0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Budu tě milovat ze všech sil, na pořád. Budu jaký chceš, abych byl, na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb, na pořád. Budu ti nosit kytice chrb, na pořád. Budu světlem pod dveřmi, na pořád. Budu říkat, uvěř mi, na pořád. Budu tě chránit jako štít, na pořád. Budu se bát a budu se bít, na pořád, na pořád, na pořád. Na pořád. Budu za ruku chytat čas, na pořád. Budu hlavou o strop být, na pořád. Budu se snažit lepší být, na pořád. Budu ti z očí stírat žal, na pořád. Budu tvůj klauny principál, na pořád. Budu hladový ač syt, na pořád. Budu o tobě jen snít, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh, na pořád. Budu splácet věčný dluh, na pořád. Budu hlídat dračí sluj, na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj, na pořád. Budu vítat slunce rudé, na pořád. Budu věřit, že to bude, na pořád. Budu s tebou a budu sám, na pořád. Budu se ptát, zda něco mám, na pořád, na pořád, na pořád.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Domra vína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba

0: Vyhovující antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest
1: potom
0: a
1: na zimu
0: močových
1: si to
0: cest.
1: Připravit
0: takže
1: tinkturu.
0: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
1: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
0: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
2: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický, lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí chladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že je tam někde závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo a to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: A ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta a pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit jej dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopný vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobbyredaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: na čase být.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žijí se kolem se, podívej.
1: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme

0: disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
1: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
0: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A

0: Když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec, tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
1: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
0: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
1: Co to znamená tak akorát romantický?
0: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
2: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
0: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
1: Pak se někde natáhnout.
0: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete to, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No někoho pěkně, nechtěl bych to dověžit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů, no tak logicky pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: A některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. Ale už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Inský.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V chebské nemocnici by příští rok mohla začít stavba objektu pro magnetickou rezonanci a plochy pro záchranářský vrtulník. V Hranicích u Aše vybírají firmu, která opraví hráz rybníku v Trojmezí. Teploty v některých částech, hlavně na jižní Moravě, i dnes můžou přesáhnout 37 stupňů Celsia. Bude zataženo až oblačno, místy přehánky, odpoledne bouřky i silné a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci areálu nemocnice v Chebu. V polovině srpna tam začne stavba urgentního příjmu. Další práce se týkají objektu pro magnetickou rezonanci a plochy pro přistávání záchranářského vrtulníku. Samotná stavba by mohla začít příští rok, říká krajský radní Erik Klimeš z Hnutí ANO.
2: Kousek nad tím C-čkem by měla stát ta magnetická rezonance, on je to schválně na cestě k tomu vrtulníku, protože pokud po vyšetření je třeba zjištěno, že ten pacient potřebuje transport do jiného zařízení, tak ten přesun je v podstatě okamžitý z toho místa vyšetření, zavolá se vrtulník a pacient je rovnou pár desítek metrů transportován do vrtulníku.
1: Hranice u Aše vybírají firmu, která zrekonstruuje doslouhující hráz rybníků v osadě Trojmezí. Sypaná hráz je ve špatném technickém stavu a při nedávných deštích průsaky ohrožovaly odchovnu chráněné perlorodky říční v nedalekém Bavorsku, říká nezávislý starosta Daniel Mašlár.
3: Při posledním nějakém přívalovém dešti došlo k tomu, že ta naše nádrž přetekla, strhla se tam hráz a vlastně nekontrolovaně ta voda proudila do té odchovny, strhávala sebou ten sediment nebo části té hráze a vlastně ta perlorodka tam byla jako opravdu ohrožena.
1: Rekonstrukci vodního díla chtějí představitelé Hranic zahájit na podzim letošního roku. Meteorologové varují před přehrátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají po včerejšku i dnes na jihu Moravy. Opatrní by měli být lidé, ale i ve zbytku republiky. Zejména děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít, ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. Na většině území republiky platí i výstraha před vznikem požárů. Hamas souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamas i další palestinské ozbrojené skupiny.
4: Hamas odevzdání zbraní podmiňuje stažením izraelské armády, příchodem palestinské technokratické vlády a obnovou pásma Gazy. Podle Trumpa se má izraelská armáda stáhnout po dokončení odzbrojení. Odpovědnost za bezpečnost by pak měly převzít mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Agentura Reuters už dřív s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele uvedla, že Tel Aviv není s domluvenými podmínkami spokojený. Izraelská armáda teď kontroluje asi 70% pásma Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Novým trenérem české mužské fotbalové reprezentace se stal poprvé v historii zahraniční kouč. Španěl Santi Denia, který dovedl výběr své země na olympijských hrách v Paříži ke zlatu, podepsal s vedením České asociace dvouletou smlouvu s opcí. Jeho plat zveřejněný nebyl, ale bude podle předsedy Davida Trundy financován z jiných zdrojů.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno, na mnoha místech se vyskytnou přehánky, odpoledne i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Vane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Situace na silnicích v regionu je bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A po zprávách v 5 už je tu i Lukáš Pochylý. Přeju vám krásné ráno z Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme sobotu 1. srpna, vstupujeme do dalšího měsíce a jsme v polovině letních prázdnin, snad ne úplně v polovině léta. Doufám, že si ještě i ty prázdniny, volna, dovolené, ale i léto užijeme. Máme na to dnes celý den, i když, jak jsme slyšeli v předpovědi počasí a budeme se k ní ještě vracet, dnes to asi tak letně vypadat nebude, ale meteorologové tvrdí, že se letní dny, slunné počasí zase vrátí. Voda je potřeba, ale k létu sluníčko tak nějak patří a my budeme sledovat, jestli si ho ještě užijeme. Doufám, že budete mít příjemný den, i když spadne nějaká kapka, budeme se o to snažit svým dílem i my. Se sérií informací a příjemné hudby. I dnes, jak už jsem říkal, v první srpnový den, který je současně 213. dnem letošního roku a začátkem světového týdne kojení. Co nabídnu hned na úvod, bude to Lucie Vondráčková a Josef Wagner nebo Petr Rezek, to je nabídka hudební. A kam vás zavedu po té informační stránce, podíváme se, kdo má dnes svátek, zalistujeme kalendářem, vrhneme se potom i na to počasí a pokud máte pocit, že se dnes spali trochu méně, nemůžu se zbavit pocitu, že já ano, tak se podíváme i na to, že na spaní v těch teplotách přes 20 stupňů zkrátka naše tělo nemusí být úplně zvyklé a nemusí se s ním dobře vyrovnávat. Zaměříme se na podrobnosti zhruba za 20 minut, 15-20 minut. Tak už víte, co nás čeká. Co bude z nás čekat celý den, to se možná necháme překvapit, ale jak věřím, bude to den opět příjemný. Ať máte krásné sobotní ráno.
0: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

Petr Rezek, ty, kdo máš dnes svátek, teď zbystři, protože ti přejeme všechno nejlepší. Kdože to je v kalendáři? Oscar. Jméno Oscar, původem irské nebo germánské, nad jeho původem dodnes panují spory a může se vykládat buď jako přítel jelena, nebo jako bůh kopí. Vyberte si sami. Mezi známé Oscary určitě můžeme zařadit herce, moderátora Dabéra a rozhlasového redaktora Gottlieba, malíře kokošků, spisovatele Wilda nebo hudebního skladatele Oscara Nedbala a také textaře a zpěváka Oscara Petra. Jaká výročí se pojí s dnešním dnem, tak tři jsem vybral. Třeba rok 1832, kdy začala pravidelná doprava koně s přeškou na trase České Budějovice-Linec. Uznejte už jenom ten název koně s přeška, to si do rozhlasu stojí za to zopakovat. A v roce 1936 začal fungovat první český fototelegraf, opravdu přístroj, který dokázal už tehdy přenášet obrázky. Rok 1976 méně příjemný Niki Lauda havaroval na německém okruhu v Nürburingu. Ale také událost, kterou ještě určitě máme všichni v paměti. Co se bude dít dnes, to už je na vás. My se zaměříme za chvíli na počasí, které určitě pro nás bude důležité. Tak ještě jednou krásný svátek všem i krásné narozeniny, zkrátka vše, co dnes můžete slavit. Zůstaňte s námi, určitě vám k tomu dnešnímu slavení přineseme trochu radosti.

0: 5 hodin 16 minut, první ranní pohled na oblohu. Pranostika říká, že co červenec neuvaří, srpen nedopeče, také, že v srpnu už nelze slunci mnoho věřit a že Petrovi deště pšenka na poli ještě. A co říkají meteorologové?
1: Počasí.
0: Ta oficiální předpověď a oficiální informace hlásí v tuto chvíli nad Karlovarskem velmi teplo a oblačnou oblohu. Klínovec nějakých 17 stupňů, 20 stupňů v Sokolově a v Karlových Varech, 21 teď hlásí dokonce Cheb, 16 stupňů Šindelová, i tam nezvyklé teplo, stejně jako v Mariánských Lázních, a 18 stupňů má momentálně na teploměru Krásné údolí. Přes den čekejte zataženo, alespoň tedy po ránu, ta obloha bude převážně oblačná během dne a na mnoha místech se vyskytnou přehánky, odpoledne i bouřky. Ojediněle můžou být i silné s nárazy větru a kroupami. Večer už potom čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Teploty i přesto, že bude obloha zatažená, budou stále vysoké 25 až 28 stupňů a i na horách vystoupí až ke 24 stupňům Celsia. Povane mírný západní vítr, který se bude večer měnit na severní, ale v bouřkách pozor, může zesílit, večer naopak bude zase slábnout. Meteorologové varují, že v bouřkách se můžou vyskytnout nárazy větru až kolem 70 km za hodinu, kroupy i přívalové srážky. To předpokládané množství srážek je obecně do 8 mm, ale v bouřkách to může být ojediněle až 25 mm. Rozptylové podmínky za to budou dobré až velmi dobré a biozátěž ještě zůstává vysoká na 3. stupni. Tak na to dávejte pozor, ať jste i dnes ještě stále v bezpečí a zůstaňte s námi. Tím nemůžete...
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Máte rádi teplo? No, někdy se říká, čeho je moc, toho je příliš. Teplo je i v noci. Extrémní počasí těchto dnů přichází. Přináší i noci tropické, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů. No a ve chvíli, kdy jdeme spát, máme doma často ještě mnohem teplej. Zvlášť v bytech, které jsou vyhřáté celodenním sluncem a nemají se jak ochladit. Existuje ale pár drobných triků, které nám můžou pomoct, abychom se i v těchto horkých dnech vyspali dobře nebo alespoň o trochu lépe.
1: Když je u nás doma moc velké teplo, tak určitě pomůže vlhký nějaký materiál přes okno nebo dokonce i sebe překrýt vlhkým prostěradlem. Pomůže i chladná sprcha.
2: Doporučuje doktorka Marie Born ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro kvalitní spánek o horkých nocích je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
1: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
2: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
3: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
2: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
3: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
2: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály. Draslík, vápník a nebo hořčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
4: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontů.
2: Podle Kristýny Bardové z Fyzikálního ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
4: Jak se přijme velké množství vody a jontů naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
2: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrov u Karlových Varů opraví silnici nad městskou částí Horní Žďár. Polní a turistická cesta dostane nový povrch a město na ní nechá vytvořit místa k vyhýbání automobilů. Projekt za více než 10 milionů korun radnice zajistí díky státní dotaci. Hranice u Aše vybírají firmu, která zrekonstruuje dosluhující hráz rybníků v osadě Trojmezí. Sypaná hráz je ve špatném technickém stavu a při nedávných deštích průsaky ohrožovaly odchovnu chráněné perlorodky říční v nedalekém Bavorsku. Oprava začne zřejmě na podzim. Karlovarský kraj vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele nové budovy střední školy živnostenské v Sokolově. Školu navštěvuje přibližně 500 studentů a její zázemí pro praktickou výuku je nevyhovující. Nový pavilon bude propojený se stávající budovou školy a nabídne zázemí pro vzdělávání budoucích řemeslníků. Země živitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu se od čtvrtka ze sousedního Maroka dostalo asi 60 tisíc lidí. Španělská vláda to podle premiéra Pedra Sancheze považuje za narušení územní celistvosti země a migranty proto plánuje vrátit zpět do Maroka. Trenér Miloslav Hořava mladší je novou posilou karlovarských hokejistů. V nové sezóně se stal asistentem hlavního kouče Pavla Patery. Jako asistent trenéra A týmu mužů chce navázat na zkušenosti získané u mládeže a i u A týmu Kladna, kde doposud působil. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 221 u Ostrova na úrovni obce Kfely havarovalo osobní auto. Zasahují tam policisté.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Dev prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v České krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastali deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, že mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal. Komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba? Hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.

0: počasí.
1: 5 hodin 45 minut, sobota 1. srpna, jaké bude počasí? V tuto chvíli máme nad Karlovarském oblohu většinou oblačnou a teploty na ráno dosti vysoké, 20 stupňů schodně hlásí všechna okresní města v kraji Karlovy Vary, Sokolov i Cheb, 18 v Krásném Údolí, 17 v Mariánských Lázních, dokonce i Šindelová se ohřívá 16 stupni. A den bude také poměrně teplý, převažovat bude stále oblačný. Obloha, na mnoha místech se vyskytnou přehánky, odpoledne i bouřky, ojediněle i silné s nárazy větru a kroupami. Večer pak očekáváme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách až ke 24 a vítr mírný západní, který bude večer se měnit na severní, ale v bouřkách přechodně zesílí, večer pak naopak bude slábnout. Ve srážkách v bouřkách můžeme očekávat z nárazy větru až kolem 70 km za hodinu, přívalové srážky a kroupy a může napadnout až kolem 25 mm srážek. Rozptylové podmínky ty i díky větru naopak jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni. Rekordy pro dnešní den minimum 1 stupeň přesně naměřili v Chebu v roce 1916. Naopak 34,6 stupně ve Františkových Lázních v roce 1994.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Leto.cz.
3: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu má.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Léto mé, já tě vítám.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Lesní cestu u Horního Žďáru na Karlovarsku čeká částečná rekonstrukce. Okolí kostela v Bochově na Karlovarsku město upraví. V čele velitelství pro operace České armády je nové vedení. Dnes bude zataženo až oblačno a teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Ostrov u Karlových Varů opraví silnici Ratnickou částí Horní Žďár. Polní a turistická cesta dostane nový povrch a město na ní nechá vytvořit místa k vyhýbání automobilů. Projekt za více než 10 milionů korun radnice zajistí díky státní dotaci. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana, zvoleného za hnutí místní, může v budoucnu silnice sloužit jako příjezdová cesta k lokalitě s plánovanými rodinnými domy.
4: Většina těch cest jsou zároveň i turistické trasy, takže to budou moci využívat jak cykloturisté, tak i pěší turisté a město to navíc využije, protože to kousek nad lokalitou rodinných domů a město tam má rozvojovou lokalitu, kde by mělo vzniknout asi do 20 parcel.
2: Úpravy silnice začnou v průběhu příštího roku. V Bochově na Karlovarsku připravují úpravu prostranství u kostela svatého Michaela Archanděla na náměstí. Po revitalizaci tam vznikne odpočinková zóna a taky několik parkovacích míst. Radnice na práci získala evropské dotace. Součástí prací bude i instalace nové sochy, říká starosta Miroslav Egert z hnutí místní.
5: Ten projekt bude někde kolem 4 milionů stát. Máme připravenou sochu svatého Jana Nepomuckého, kterou pro nás vytvořil mistr Ivo Rudolf, umělecký kovář z Vodné. Ona to prostranství celé pozvedne.
2: Česká armáda má nového šéfa velitelství pro operace generála Jaroslava Míku. Bude zajišťovat plánování a řízení vojenských operací doma i v zahraničí. Míka ve funkci nahradil generála Václava Vlčka, který má nově zastupovat Česko ve vojenských strukturách Severoatlantické aliance.
6: Jaroslav Míka byl dosud Vlčkovým dlouholetým zástupcem. Převzetí funkce označil za velký závazek. Řekl, že chce navázat na dosavadní práci a připravit armádu na současné i budoucí bezpečnostní hrozby. Velitelství pro operace řeší mimo jiné zahraniční mise českých vojáků, jejich účast na aliančních cvičeních nebo podporu Ukrajiny. Čeští vojáci teď působí například v Pobaltí, Polsku, na Balkáně nebo na Sinaji. V příštím roce je čeká taky velké cvičení zaměřené na trénink obranných plánů České republiky. Martin Fischer, Český rozhlas.
2: Stovky lidí včera protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Protestující byli oblečeni v černém a v rukou drželi španělské vlajky. Davem se podle agentury AFP nesla například hesla vyzývající k obraně španělské identity. Před velvyslanectvím byly nasazeny policejní složky, včetně vrtulníků a sledovacího dronu. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Seuty na severu Afriky.
7: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty ve druhém kole šance ligy zdolali na Letné Zlín 3-1 a do tabulky si připsali první 3 body v nové sezóně. Zlín naopak ani po dvou odehraných zápasech na bodový zisk nedosáhl.
3: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno a na mnoha místech se vyskytnou přehánky, odpoledne i bouřky. Ojediněle i silné s nárazy větru a kroupami. Večer pak čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Nehoda osobního auta na silnici 221 u obce Kfely na Karlovarsku by měla být odstraněna.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Šest hodin pět minut, první srpnový den a také sobota, 213. den letošního roku, začíná světový týden kojení, to jsou takové prvotní informace. Také přejeme všem Oskarům, kteří mají dnes svátek, a už rychle míříme k dalšímu informačnímu servisu. Zaměříme se tak trochu vážně, nevážně, proč mají policisté pendreky, zeptáme se na to dětí, ale potom už půjdeme mezi témata vážnější. Léčba rakoviny plic se dnes dá ušít pacientům přímo na míru, lékařům v tom dokonce pomáhá genetická analýza vzorků plicní tkáně. A my se vydáme do bioptické laboratoře v Plzni a zjistíme, jak taková analýza funguje v praxi. K tomu nás doprovodí opět hudba, která nestárne, písničky od Petra Nováka, Jaromíra Nohavici nebo Heleny Vondráčkové a také třeba Václava Neckáře. To všechno bychom měli stihnout ještě v této půlhodině. Já vás u ní zdravím a přeju vám příjemné vstávání.

0: proč mají policisté pendreky?
1: Já si myslím, aby kdyby je někdo napadl, aby ho mohli nějak bouchnout. Aby v tom jako mohli nosit pistole a třeba aby to nemuseli držet v ruce, aby jim třeba to ruka neupadla.
2: Já si myslím, aby jim to nepřekáželo v ruce.
3: Já si myslím, aby to měli šikovně, že po pravý ruce, aby kdyby někdo je třeba nechtěl spolupracovat s nima, co chtějí oni, tak aby je mohl praštit a potom je dovést až do vězení.
4: Aby mohli zmátit třeba skindady, pankáče a aby jim nikdo neublížil.
5: Já si myslím taky, aby je neokradli a aby si ty policajti mysleli, že jsou jako důležitý na světě.

0: počasí.
1: Vidíte, i nehody se dějí na vysílacím pracovišti. Teď mi tak uletělo sluchátko, že jsem málem nestihl předpověď počasí, ale jsem rád, že ji stíhá Marta Suchá z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak já tady mám takové drobné nehody se sluchátky. Doufám, že u vás žádné nehody nejsou a nehodové nebude ani to počasí. Co nás dneska čeká?
2: Tak dnes nás čeká počasí s převažující zvětšenou oblačností. Už teď je většinou oblačno, ojediněle se vyskytují přeháňky a teploty, ty jsou většinou kolem 19 stupňů Celsia, na horách mezi 16 a 17 stupni. Dnes tedy očekáváme ty přeháňky, že se k nám rozšíří postupně na většinu území už v dopoledních hodinách, odpoledne se vyskytnou i bouřky, které mohou být ojediněle i silné, mohou být doprovázeny nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupami a nebo případně přívalovými srážkami. Nejvyšší denní teploty, ty budou dnes podstatně nižší než včerejší. Včera vystoupily teploty až na 35 stupňů Celsia, 35 stupňů dosáhla včera teplota v Sokolově. Dnešní maxima budou zhruba o 10 stupňů nižší, budou většinou v intervalu od 22 do 25 stupňů Celsia. Vítr tempované mírní západních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách tedy přechodně bude zesilovat, večer se pak bude měnit na severní a zeslábne.
1: Takové jsou podrobnosti k dnešnímu počasí. Zdá se, že se přeci jen trochu ochladíme a bude to určitě příjemná změna. Tak ne beznehodový den a za všechny informace děkuju a už tohle to přeju Martě Suché do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Ještě jednou krásné ráno.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
4: Nejsem to já, ten kouz náš. Není to tělo mým.

0: Elena Vondráčková, Martin Maxa, Deja Vu, tak možná i nějaké Deja Vu třeba prožíváte. Deja Vu není to, že dnes je Světový den rakoviny plic, to je důležitá informace, protože ročně touto nemocí v Česku onemocní podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 6800 lidí. V posledních letech ale pomáhá pneumologům i moderní cílená léčba. Rozhodují o ní na základě podrobného genetického vyšetření vzorku plicní tkáně. A my se teď spolu s redaktorkou Andreou Skalickou vydáme do jedné z laboratoří, kde odborníci tyto testy provádí.
1: Tenhle přístroj je mikrotom.
2: Popisuje laborantka Silvie Vondráková z bioptické laboratoře v Plzni.
1: Krájí parafinové řezy několik mikrometrů tenké.
3: My se teď teda společně díváme na vzoreček té tkáně. No. Posouváte takovou ostrou lištu.
1: Z té žiletky, kterou to krájím, ho přemístím do zkumavky.
2: K rozkrájenému vzorku tkáně laborantka přidá chemikálie, které ho rozpustí.
1: Držím stojánek, ve kterém mám zkumavku. Tu vkládám do našeho přístroje. Vyizoluje DNA.
2: Pro vyhodnocování profilu nádoru plic se tady využívá metoda sekvenování druhé generace. Vysvětluje mi v další laboratoři biolog Tomáš Vaněček.
4: Připravili jsme si takzvané knihovny, to je reakce, které nám z té celkové genomové DNA vytáhnou jenom ty konkrétní geny, které jsou souvisí s plicním nádorovým onemocněním. To naložíme do stroje, kterému se říká sekvenátor druhé generace.
3: Je stříbrný a vypadá podobně jako velká americká lednice.
4: 25 hodin běží ty chemické reakce, které nám určí pořadí těch jednotlivých písmenek v tom genomu, tak jak jdou za sebou, a my zjišťujeme, jestli ty změny, které tam jsou skutečně a jestli jsou nějakým způsobem cílitelné pomocí cílené léčby nebo pomocí monoklonálních protilátek.
2: V sekvenátoru druhé generace se běžně analyzuje 30 konkrétních genů. Podle přednostky pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar-Vašákové pomáhá genetické testování nádorů lékařům čím dál častěji.
5: Je extrémně důležité, aby byl pacient podrobně vyšetřen stan těch cílů na povrchu nádorových buněk, protože některé léčby pak dokáží prodloužit velmi významně život takových pacientů, které jsme dřív ztráceli velmi brzo.
2: Na základě genetického testování nádoru nasadili pneumologové před 3,5 lety cílenou biologickou léčbu také 51leté Patrici. Nádor se u celoživotní nekuřačky našel až v pokročilém stádiu.
6: Na lidi bych právě apelovala, ať se prostě nebojí k těm doktorům chodit a tím věří. To nemusí být vždycky jenom konečná. Chodím do práce na plný úvazek, se to dá zvládnout.
2: S včasným odhalením nádoru plic pomáhá v Česku screening. Zapojit se do něj můžou bývalí i současní kuřáci od 55 do 74 let, kteří prokouřili 20 a více balíčko roků. Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve Žluticích na Karlovarsku staví nové přemostění řeky Střely ve směru na Lomnici. Starý most nechalo město kvůli havarijnímu stavu zdemolovat a za nový zaplatí 17 milionů korun. Na stavbu si musela vzít radnice úvěr. V září by měl být nový most hotový. Zřícení na zámku v Podhradí u Aše poskytla jedinečné prostředí pro vznik přírodního ateliéru. Čeští výtvarníci vytváří instalace a monumenty z přírodních materiálů. Jejich výtvory si budou moci lidé prohlédnout dnes. Akce Land Art začne v 15 hodin a nabídne i bohatý doprovodný program. Na Gétově vyhlídce v Karlových Varech je nově návštěvníkům k dispozici pozorovací dalekohled. Doplňuje dlouhodobé aktivity projektu Karlovy Vary Město bez kouře, zaměřeného na podporu zdravějšího životního stylu a kultivaci veřejného prostoru. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požáru na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 tisíc hektarů porostu. Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. S vedením asociace Španěl podepsal smlouvu na 2 roky s opcí a stanovil si jasný cíl v podobě postupu na mistrovství Evropy v roce 2028. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, odpoledne bouřky i silné a teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena část ulice Hradební.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: tipy pro volný čas.
1: I na sobotu 1. srpna máme několik typů, no několik, je jich poměrně dost, pojďme na ně. Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina u Františkových Lázní třeba láká na víkendové jízdy. Minivláček bude výjíždět od 10 do 16.45. Výlet si je možné zpestřit prohlídkou výstavy o drážkách na Skalensku. Bečovská botanická zahrada připravila celodenní setkání nazvaná Zázračná planeta Země. Akce nabízí hudební program i zážitkové dílny, tvoření, přednášky, prohlídku zahrady a dětský program. A přidám ještě jednu pozvánku do Bečovské botanické zahrady, kde v 10 hodin začne prohlídka na téma vodní život. Na kilometr a půl dlouhé trase nahlédnou návštěvníci do pestrého a fascinujícího světa vodních plžů, ploštic, brouků, larev, vodního hmyzu a dalších skupin bezobratlých živočichů. Karlovarská hvězdárna zve zase na komentovanou prohlídku, seznámíte se s historií objektu i současnou činností observatoře. Prohlídky začínají v 11, ve 14, v 15.30 a v 17 hodin. Na výpravu do nejtajnějšího podzemí Doupova se můžou zájemci vydat v 11, 13 a 15 hodin, kdy začnou prohlídky bunkru s krycím názvem Jasyr. Bunkr u Malého Hlavákova ve vojenském újezdu Hradiště poblíž Valče byl po odchodu armády zasypán tunami zeminy a díky práci nadšenců byl znovu vykopán, vyčištěn a otevřen pro veřejnost. Místo je ale potřeba si rezervovat. Slavná slavnost nazvaná Vzpoura žen připomene historickou událost ve Františkových Lázních, kdy ženy musely nosit do Chebsku kyselku. Program nabídne v době od 13 do 21 například koncert Emmy Smetany a Jordana, raje a kapela Drumfine. Na místě budou taky nosičky vody, připraveny jsou hry pro děti, pro rodiny s dětmi a v 15.30 začne v centru Lázní divadelní inscenace Vzpoura žen. Odpolední sokolovské slavnosti vína začínají ve 14 hodin v areálu klášterního kostela svatého Antonína Paduánského. Návštěvníci se můžou těšit taky na živou cymbálovou muziku Cymbal Music a večerní Oldies Disco s Mirem Novým. Hroznatova akademie kláštera v Teplé zve na mimořádnou prohlídku z cyklu Monastýrování nocí ke hvězdám. Od 19 hodin až do půlnoci si můžou návštěvníci projít vlastním tempem nasvícené historické klášterní interiéry. V nich se skrývá tajemství, které je možné odhalovat pomocí indicí a úkolů získaných už při vstupu anebo i přímo na trase. Hudebnice a zpěvačka Romana Janotová se spolu s kontrabasistou Jaromírem Honzákem představí od 19.30 na koncertu v poutním klášteře Navštívení Panny Marie ve Skokách. A v Lokeckém amfiteátru zahraje britská kapela Jethro Tull na svém turné Curiosity Tour. Koncertem s frontmanem kapely Janem Andersonem začne ve 20 hodin.

0: počasí.
1: Velmi teplé ráno máme na Karlovarsku. Obloha je sice většinou oblačná, ale teploty se pohybují kolem 20 stupňů nebo jenom lehce pod. Pouze Šindelová a Mariánské Lázně hlásí v tuto chvíli 16. Ale teplota bude celkem příjemná i přes den. Nebude už takové horko, budou teploty zhruba o 10 stupňů nižší, než jsme teď v posledních dnech byli zvyklí, a myslím, že to bude příjemná změna. Pojďme tedy podrobně. Čekejte dnes zvětšenou oblačnost, během dopoledne očekává postupně na mnoha místech přehánky, odpoledne pak i bouřky, ojediněle i silné, s nárazy větru a kroupami. Večer pak očekáváme naopak od severozápadu ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20 a vítr mírný západních směrů. V bouřkách bude ale přechodně zesilovat, večer se pak bude naopak měnit na severní a bude slábnout. Meteorologové varují, že v bouřkách se můžou vyskytnout nárazy větru až kolem 70 km za hodinu, kroupy i přívalové srážky, a to předpokládané množství srážek je na Karlovarsku do 8 mm, ale v bouřkách ojediněle i kolem 25 mm. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, aby o zátěž stále zůstává vysoká na 3. stupni. Rekordy pro dnešní den: pouhý 1 stupeň nad nulou naměřili v Chebu v roce 1916, naopak Františkovy Lázně v roce 1994 nahlásili teplotu 34,6 stupně.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Začíná druhý prázdninový měsíc, je sobota 1. srpna. Svátek mají Oscar a Kleopatra. Tady je Petr Jungmann. První československý automobil Škoda Rapid objel svět v roce 1936. 1. srpna před 90 lety se do Prahy po třech měsících a jednom týdnu trvající cestě vrátili cestovatelé Jan Procházka a Jindřich Kubiás. Ve stejný den roku 1936 začaly v Berlíně olympijské hry. Ty si přisvojili nacisté k propagaci Nového Německa. První mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu byl zahájen před 80 lety v roce 1946 v Mariánských Lázních. Souběžně se konal i v Karlových Varech. Tam našel později domov. Rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda téměř uhořel před 50 lety v roce 1976 při těžké havárii při velké ceně Německa na okruhu Nürburgring. Ve stejný den před 50 lety zahájila výrobu legendárních 105 a 120 mladoboleslavská Škodovka.
3: Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
2: Otík Rákosník.
4: Já necht Turko.
2: Pan Pávek.
5: Se směl narodit jako kůň původně.
2: Moudrý doktor Skružný.
6: Měl si štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A další postavičky z Křečovic rozehrály poprvé na filmovém plátně svůj příběh.
7: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
2: Před 40 lety v roce 1986 byla do kin uvedena komedie režiséra Jiřího Menzla Vesničko má středisková.
8: Senzační film. Rumunskej.
9: Je to zlato!
2: Tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková přesně před 5 lety dokráčel na tokijské olympiádě pro další zlato pro české barvy.
10: Je to bomba, je to vlastně mega to je, to úplně neskutečný, já mám úplně husí kůži.
2: Před 90 lety se narodil slavný francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent a já přeju hezkou sobotu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Chodov na Sokolovsku začal s poslední etapou rekonstrukce základní školy v Husově ulici. Karlovarská veterán rally pokračuje druhým programovým dnem. Centrální ostravský hřbitov získá památník obětem komunistické perzekuce. Dnes bude oblačno, přehánky, někdy i bouřky a teploty do 25 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. V Chodově na Sokolovsku začala rekonstrukce bývalého spolkového domu v Husově ulici. Ten je součástí areálu základní školy. Práce skončí v září příštího roku, říká místostarosta Luděk Soukup z Hnutí místní. Z krušnohorského Jáchymova dnes výjíždí do další etapy soutěže účastníci 24. ročníku karlovarské veterán rally. Téměř 6 jednotek posádek historických automobilů pojede do Chomutova a Žadce v Ústeckém kraji. Na trase budou motoristé plnit různé dovednostní úkoly, pokračuje za pořádající veterán Car Club Karlovy Vary Zdeněk Touš. Vyhlášení výsledků se večer odehraje v Jáchymově. Zítra bude akce pokračovat nesoutěžní částí společným výjezdem k horskému hotelu Klínovec. Na Slezsko-Ostravském hřbitově dnes přibude pomník obětem komunistické perzekuce. Připomene 4 muže popravené před 75 lety v politickém procesu. Nový památník vznikl z iniciativy spolku Fiducia a stojí u společného hrobu, kam režim jejich urny uložil bez označení, uvedla zakladatelka spolku Ilona Rozehnalová. Projektil neznámého původu zasáhl tanker, který plul asi 20 kilometrů severovýchodně od ománského pobřeží. Dnes o tom informovala britská námořní služba. Útok poškodil strojovnu a posádka pak ztratila kontrolu nad lodí. Úřady incident vyšetřují. Podobné zásahy jsou v oblasti od opětovného vyostření konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem stále častější.
1: Sport.
0: Golfistka Sára Kousková na britském Women's Open prošla takzvaným katem a po druhé za sebou si na turnaji nejvyšší kategorie Major zahraje víkendová kola.
1: Počasí.
0: Dnes bude zvětšená oblačnost. Dopoledne očekáváme postupně na mnoha místech přehánky, odpoledne i bouřky, ojediněle i silné nárazy větru, s nárazy větru a kroupami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Vane mírný vítr západních směrů, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se v tuto chvíli jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Příjemné ráno v 7 hodin a 4 minuty v sobotu 1. srpna. Začali jsme nový měsíc a já přeju, aby vám začal příjemně, i když jsme v půlce prázdnin, abyste ještě měli mnoho zážitků, dovolených anebo návštěv a příjemných událostí, které ještě určitě stihnete. 213. den letošního roku, Světový den kojení začíná, je dnes také Světový den rakoviny plic. A kdo má svátek, jaké události se pojí k dnešnímu dní, kdo se narodil, kdo zemřel z těch významných osobností, na to ještě bude čas, na to se zaměříme. V tuto chvíli vám nabídnu Marcelu Holanovou a bude následovat i Lešek Semelka, to je dvojice, která každý zvlášť odstartuje další hodinu dobrého rána z Karlových Varů.
1: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

Tak kdo pak to má dnes svátek? Pojďme zalistovat kalendářem. V 7 hodin 10 minut v sobotu 1. srpna vidím tu jméno Oscar. S Oscarem je to trochu složité. Jméno je to původem buď irské nebo z germánských jazyků a může se vykládat tedy buď jako přítel Jelena nebo jako bůh kopí. Vyberte si. V každém případě od nás všem Oscarům blahopřání k dnešnímu dni a také vám všem, kteří třeba oslavujete narozeniny nebo nějaké jiné důležité výročí. Kdo se narodil v dnešní den, kdo je s tímto dnem spojený, tak v roce 1848 to třeba byl dirigent a skladatel dechové hudby František Kmoch a v roce 1932 herec Ladislav Trojan. Naopak v roce 1348 zemřela první manželka Karla IV. Blanka z Valois. V roce 1879 také známá historická osobnost, ale úplně jiným způsobem, to totiž zemřel loupežník Václav Babinský. A v roce 1903 potom odešla americká hrdinka, hraničářka a zvěd Calamity Jane. Určitě i toto jméno známe a máme ho v paměti. Tak to jsou jména, která jsou spojená s dnešním dnem, ale to důležité jméno ještě jednou je Oscar. Tak ještě jednou všechno nejlepší a pro vás, milí Oscaři a Oscarové, posílám třeba Beatles. Stejně tak, jako by mohlo patřit těm známým Oscarům z minulosti, jako byl herec, moderátor, dabér a rozhlasový redaktor Gottlieb, nebo malíř Kokoška, spisovatel Oscar Wilde, hudební skladatel Nedbal, skladatel, textař a zpěvák Oscar Petr. Vám všem písně.

0: počasí.
1: Co červenec neuvaří, srpen nedopeče a také v srpnu už nelze slunci mnoho věřit, anebo Petrovi deště pšenka na

0: Neapoli ještě. To jsou pranostiky, které se váží právě k dnešnímu dni. Oficiálně mohu sdělit, že meteorologové v tuto chvíli evidují nad Karlovarskem oblačnou oblohu a teploty nějakých 20 stupňů. Třeba v krásném údolí 20 je taky v Karlových Varech nebo v Sokolově 19 Hlástých Cheb a 16 stupňů schodně Šindelova a Mariánské Lázně. Co se bude dít na obloze dál, čekejme zvětšenou oblačnost během dopoledne, už potom musíme také počítat postupně na mnoha místech s přeháňkami, odpoledne pak i s bouřkami, ojediněle i silnými, a doprovázet je budou nárazy větru až do 70 km v hodině a také možná kroupy, srážky v bouřkách, přívalově ojediněle i kolem 25 mm. Večer pak už čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty 22 až 25 stupňů, to myslím nikoho neurazí. Příjemně bude i na horách 17 až 20. Vítr bude pouze mírný západních směrů, v bouřkách ale může, jak už jsem říkal, přechodně zesílit. Večer se pak bude měnit na severní a bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dnes dobré až velmi dobré a biozátěž ta ještě stále vysoká na 3. stupni.
1: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A teď už vás hezky letně pozvu k vodě, třeba na Orlík, ale přesně tak trochu jinak. Policejní hlídky na Orlické přehradě totiž každoročně zkontrolují desítky malých plavidel. Nejčastěji míří rovnou do turisticky oblíbených lokalit poblíž kempů. Právě tam je teď díky vysokým teplotám největší provoz a určitě se to hned tak nezmění. Přímo z vody pak policisté kontrolují hlavně doklady a alkohol za kormidlem.
1: Policie České republiky, provedeme kontrolu, předložte mi doklady od lodi a vůdce malého plavidla.
2: Vodní policejní hlídka v čele s Tomášem Petříkem právě kontroluje poblíž kempu Radava malou loď s partou přátel na palubě.
1: Tak to je v pořádku. Nějaký alkohol před plavbou nebo během plavby? Tak provedeme dechovou zkoušku po dobu tónu. Je to v pořádku.
3: Chtěli jsme si odpočinout, tak jsme přijeli akorát na 2 dny. Dneska jsme si počeli na celý den čluník. Akorát je málo vody, no.
2: Vysvětluje jedna z pasažérek Jitka, která na Orlík přijela z Rozvadova na Tachovsku. Policisté z oddělení ve Zvíkovském podhradí na Písecku, ale kromě turistů kontrolují i rybáře na břehu.
1: Od kdy tu jste?
4: Tady jsme asi od 10 jsme nějak odjížděli.
1: No v pořádku, tak děkujeme, ať berou.
2: Povolenku musel ukázat třeba pan František z Kladna.
5: V našem věku už nemá cenu něco riskovat, tady něco pytlačit a takovýhle, takže se zbalíme a když nachytáme a odjíždíme.
2: Podle Tomáše Petříka se hlídky při kontrolách plavidel zaměřují hned na několik věcí.
1: Především na alkohol na vodě, dále u hradu Zvíkov kontrolujeme, jestli nejezdí moc rychle, protože tam je povolená plavba pouze ve výtlaku a dále se zaměřujeme na vodní sporty, aby se pohybovali v těch vytyčených trasách.
2: Kontroly připomínají klasické dopravní akce na silnicích, vysvětluje jeho česká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.
6: Chceme vidět patřičná oprávnění, takže vlastně takový řidičský průkaz na loď, ale také lodě musí být řádně označeny, to taky kontrolujeme, musí být na palubě záchranné vesty a podobné bezpečnostní prvky.
2: Policejní hlídky na Orlíku ročně zkontrolují desítky plavidel. Jak připomíná Tomáš Petřík, počty přestupků vytrvale rostou, přestože je hladina nádrže kvůli suchu přibližně o 10 metrů níž než obvykle.
1: Odvíjí se to hlavně od počasí a taky od stavu vody, kde tady na Orlíku máme teď poměrně málo vody, takže ten provoz není tak velký. Na tom počasí záleží hodně. Když je prostě příznivý počasí, tak ten pohyb lodí je veliký.
2: Podle něho vyrážejí hlídky na vodu spíš preventivně. Ostré zásahy jsou výjimečné.
1: Řekl bych zhruba tak jednou do měsíce. Většinou to bývá, když se po někom pátrá, anebo k nějaký vážný plavební nehodě nebo k něčemu, k čemu je potřeba.
2: Jeho čeští policisté kontrolují kromě Orlíku například Lipno, Kořenskou přehradu, ale i Vltavu v Českých Budějovicích. Z Orlické přehrady Michal Bělský, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT 2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Ostrov u Karlových Varů opraví silnici nad městskou částí Horní Žďár. Polní a turistická cesta dostane nový povrch a město na ní nechá vytvořit místa k vyhýbání automobilů. Projekt za více než 10 milionů korun radnice zajistí díky státní dotaci. Hranice u Aše vybírají firmu, která zrekonstruuje dosluhující hrásy rybníků v osadě Trojmezí. Sypaná hrásy ve špatném technickém stavu a při nedávných deštích průsaky ohrožovaly odchovnu chráněné perlodky říční v nedalekém Bavorsku. Oprava začne zřejmě na podzim. Karlovarský kraj vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele nové budovy střední školy živnostenské v Sokolově. Školu navštěvuje přibližně 500 studentů a její zázemí pro praktickou výuku je nevyhovující. Nový pavilon bude propojený se stávající budovou školy a nabídne zázemí pro vzdělávání budoucích řemeslníků. Na jezu Mazourov na řece Sázavě se objevily další nepovolené úpravy. Těžká technika tam přebudovává koryto řeky. Situaci řeší s majitelem jezu vodoprávní úřad i Česká inspekce životního prostředí. Už začátkem léta tam taky někdo umístil na vodáckou propust traverzu. Na jihu Francie se šíří další lesní požár. Zasáhl už přes 5600 hektarů porostu a úřady kvůli tomu evakuovali 2,5 tisíce lidí. Na místě pomáhá zašením i jednotka českých hasičů. Fotbalisté Sparty poprvé v nové sezóně šance ligy vyhráli. Ve druhém kole nejvyšší soutěže zvítězili nad Zlínem 3-1. A dnes bude oblačno, přehánky, někde i bouřky a teploty do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Provoz na silnicích v regionu je plynulý a bez komplikací.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dnešní noviny.
1: 7:38, to znamená, že je správný čas na pravidelný přehled tisku. Tématem ze sobotního vydání regionálních novin se probral editor vysílání Lukáš Staněk. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše třeba regionální deník?
2: Výsledek konkurzu na post ředitele gymnázia Sokolov vyvolal mezi veřejností i školskou komunitou výrazné reakce. Dlouholetý ředitel Jiří Vič ve výběrovém řízení neuspěl kvůli dlouholetému soudnímu sporu s pedagoškou. Jak píše dnešní regionální deník, na jeho podporu vznikla petice. Oficiálním důvodem, proč Vič nebyl vybrán, je soudní spor s učitelkou Wittnerovou. Ta na gymnáziu vyučovala angličtinu. Vzdělání měla ale jen pro druhý stupeň základních škol. Proto ji škola dala v roce 2018 první výpověď pro neplnění kvalifikačních předpokladů. Pedagoška s tím ale nesouhlasila a gymnázium zažalovala. Následoval 6 let trvající soudní proces, který opakovaně vyhrávala. Za pravdu jí dal i na začátku letošního roku nakonec nejvyšší soud.
1: A co se dočteme v deníku Právo?
2: Tak Právo se dnes ve svém regionálním vydání zaměřilo hlavně na jižní Čechy, takže jsem nic z našeho kraje nenašel, ale připravil jsem si výběr aspoň těch nejzajímavějších headlineů z celého Česka. List varuje, že vedra dál hrozí hlavně na Moravě. Informuje, že Masarykova univerzita čelila kyberútoku a také například přináší informaci, že zemřel bývalý ústavní soudce Jiří Nikodým.
1: Dobře, tak zkusíme ještě regionální přílohu Mladé fronty dnes, co ta na svých stránkách nabízí.
2: 27-letá žena, která v Horní Bříze vypadla za jízdy z auta, v nemocnici zemřela. Podle informací tuto informaci přináší dnešní Mladá fronta. Žena měla jako spolujezdkyně ve dveřích přivřený bezpečnostní pás a když je otevřela, aby ho uvolnila, vypadla ven. S vozidlem Ford Mustang jel od Trnové směrem do centra Horní Břízy 30-letý muž. Šofér měl dechovou zkoušku negativní. Policisté ale lustrací zjistili, že má zadržený řidičský průkaz. Věc vyšetřují pro podezření přetinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
1: To byl přehled regionálního tisku a Lukáš Staněk, díky, naslyšenou.
2: Pěkný den.

0: počasí.
1: Krátce před 7:45 přidám informaci o počasí, která říká, že dnes bude v našem regionu zvětšená oblačnost. Během dopoledne očekáváme postupně na mnoha místech přehánky, odpoledne pak i bouřky, ojediněle i silné s nárazy větru a kroupami. Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty myslím docela příjemné, 22 až 25 stupňů a příjemné to bude i na horách, 17 až 20. Vítr bude mírný západní směrů, v bouřkách ale přechodně zesílí, může být z nárazy až kolem 70 km za hodinu. Naopak večer se bude měnit na severní a zeslábne. Spolu s tím nárazovým větrem meteorologové upozorňují, že můžou v bouřkách přijít ojediněle i přívalové srážky, ty úhrny můžou být třeba až 25 mm. No, rozptylové podmínky zase naopak díky tomu budou dobré a biozátěž ta stále ještě zlobí, ta zůstává na trojce.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: Čerstvé letní květiny, slunečnice, lilie, hortenzie nebo tematické kytice pro příjemnou letní atmosféru nabízí společnost Florea. Květiny potěší jako dekorace do vašeho domova i jako krásný dárek. A právě dnes mám pro vás kytici z 25 čerstvých květů, kterou si můžete vyzdobit domov nebo někomu udělat radost. Za co můžete mít tenhle krásný dárek? No, jako vždy, za správnou odpověď na moji dnes trochu mediální otázku. Právě dnes totiž v roce 1981 začala vysílat první ryze hudební stanice MTV. Zaměřovala se hlavně na mladou generaci. A i Český rozhlas má ve svém vysílání nabídku pro mladé. Jsou to dokonce hned dvě stanice. A tak mě dnes zajímá, které. Pozor, dnes to bude bez nápovědy. Zajímá mě, které dvě stanice Český rozhlas nabízí mladým posluchačům. Tak uvidíme, kdo se s tím popere, kdo bude mít odvahu. Zkusím tedy zvednout první sluchátko a přeju dobré ráno a současně se ptám, kdo pak je tam.
2: Jiřina Sestrová.
1: Paní Jiřino, dobré ráno. Tak co, posloucháte občas Český rozhlas i jiný než Karlovy Vary? A věděla byste, jaké dvě stanice vysílají hlavně pro mladší posluchače?
2: No, moc ne, teda.
1: Ani vám nikdo rychle neporadí? Nemáte tam nějakou nápovědu? Slyším nápovědu, mám, ale také nápověda asi neví.
2: A taky neví. Tak bohužel asi nápovědy vy nemáte žádné.
1: Nemám nápovědy, to už by bylo příliš jednoduché tentokrát. Nevadí, ale zase děkuju, že jste věrná nám, tak já alespoň přeju krásnou sobotu a děkuju za odvahu. hezký den, paní Jiřině. No dobře, tak vím, že to možná bude trochu zateplité, zapeklité, nevadí, zkusíme to dál. Dobré ráno. Haló, haló.
3: Dobré ráno.
1: Dobré halo. Ráno, kdo pak je tam?
3: Olga. Zdraví.
1: Tak já zdravím paní Olgu, také z Karlových Varů. Tak paní Olgo, věděla byste, které dvě stanice nabízí Český rozhlas mladším posluchačům?
3: No, asi moc ne, ale zkusím. No, protože samozřejmě poslouchám hodně těch stanic a Radio Beat poslouchám.
1: Ale to není úplně naše nabídka pro mladší, i když je to taky takové krátké slovo, jedna z těch dvou. A druhá je taková pro ty, jak se cizím slovem řekne mladý, no. Jestli pak vám aspoň takhle trochu napovím.
3: No.
1: Nenapovím, nepomůžu.
3: Ne,
1: nedá se nic dělat, no. Ale děkuju, že posloucháte
3: ale,
1: i nás.
3: Ale mám to na jazyku, ale neumím to říct. Je to nějaký to wave nebo něco takového?
1: No, tak správně, radio wave, vidíte, my to možná wave, dáme
3: no,
1: dokupy, jasně, radio wave, tak první bychom měli a tu druhou nedáme dokupy, opak seniora, já vám trochu pomůžu.
3: Opak seniora, tak to je junior.
1: je to tak. Já vidím, že jsem si vymyslel pěknou pastičku, ale Radio Wave a Radio Junior, přesně tak, to jsou ty dvě stanice, dala jste to dokupy a když už jste si vzpomněla na Wave, tak Junior už přišel v podstatě sám. Naladíte je digitálně v DAB Plus nebo na internetu, taky v aplikaci Můj rozhlas, stejně tak, jako tam najdete právě i vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a můžete si ho poslechnout i zpětně. Tak paní Olko, gratuluju, dali jsme to nakonec dohromady.
3: Ale jako mám přehled, no,
1: máte, evidentně, ale budeme samozřejmě rádi, když zůstanete věrná naší stanici Českému rozhlasu Karlovy Vary, protože díky tomu v tuto chvíli už k vám míří 25 krásných květin, které vás ozdobí váš domov. Máte radost, máte.
3: Mám velkou radost.
1: A bude to pro vás ozdoba a radost, anebo tím někoho potěšíte?
3: No, potěšila bych ráda někoho jiného, ale zkusím, uvidím, jak se zatváří ten, kterého chci potěšit. Nebo
1: dobře.
3: Kterou chci potěšit.
1: Správně.
3: Tak uvidíme, možná, že se podělíme.
1: Hleďte se, je to 25 kytiček, tak třeba můžete rozdělit a potěšit i víc lidí.
3: To je pravda.
1: Vydržte mi na telefonu, krásnou sobotu zatím přeju. No a všem ostatním díky za to, že jste to zkusili, že jste se poprali s touhle otázkou, i když to bylo dnes složité a zapeklité. Tak budu držet pěsti zase zítra v dalších dnech. Mějte krásnou sobotu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Bylo 8 hodin. Skalná u Chebu rozšiřuje vybavení dobrovolných hasičů. V Karlových Varech dnes pořádají triatlonový závod Kiwi Muž. Lidé mají i letos během léta velký zájem o dramatickou tvorbu připravenou Českým rozhlasem. Dnes bude oblačno, přehánky i bouřky a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Dobrovolní hasiči ve Skalné u Chebu získali novou speciální čtyřkolku. Ta je přizpůsobená na hašení lesních požárů a je vybavená navigačním tabletem. Město ji pořídilo z přeshraničního projektu Interreg Česko-Sasko. Jednotka dobrovolných hasičů ze Skalné loni absolvovala přibližně 120 výjezdů a počítá s dalším rozšířením požární techniky. Podrobnosti doplňuje nezávislá starostka Rita Skalová.
5: Pořízení ještě jedné větší cisterny. Dotace na tuto investici nám již byla schválena a na financování se bude spolu s námi podílet dotační titul Interreg a také Karlovarský kraj. Vozidlo jsme se rozhodli pořídit hlavně kvůli stále častějšímu suchu a daleko větším rizikům požárů s tím spojených.
4: V Karlových Varech se dnes uskuteční 35. ročník triatlonového závodu Kiwi Muž. Závodníci odstartují ve 14 hodin od otovického lomu Jáma, kam se start a plavecká část přesunuli z důvodu špatné kvality vody na koupališti Rolava. Pokračuje organizátor akce Jan Drahoš.
6: Plaveme 500 metrů, následně přes první depo nasedají na horský kolo závodníci a jede se 24 km horským terénem a končí se v depo. V Dalovicích, kde přejdou boty na běh a Dalovickým parkem běží do cíle, který je před obecním úřadem v Dalovicích.
4: Lidé mají i letos v létě velký zájem o poslech rozhlasových dramatizací, pohádek a hlavně četby na pokračování. Zájem o letní speciální program Českého rozhlasu roste několik let po sobě. Například loni o prázdninách měly všechny četby a literárně dramatická díla dohromady přes 6,5 milionu spuštění. Pokračuje ředitelka vývoje a výroby Iva Jonášová.
7: Loni byl o letní speciály literárně dramatické tvorby opravdu velký zájem mezi posluchači. Trhali jsme dokonce poslechové rekordy. No a letošní červenec je, co se týče toho zájmu, velmi podobný. My ještě ale zdaleka nekončíme, protože v srpnu budou zveřejněny další premiéry a taky reprízy oblíbených děl.
4: Novinkou bude ve druhé polovině srpna třeba dramatizace díla Larse von Triera Dogville nebo zpracování knihy Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí totiž podle agentury AFP do země jezdí výrazně méně turistů. Od ledna do června je pokles 60% oproti stejnému období v minulém roce. Kuba v krizi zavádí restriktivní opatření. Začátkem února mimo jiné zakázala hraničním aerolinkám tankovat palivo na svých letištích. Kvůli tomu některé společnosti na Karibský ostrov přestaly létat.
3: Počasí.
4: Dnes bude zvětšená oblačnost, dopoledne očekáváme postupně na mnoha místech přehánky. Odpoledne i bouřky, ojediněle i silné s nárazy větru a kroupami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Stále nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody ani komplikace.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Hodina téměř 5 minut, sobota 1. srpna, posloucháte stále Dobré ráno s Českým rozhlasem Karlovy Vary a my se zaměříme na další zajímavosti. Co myslíte, strkají třeba takový pštrosy hlavu do písku, anebo je to jenom mýtus? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Cheb začal s modernizací křižovatek, víte o tom už z našeho zpravodajství, tak se podíváme na podrobnosti. Po dokončení těch úprav mají být provoz a bezpečnost plynulejší, hotovo má být do 3 let, tak víc nabídneme v reportáži ještě v této půlhodině, kterou odstartuje Ilona Čáková, Hana Zagorová, Stanislav Ložek a Petr Kotfalt, takže asi tušíte, co by mohlo zaznít, ale bude to i třeba kapela Peha. Krásné ráno, zůstaňte s námi, i když se už blíží dopoledne a možná už přemýšlíte, kam vyrazit. Probereme si i počasí, ať víte, co vás dnes čeká. Zkrátka samé zajímavosti a důležité informace. Spolu s námi.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písařím.

0: pravidelný čas i v sobotu 1. srpna v 8 hodin 15 minut mířím po telefonních linkách do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni a dnes v tuto chvíli zdravím Josefa Cinka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak prosím, pojďme se podívat na počasí. Dnes to bude, jak jsme se bavili, trochu složitější. Co nás tedy čeká v sobotu?
1: Tak přes naše území dnes bude postupovat zvlněná studená fronta dále k východu, která nám na víkend přinese hlavně částečné a hlavně jen přechodné zmírnění teplot. Na některých místech se může během dne na přechodnou dobu objevit i sluníčko, nebude to však rozhodně nadlouho převládat. Dnes bude počasí se zvětšenou oblačností, to znamená oblačnou až skoro zataženo, no a již během dopoledne se mohou na některých místech začít objevovat první dešťové kapky z lokálních přeháněk, no a ta jejich četnost by se měla během dne postupně zvyšovat a v odpoledních a večerních hodinách se pak přidají i lokální bouřky, ty mohou být ojediněle i silné, doprovázené především nárazy větru a ojediněle pak i výraznějšími srážkami. Bude to dnes ale lokální, no a co se týká teplot, tak ty dnes budou již citelně mírnější, než byly v předchozích dnech. Ty nejvyšší denní by měly vystoupit již jen na 23 až letních 26 stupňů. Na horách v 1000 metrech tam nás čekají maxima kolem 18-19 stupňů. No a vítr povane zpočátku slabý, během dopoledne postupně mírný, západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a odpoledne se začne měnit na severní, no a v těch případných bouřkách pak může přechodně zesilovat. Ojediněle se v těch bouřkách mohou objevit nárazy přesahující i 70 km v hodině. No a ještě bych doplnil biozátěž, ta je pro dnešní den na stupni 3, to znamená vysoká zátěž.
0: Změny počasí a stále poměrně vysoké teploty určitě zátěž představují. Zlepší se to během noci a během zítřka?
1: Tak zítra tedy v neděli bude již výrazně klidněji, provázet nás bude zpočátku oblačno, postupně opět slunečno, to znamená polojasno až skoro jasno, tedy slunečnější počasí než dnes. No a ranní teploty zítra 15 až 12, ty nejvyšší denní pak vystoupí na 24 až letních 27 stupňů. Vítr zítra povane slabý, odpoledne pak přechodně mírný, západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: To bude, myslím, stále ještě příjemná neděle. Za informace děkuji do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni meteorologovi Josefu Cinkovi. Krásný den.
1: Hezký den, díky, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Plynulý i bezpečnější provoz mají zajistit modernizované křižovatky v Chebu. S jejich úpravou město právě začalo. Reagovat by měly například na množství aut, ale i průjezd třeba složek integrovaného záchranného systému. Město má v plánu opravit celkem 18 míst. Někde budou nutné stavební úpravy, jinde postačí jen instalace nových technologií.
1: Ještě nám tady zůstala jedna závadička, ji musíme odstranit, no. Se zmáčkne to tlačítko ze spoda, tak aby nám to
2: dodrželo.
1: Aby to klepalo 2 minuty, no.
3: A teď to zapojujete, nebo teď to budete zkoušet?
4: Teď to zapojujeme.
3: Miloš Jance z firmy, která tady právě tu elektroniku má na starosti.
4: Když si nevědomí namáčkne na tlačítku nárok na to, aby se rozklepaly klepátka pro nevědomí.
3: Aby mohl přejít silnici.
4: Aby mohl přejít silnici.
5: Nacvaknu a uklidím ty drátky.
3: To znamená, že teď už by vlastně to tlačítko mělo 2 minuty být slyšet ten zvuk, který povoluje přechod silnice.
5: Nebo i zakazuje.
3: Martin Trnka z odboru informatiky městského úřadu v Chebu. Teď tady stojíme na křižovatce ulic Žižkova a Dukelská. Je to jedna z prvních křižovatek, která už prošla modernizací. Pojďme říct z té technické stránky, co tady všechno vlastně je nového.
6: Křižovatky do budoucna, stejně jako už tato, budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu, budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovali provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešený bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
3: A co se týče teď právě toho systému na přecházení silnice, tak ten se teď dokončuje, bude se kontrolovat tak, aby fungoval, protože zatím ještě přece jenom nějaké chybičky tam jsou.
6: Je to potřeba ještě odladit a díky této informaci, tak můžeme tuto informaci předat i Tyflo servisu a dalším, že budou tady nová zařízení, které jim popíšeme a bude to pro ně jednodušší.
3: Místo starosta Chebu Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj. Proč jste se rozhodli k té modernizaci?
7: Reagujeme na nárůst dopravy. Bohužel nejsme schopni realizovat stavební úpravy, protože město je dáno, jsou zde domy a ty trasy už jsou dlouhodobě dány. Tak dalším krokem, kdy můžeme zlepšit ty dopravní proudy, je právě modernizace těchto dopravních systémů.
3: Práce jsou rozdělené do etap?
7: Tato zakázka je rozdělena do 3 let. V letošním roce by mělo dojít k úpravě 4 křižovatek a v dalších 2 letech by měly být realizovány ty zbylí.
3: Město za modernizaci křižovatek zaplatí zhruba 70 milionů korun. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: 9.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve Žluticích na Karlovarsku staví nové přemostění řeky Střely ve směru na Lomnici. Starý most nechalo město kvůli havarijnímu stavu zdemolovat a za nový zaplatí 17 milionů korun. Na stavbu si musela vzít radnice úvěr. V září by měl být nový most hotový. Zřícení na zámku u Podhradí u Aše poskytla jedinečné prostředí pro vznik přírodního ateliéru. Čeští výtvarníci vytvářejí instalace a monumenty z přírodních materiálů. Jejich výtvory si budou moci lidé prohlédnout dnes. Akce Land Art začne v 15 hodin a nabídne i bohatý doprovodný program. Na Gétově vyhlídce v Karlových Varech je nově návštěvníkům k dispozici pozorovací dalekohled. Doplňuje dlouhodobé aktivity projektu Karlovy Vary město bez kouře, zaměřeného na podporu zdravějšího životního stylu a kultivaci veřejného prostoru. Pokračuje festival Hudba na Vinicích. Návštěvníci dnes můžou vyrazit třeba na koncerty Adama Ďurici na Znojemsku, kapely Vohnout ve Valticích nebo na vystoupení Kateřiny Marie Tiché na Pálavě. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil dočasné obnovení hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí přicházející ze Španělska. Mezinárodní fotbalová federace FIFA nebude prodávat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Prezident FIFA Gianni Infantino oznámil, že organizace od záměru ustoupila po vlně kritiky. A dnes bude oblačno, přehánky i bouřky a teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Celní ulici je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřený pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: proč se slunečnice otáčí za sluncem?
1: Protože zapadá,
2: aby mohla růst.
3: Protože se říká slunečnice, když začíná taky na slunce.
4: Protože sluneční kytka.
5: Protože aby brzo zrála.
6: Aby byla žlutá.
7: Aby bylo tak hezké.
8: Protože je žlutá jako slunce.
9: Protože by nemohla růst.
10: Protože vypadá jako sluníčko.
11: Protože je jasné.

0: počasí.
1: V tuto chvíli máme nad Karlovarským krajem oblohu stále většinou oblačnou a teploty poměrně vysoké. Když se dívám na teploměry meteorologů, tak vidíme nějakých 17 stupňů na Klínovci. Mnohem tepleji, opět víc, 23 je v tuto chvíli v Sokolově, 21 hlásí krásné údolí a Karlovy Vary, 20 je v Chebu, stejně jako v Mariánských Lázních a celkem krásných 18 je v Šindelové. Dnes bude zvětšená oblačnost. Během dopoledne už musíme očekávat postupně na mnoha místech přehánky, odpoledne pak i bouřky. Ojedinělé můžou být i silné s nárazy větru kolem 70 km za hodinu, s větrem a s kroupami a také s přívalovými srážkami ojedinělé kolem 25 mm. Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti a také ustávání srážek. Teploty 22 až 25 stupňů na horách do 20 a vítr ten bude jinak mírný západních směrů, jen jak už jsem říkal, v bouřkách pozor může přechodně zesílit. Večer se pak už bude měnit na severní a bude slábnout. Rozptylové podmínky čekáme dobré až velmi dobré, pouze biozátěž nás stále zlobí, je vysoká na stupni číslo 3. Rekordy pro dnešní den: 1 stupeň rovný v Chebu naměřeno v roce 1916 a 34,6 stupně meteorologové naměřili ve Františkových Lázních v roce 1994. Mám tu i pranostiky, které se vážou s dnešním dnem. Pojďme si ještě připomenout. Asi budete znát, že se říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče, a pro dnešek také platí, že v srpnu už nelze slunci mnoho věřit. Navíc se říká, že Petrovi deště, pšenka na poli ještě. No, uvidíme, jaké počasí konkrétně bude, rekordní asi ne, ale snad pro vás bude stále příjemné. Zůstaňte s námi, když by to nezařídilo počasí, snad ten příjemný den v první srpnovou sobotu snad zařídíme my.
0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

0: 9 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy. V Kraslicích na Sokolovsku obnovili tenisový kurt. Povodí Ohře podá správní žalobu kvůli pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V Česku ročně onemocní rakovinou plic 6800 lidí. Bude oblačno, přehánky a teploty do 25 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Kraslice na Sokolovsku obnovili zaniklý tenisový kurt. Prostor se nachází v části Zelená hora směrem na Bublavu. Iniciativa vzešla z technických služeb, které tenisový kurt v minulosti postavili. Pokračuje nezávislý místostarosta Filip Beneš.
1: My dlouhodobě jsme slýchávali poptávku po tenisových kurtech v našem městě, které se na tomto místě dříve nalézaly. Byly tam tuším 3 nebo 4 tenisové kurty. Nicméně ty zanikly v posledních 15 letech a ta plocha byla nevyužitá. A tak jsme přistoupili k obnově alespoň jednoho kurtu základního a po necelém měsíci provozu můžeme konstatovat, že o tento tenisový kurt je docela velký zájem.
0: Povodí Ohře odmítá pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za dodatky ke smlouvě na závodní stravování. Dostalo 90-tisícovou pokutu, hrozilo přes 500 tisíc korun. Povodí podá správní žalobu ke krajskému soudu v Brně, říká mluvčí státního podniku Dana Zikešová.
2: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí, kterým nám vyměřil pokutu ve výši 90 tisíc korun. Minulý týden nebyla právní moci a my nyní chystáme správní žalobu, kterou můžeme podat do 2 měsíců.
0: Je Světový den rakoviny plic. Ročně u nás onemocnění podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky 6800 lidí. Zatímco počty případů u mužů postupně klesají, nemocných žen v posledních letech přibývá. Lékaři také upozorňují, že až 20% pacientů s rakovinou plic nikdy nekouřilo.
3: Na lidi bych právě apelovala, ať se prostě nebojí k těm doktorům chodit a tím věří. Už to nemusí být vždycky jenom konečná.
4: Říká nekuřačka Patricie, u které lékaři našli rakovinu plic v pokročilém stádiu. Po genetických testech nádoru ji nasadili cílenou biologickou léčbu. Podle přednostky pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar-Vašákové využívají lékaři tyto testy čím dál častěji.
5: Některé léčby pak dokáží prodloužit velmi významně život takových pacientů, které jsme dřív ztráceli velmi brzo.
4: S včasným odhalením nádoru plic pomáhá v Česku také screening pro lidi od 55 do 74 let, kteří prokouřili 20 a více balíčko roků. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Ruská armáda v noci na dnešek zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 9 lidí zemřelo a 23 je zraněných. Uvedly to ukrajinské úřady. Na místě byly slyšet silné výbuchy. Úder způsobil požár v 6podlažní budově v Solomianské čtvrti. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné jen některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot. Těch má ale Ukrajina nedostatek. Sport. Na hypodromu Holoubek v Karlových Varech Dvorech se v neděli uskuteční další dostihové odpoledne. Připraveno je 8 rovinových dostihů. Jak informovala za pořadatele Marcela Kozová, vrchol letošní sezony nabídne hned 3 významné zkoušky. Hlavním bodem programu bude 1,80. Oaks pro 3leté klisny na 2400 metrů. Dalším lákadlem je cena Masise pro 2leté koně na 1200 metrů a vrcholem dostihového odpoledne bude 38. lázeňská míle na 1600 metrů. Program na závodišti v Karlových Varech startuje ve 14 hodin. Počasí. Dnes bude zvětšená oblačnost, dopoledne očekáváme postupně na mnoha místech přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20, vane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
7: Renesanční rabi, který učil číst Bibli srdcem i rozumem, tak vzpomínají na profesora Jana Hellera jeho studenti. V čem byl jeho přístup k výkladu Bible originální? Připomeneme nedávné vydání unikátní knihy Svobodné zednářství očima zednářů. Tímto duchovním řádem prošlo mnoho osobností. Pozveme do Brandýsa nad Orlicí, kde Jan Amos Komenský napsal svůj Labyrint světa a Ráj srdce. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Jan Amos Komenský se nám do povědomí zapsal hlavně jako autor česky psaného díla Labyrint světa a ráj srdce. Tento poslední biskup exilových sborů Jednoty bratrské se na krátký čas uchýlil i do Brandýsa nad Orlicí, kde pod křídly Karla staršího ze Žerotína právě toto nejznámější dílo napsal. V místní secesní radnici najdete důstojnou expozici týkající se učitele národů, který zde našel nejen azyl, ale i v roce 1624 novou rodinu. Kolegyně Víta Balcarová vstoupila do první místnosti se starostou Romanem Buchtelou.
1: V téhle první místnosti je takové obecné představení života Jana Amose Komenského. Na tabuli po levé straně tak je tam vlastně taková časová osa, kde je vidět, co se dělo v Čechách, co se dělo ve světě a jak do toho zapadá život Jana Amose Komenského. Na další tabuli je vidět, kde on všude byl, kde cestoval a co tam vlastně v té době prožíval.
2: Já bych to popsala, podsvícené fotografie temné místnosti, ale všechno krásně viditelné. Vy mluvíte o celém životě Jana Amose Komenského, ale kolik let se týká Brandýsa nad Orlicí?
1: To období bylo asi kolem 3 let, možná malinko víc, kdy prožíval asi nejtěžší období svého života a v té době možná právě z té bolesti vzniklo jedno z největších děl a to je Labyrint světa a ráj srdce.
2: Víme, že se tady také oženil. Máte tady nějaké doklady, dokumenty právě na toto období?
1: Úplně artefakty z té doby nemám, ale je tady zdařilá kopie svadební knihy, kde je zapsáno, že se tady opravdu podruhé oženil s Dorotou Cyrilovou.
2: Kam tedy půjdeme dál? Tady na té straně jsou knihy.
1: Jsou to ukázky knih třeba Škola hrou, aby si návštěvníci mohli

0: byla snaha ten labirint i nějak zhmotnit, takže tady je vlastně takový drátěný labirint, kde návštěvník by pak při vstupu měl obdržet dřevěnou kuličku, kterou může do toho labirintu hodit, a ona by prošla tím labirintem, tak tam má vždycky dvě a dvě zastavení a ten návštěvník musí splnit nějaký úkol, aby ta kulička mohla pokračovat dál.
1: Vhodíme? Nebuchtelo, úžasné. Pro koho je tahle expozice určená?
0: Tady jsme nejvíc mysleli na děti, aby si opravdu mohli i něco vyzkoušet. Jedna z myšlenek byla, že zde budou předtištěné citáty Komenského a oni si je budou moct tuží obtáhnout, aby viděli, jak se tehdy psalo, a mohli si třeba něco odnést, a plus k ním propašujeme i nějakou myšlenku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Archeologové objevili v Litoměřicích doklad neolitického osídlení domského pahorku. Na dohled od biskupské rezidence našli hrob starý přes 6 tisíc let s kosterními pozůstatky 15-letého chlapce, zbytky domů či svatého.

obchodní prstýnek z 12. století a další cenné předměty. Nejstarší osídlení na návrší nad řekou Labe potvrzují nálezy z období neolitu, to znamená prvních zemědělců, kultury s vypíchanou keramikou, která je pojmenovaná podle typické ozdoby keramiky. Unikátním nálezem je pak hrob, v němž bylo kromě pozůstatků jedince mužského pohlaví ještě 12 nádob, z nichž některé se dochovaly ve skvělém stavu. U sebe měl také broušenou kamennou sekeru. V keramice jsou zlomky kostí, o nichž se neví, jestli je to pozůstatek žárového pohřbu nebo obsahuje nějaké další milodary. Unikátní nález se podrobí archeologové průzkumu stejně jako obsahy nádob. Vše po zpracování zamíří do stále expozice Litoměřického muzea. Arcibiskupství olomoucké se pustilo do rozsáhlé opravy chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku na Olomoucku. Dělníci do poloviny roku 2028 postupně rekonstruují přístupové schodiště, prostor před kostelem, včetně opěrných zdí i průčelí chrámu, který patří mezi šternberské dominanty. Rekonstrukce si vyžádá investici 67 milionů korun. Část nákladů pokryje evropská dotace. Průčelí chrámu bylo naposledy opraveno v 70. letech minulého století. Díky rekonstrukci chrámu bude otevřena veřejnosti dosud nepřístupná levá věž. Nové vyhlídkové místo ve výšce přes 40 metrů poskytne návštěvníkům netradiční pohled na Šternberg i jeho okolí. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Také tuto zprávu jste od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Anetu Langerovou jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme zajímavou knižní novinku. U příležitosti stého jubilea od založení Národní veliké lóže československé v roce 1923 vyšla nedávno unikátní kniha Svobodné zednářství očima zednářů. Přináší osobní pohledy českých i slovenských svobodných zednářů na tradici, která už celé století tvoří tiché, ale hluboké pozadí duchovního, kulturního a občanského života v naší zemi. Připomíná i klíčové osobnosti tohoto duchovního řádu. S jeho velmistrem Liborem Adamcem se u knihy sešel redaktor Karel Sladký.
1: Připomíná i nejrůznější osobnosti. Kdo je podle vás takovou velkou osobností právě svobodného zednářství?
2: Zednářské osobnosti, které byly třeba člen našeho řádu, tak těch je opravdu mnoho. Tady bych třeba možná odkázal posluchače na naše webové stránky vlcr.cz. Na těchto stránkách máme více než 100 osobností představeno. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě členem řádu nebyly jenom muchové a křižíci, ale i řada běžných lidí, protože členem řádu opravdu můžete být i jako řidič tramvaje nebo truhlář, není podmínkou být vysokoškolský profesor nebo rektor univerzity.
1: A teď mám v ruce i unikátní knihu, která vyšla při jaké příležitosti?
2: Naše kniha Svobodné zednářství očima zednářů navazuje na naši výstavu, kterou jsme uspořádali ke 100 letům od založení Veliké lože České republiky. Je dostupná v knihkupectvích, shrnuje přehledně nejenom historii, ale hlavně současnost svobodného zednářství. Každá jedna z těch 31 lóží tam má základní informace o sobě. Je tam opravdu přehled i těch osobností.
1: Má název Svobodné zednářství očima zednářů. Jak myslíte, že to zednářství změnilo vás osobně?
2: Já myslím, že všichni se vyvíjíme. Já si také kladu otázku, jestli je to třeba jenom stáří a věk, který člověka mění. Já si myslím,
1: zkušenosti.
2: Zkušenosti získané při svých aktivitách. Já myslím, že ten hluboký osobní prožitek, který to zednářství přináší, pozitivní emoce, systematický přístup k osobním rozvoji, tu intelektuální stimulaci, bych řekl, že mě spíš prohloubilo nějak můj pohled na svět, dívat se na svět s větší tolerancí a snahou porozumět druhým. Připomíná mi to, že ta práce na sobě nikdy nekončí, že stále je, každý z nás může přispět byť i drobnosti k tomu, aby svět kolem nás byl o trochu lepší. Některé lože si možná stanoví nějaké krátkodobější cíle ve smyslu zaměření například té interní diskuze, že třeba nějaký rok se chtějí věnovat nějakému tématu podrobněji, ale my v podstatě postupně pracujeme na svém pozvolném rozvoji. Tak vlastně i pozvolně roste počet našich členů, který nedávno překročil 700.
1: O čem to vypovídá?
2: Každý muž přemýšlí o věcech, které vlastně i jsou v tom svobodném zednářství. Každý přemýšlí o životě, každý může přemýšlet o tom být členem řádu. Je to opravdu velmi univerzální. Já teda říkám každý muž, ale jsou i smíšené řády nebo ženské řády, takže i ženy mají možnost, jak se zapojit do svobodného zednářství. Nikoliv tedy pod hlavičkou Veliké lože České republiky, ale pod hlavičkou jiných organizací.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to muž, v němž se snoubila hluboká vědecká erudice s neobyčejnou lidskostí a břitkým smyslem pro humor. Profesor Jan Heller, klíčový zakladatel české porevoluční religionistiky a uznávaný biblista, zanechal v české teologii i v srdcích svých žáků nesmazatelnou stopu. I když by letos oslavil 101 let, jeho přístup k výkladu Bible i k mezináboženskému dialogu stále oslovuje i dnešní mladé hledající, pokračuje Terezie Bečková.
1: Když vyslovíte jméno Jana Hellera, málo komu se vybaví pouze suchý akademik. Pro své okolí byl především průvodcem, který dokázal otvírat i ty nejsložitější texty Starého zákona takovým způsobem, že se stávaly srozumitelnými pro každodenní život. Vzpomíná farář Petr Baďura, který s profesorem Hellerem připravil řadu rozhlasových i knižních rozhovorů.
2: Otvíral mi nové obzory, učil mě nově pracovat s biblickým textem, nově ho promýšlet. Třeba pověstný byl jeho semantický úklid, kterým jsme vždycky začínali. To znamená, že nejprve jsme si objasnili význam slov a on vlastně nás tak uváděl do hermeneutiky toho textu.
1: Na chodbách Evangelické teologické fakulty byl profesor Heller pojmem. Ovšem jeho osobní vystupování bylo v přímém kontrastu k jeho věhlasu. Religionista Pavel Hošek popisuje setkání s touto kráčející legendou jako lekci pokory, která studenty okamžitě odzbrojila.
3: Dřív než jsem ho potkal osobně, jsem přečetl několik jeho knih a pro mě ta zkušenost setkání s ním byla překvapivá v tom, že jsem čekal celebritu a potkal jsem na chodbě Evangelické fakulty kouzelného dědečka, prostě člověka, který byl drobné postavy a vypadal tak jako nenápadně a takovým jako dost nezaměnitelným způsobem se usmíval od ucha k uchu a pak mi někdo řekl, že to je pan profesor Heller. Takhle jsem ho tedy nějaké roky na fakultě potkával a naslouchal i jeho výkladům. My jsme mu říkali rabbi Jochanan. Pro tu jeho zálibu v rabínských příbězích a vůbec v židovské tradici nějak bezděčně spatřovali v tom jeho pastýřském farářském přístupu rabínskou moudrost.
1: Kouzlo Jana Hellera spočívalo v unikátní kombinaci přesnosti a porozumění. Jeho schopnost přijmout i laickou otázku bez náznaku povýšenosti z něj dělala charismatickou osobnost, která si získala srdce široké veřejnosti. Petr Baďura zdůrazňuje, že klíčem k jeho vlivu byla přirozená pokora.
2: Navíc on asi fakt měl rád lidi a to je další věc, která je vlastně strašně důležitá pro křesťana, aby se uměl vyrovnat i s tím, že ten svět často není moc radostný. Takže tím, že měl rád lidi, tak to dokázal všechno nějak přetavit do laskavosti, která ale nebyla laciná. On uměl teda taky pěkně bodnout a říct věc natvrdo, ale nezraňoval nějak záměrně, nebyly to nějaké podpásovky. Já často jsem mu kladl otázky, které si myslím, že byly třeba i hloupé. A on i tu sebehloupější otázku přijal a nikdy ze mě neudělal hlupáka.
1: Sám Jan Heller vzpomínal na slova svého učitele Karla Bartha, že kdo se bere moc vážně, nebere vážně Pána Boha. Jeho hravost se projevovala i v jeho pověstných ironických poznámkách, jako byla historka o jeho oficiálním přijetí mezi staropražská strašidla. Profesor Heller měl také ohromnou sympatii k judaismu a taoismu, kde nacházel rezonující témata.
2: Určitě se velmi upřímně zabýval myšlenkovými koncepty, náboženskými koncepty jiných lidí, jiných kultur, jiných etnik a jiných dob. A přistupoval k ním s velkou pokorou a proto možná mu také velmi záleželo na tom, aby dešifroval biblické texty, ve kterých nacházel právě různé vrstvy náboženského myšlení, a snažil se, aby se ty zvláště starozákonní texty nesplošťovaly. On věděl, že Starý zákon nemá jednu teologickou linii, kterou by držel, ale že je tam spousta různých vlivů. A ty vlivy on se snažil nějak odhalit a ukázat.
1: Odkaz Jana Hellera dnes žije nejen v jeho knihách a rozhlasových archivech, ale především v generacích žáků, v nichž zažehl plamen

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se teď přesouváme do Francie. Na konci července si ve Francii připomínali 10 let od vraždy otce Amela. Tento útok my teď připomeneme s Marií Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marie, co přesně se tady stalo?
1: Byl zavražděný 26. července 2016, tedy přesně před 10 lety. A to přitom, když sloužil mši pro pár věřících. Dva muži jménem Adel Kermiš a Abdelmalik Petitjean, kteří se hlásili k Islámskému státu, oba 19-letí, tak napadli smrtelně otce Amela a ten následkům podlehl. Stalo se tak v kostele ve farnosti obce Saint-Étienne-de-Rouvray, což je jihozápadní předměstí města Rouenu v Normandii. A jak jsem zmínila, otec Amel byl zavražděn 48 bodnými a řeznými ranami, a to před zraky pár věřících při mši. Byl to jeden z prvních podobných teroristických činů, útoků, který otřásl komunitou věřících, ale v podstatě celým obyvatelstvem Francie, nejen tedy těch katolických věřících. Bohužel to vyvolalo negativní konotace u mnohých, zvlášť ve výpadcích proti muslimům.
0: Je to už 10 let. Jak uctili ve Francii památku v této obci na předměstí Rouenu?
1: 10 let od tohoto teroristického činu přijeli uctít památku do obce Saint-Étienne-de-Rouvray, a to hned několik významných představitelů, politiky i představitelé kultu a náboženství. V doprovodu sestry zavražděného Roselyne Amel přijel bývalý tehdejší prezident Francie François Hollande, tehdejší ministr vnitra Bernard Cazeneuve a nebo arcibiskup města Rouenu Monsignor Lebrun. Bylo to i za přítomnosti prezidenta francouzské biskupské konference kardinála Jeana Marka Avelina. Mše, která byla sloužena za otce Amela, tak té se účastnil i premiér Francie Sébastien Lecornu. Obec Saint-Étienne-de-Rouvray se vyznala a uctila památku nejen díky svým občanům a občankám, kteří mnohdy přidali osobní vzpomínku právě na otce Amela, ale i pojmenováním malého náměstí právě po něm. Městečko uspořádalo i informační kampaň a dokonce vyšel o životě otce Amela komiks.
0: Francie má velmi tragickou bilanci v útocích proti náboženským představitelům. Navíc nebyl právě tento už tak trochu zapomenutý? Co na to veřejnost?
1: Je to pravda, ta bilance je vlastně velmi smutná. Nelze přitom říct, že by docházelo jen k výpadkům, útokům proti katolickým, křesťanským věřícím nebo představitelkám a představitelům kultu. Jen tak pro srovnání ze statistik Francie třeba v roce 2021 bylo ve Francii zaznamenáno více než 1600 antináboženských útoků, z toho přes 800 proti křesťanské víře, něco přes 500 těch protižidovských a téměř 300 proti muslimským věřícím. Ta bilance se za 4 až 5 let zhoršila. V roce 2025 to bylo více než 2400 protináboženských útoků, přičemž narostlo hodně těch antimuslimských a ubylo těch antisemitských ve Francii, i když je to číslo nadále velmi vysoké a nejvyšší za dobu, co se statistiky zaznamenávají. Protikřesťanské útoky se objevují, řekli bychom, stále, a to ve stejné míře. Když se ale vrátím ještě k uctění památky otce Amela, k jednomu smíření v tomto případě přece jen v podstatě došlo, a to právě napříč vyznáními. Sestra otce Amela, tedy křesťanská katolička, se sešla s matkou jednoho z teroristů, aby se obě ženy vzájemně podpořily ve chvílích, řekněme, prázdnoty a smutku.
0: To byla tedy z Francie Marie Sýkorová. Za informace díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Jsem opět v milované Itálii. Ano, je to tak. Horka mi nevadí. Před horkem se dá skrýt siestou na stinném místě. Před zimou se utéct nedá, leda tak zmrznout. Ale uznávám, není to nějaké obecné moudro, jestli tedy vůbec moudro. My lidé si žanskou myslí to tak prostě máme. Četl jsem minulý týden jedno kázání papeže Františka. Rád se k jeho myšlenkám vracím. Vzpomeňme na fascinující orientální tržiště, říkal tehdy k jižanskému publiku. Nevím, jestli si každý z mírného pásu vybaví vůně a chutě orientálního tržiště. Já ano. Paradoxně nejvíce mi v mysli zůstalo to tržiště, které geograficky není orientální, ale mediteránské. Zaujímá značnou část starého Palerma. Tržiště do posledního místa vyplňující ulice mezi domy spojené křižovatkami se spoustou hlasů, křiků, barev, vůní i zápachů, chutí. Sicílie je italská jen z části. Najdete tam podobnou kuchyni jako jinde, ale slané je slanější, ostré, ostřejší. Ranní cornetto, kterému nevím proč u nás říkáme francouzsky croissant, se zpravidla plní čerstvou rikotou, buď s pistáciovou krémou nebo krvavými pomeranči, které když loupete, tečou vám mezi prsty. Ano, i zločin je na Sicílii jaksi zlověstnější. Ale zpět k tomu tržišti. František ho použil jako metaforu k jiné metafoře, a to Ježíšově, když ten mluvil o tom, že s nebeským královstvím je to, jako když obchodník s perlami najde jednu nesmírně vzácnou, kvůli níž všechny své předchozí perly prodá, aby ji získal. Na palermském tržišti, které jsem si přitom vybavil, láká zleva zprava spousta radostí, tak jako v životě. A není zlé si je dopřát. Jen je třeba dát pozor, abych přitom nepřehlédl tu jednu zásadní radost, která tam taky někde je. A znamená naprostou katarzi mého života. Někde tam mezi těmi fascinujícími rajčaty, sýry a pomeranči je má životní láska. Celý život sbírám různé perly, jak smysluplně a šťastně žít. Získávám zkušenosti, potkávám se s inspirativními lidmi. Ale jednou se stane, že si mě najde perla a já se nechám, která to celé otočí na hlavu. A je mi jasné, že to je to, co celý život hledám. Kdybych ji minul a věděl o tom, už nikdy tu díru, kterou mi otevřela, nezacelím. Celý život si budu říkat, proč jsem ji minul. Budu vědět, že můj život, který mě dřív bavil, je najednou docela banální. Pokud tu perlu poznám, musím jít za ní a všechny ostatní předchozí dát stranou. Jiná rozumná cesta není. Všechny jistoty dosavadního poznání musím opustit kvůli jistotě důvěry v toho, který je v té drahocenné perle patrný. I když je to jistota mnohdy značně nejistá, nezbavená pochybností, neustále a někdy těžce obnovovaná. Ale mohl by se Giordano Bruno poté, co poznal, že noční nebe není jen nebeská opona, ale poodhrnul ji a viděl svět mnoha dalších rozměrů, mohl by se vrátit ke starému 2D světu jen proto, že by to mohlo být myšlenkově i společensky pohodlnější.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nová ves u křižovatky na Chebsku se dočká nové kanalizace. Karlovarská veterán rally pokračuje druhým programovým dnem. Nikde v Česku už neplatí smogové situace. Dnes bude zvětšená oblačnost, přehánky i bouřky a teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Křižovatka na Chebsku vybuduje novou kanalizaci v Nové Vsi. Vodovod tam radnice postavila už před 10 lety. U odkanalizování vypracovala 3 různé varianty. První 2 počítali se stavbou centrální čističky odpadních vod přímo v Nové Vsi. Třetí pak s tlakovou kanalizací zavedenou do čističky odpadních vod v Křižovatce. Pokračuje nezávislý starosta Jan Strachota.
2: Reálně vyšla třetí varianta, tlaková kanalizace směřovat do křižovatky. Chceme na začátku příštího roku, aby nám bylo vydáno vodoprávní povolení. Ve společnosti Chevak by jsme chtěli celou akci zrealizovat a doufejme, že do 2 let bude mít tento problém řešený.
0: Z krušnohorského Jáchymova dnes výjíždí do další etapy soutěže účastníci 24. ročníku Karlovarské veterán rally. Téměř 60 posádek historických automobilů pojede do Chomutova a Žadce v Ústeckém kraji. Na trase budou motoristé plnit různé dovednostní úkoly. Pokračuje za pořádající veterán Car Club Karlovy Vary Zdeněk Touš.
3: V sobotu opustíme Karlovarský kraj a veteráni budou k vidění v Žadci na náměstí Svobody mezi 12. a 14. hodinou. Každý večer po 17. hodině jsou vozidla zaparkovávána před hotelem Astoria v Jáchymově.
0: Vyhlášení výsledku se večer odehraje v Jáchymově. Zítra bude akce pokračovat nesoutěžní částí společným výjezdem k horskému hotelu Klínovec. Meteorologové večer odvolali smogovou situaci ve všech českých regionech, kde platila. Týkala se to Prahy, středních, severních a taky východních Čech. Český hydrometeorologický ústav jim tam vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Tu způsobují i aktuální velmi vysoké teploty. Meteorologové během smogové situace doporučují lidem, aby se venku vyhnuli větší fyzické zátěži. To platí hlavně pro malé děti, seniory nebo lidi s dýchacími obtížemi. Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat iránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali.
4: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Irán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura Tasnim. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistka Daria Vidmanová bude poprvé v kariéře hrát semifinále turnaje WTA. V americkém Memphisu do něj Češka postoupila po výhře nad domácí Volinecovou 2-1 na sety.
1: Počasí.
0: Dnes bude zvětšená oblačnost, na mnoha místech přehánky, odpoledne i bouřky, ojediněle i silné snárazy větru a kroupami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20, vane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se v tuto chvíli jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rezhrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tedy na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat

0: připravit.
1: Takže
0: tinkturu.
1: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
0: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
1: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
2: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuju za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval a koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Zuby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklí, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá, a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičá vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit ji dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého horka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobbyredaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima, kde je pak to léto. A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Chodov na Sokolovsku začal s poslední etapou rekonstrukce základní školy v Husově ulici. Kvůli riziku vzniku požáru jsou v pohotovosti i strážci přírody. Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. Bude zvětšená oblačnost, přehánky i bouřky a teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. V Chodově na Sokolovsku začala rekonstrukce bývalého spolkového domu v Husově ulici. Ten je součástí areálu základní školy. Práce skončí v září příštího roku, říká místostarosta Luděk Soukup z Hnutí místní.
2: Kdyby se mělo zrekonstruovat ve spolkovém domě výdejna obědů, mělo by se tam navrátit stravování. Nahoře v druhém patře máme 5 učeben nebo prostor pro družinu, které by se mohly využít. Předpokládaný odhad těch nákladů je nějakých 35 zhruba milionů a 25 milionů máme už teď přiklepnutou dotace.
1: V Českolipsku, Děčínsku a v dalších částech republiky trvá riziko vzniku požárů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která platí do odvolání. V pohotovosti jsou i strážci přírody z Národního parku České Švýcarsko, kde se kvůli výstraze nesmí procházet v noci. Požáru je víc, než by lidé možná čekali, říká požární preventistka Národního parku Jaroslav Hocko.
3: Letos ani to nestačím počítat, abych pravdu řekl, ale o tom se tak jako veřejnost úplně nedozví. Ona se dozví samozřejmě o těch velkých požárech, kdy se to prostě bohužel nedaří úplně jako chytit na tom začátku, což je ovlivněno spoustou faktorama.
1: Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit více než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Maďarská jaderná elektrárna Paks oznámila další omezení výroby elektřiny. Premiér Péter Maďar včera řekl, že nejpozději do středy by mělo dojít k jejímu úplnému odstavení kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z něj už totiž k chlazení jedné jaderné elektrárny v Maďarsku nestačí. Velké firmy i úřady začaly omezovat spotřebu elektřiny.
4: Premiér Maďar připustil, že nelze vyloučit krátkodobé lokální výpadky elektřiny.
5: V Maďarsku jsme nikdy nezažili takzvaný blackout a ani by k němu dojít nemělo. Způsobil by obrovské škody lidem i ekonomice. Musíme proto udržet bezpečné dodávky elektřiny.
4: Úsporná opatření se mezi tím šíří napříč Maďarskem. Firmy omezují výrobu i provoz kanceláří, letiště snižuje výkon klimatizace, obchodní centra spotřebu elektřiny a zhasnou také dominanty Budapešti, včetně parlamentu nebo Budínského hradu. Cílem je snížit odběr hlavně mezi 5. a 10. hodinou večer, kdy je síť nejvíc zatížená. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Ve druhé fotbalové lize Táborsko remizovalo s Duklou 2-2. Příbram porazila Opavu 1-0 a stejným výsledkem vyhráli Žižkov nad Prostějovem, Karviná nad Vlašimí a Kladno nad B týmem Baníku Ostrava.
0: Počasí.
1: Dnes bude zvětšená oblačnost, očekáváme postupně na mnoha místech přehánky, odpoledne i bouřky, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20, vane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena část komunikace Jánské náměstí.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 11 hodin a téměř 5 minut, 1. srpen, vstoupili jsme do nového měsíce a vstupujeme i do nové hodiny dnešního dopoledního vysílání z Českého rozhlasu Karlovy Vary. Kam vás zavedu? Horní Hrad u Karlových Varů dnes obsadili včelaři, řemeslníci a hudebníci. Ti všichni se zapojili do programu nazvaného Chvála medu. Akce, která má na Horním Hradě víc než 20letou tradici. Podrobnosti nabídnu už za chvíli s reportérem Zdeňkem Trnkou. Dnešní turistický tip nás potom zavede do přírodní rezervace Smraďoch u poblíž Mariánských lázní. Tu nejzajímavější část rezervace je možné si projít po krátké naučné stezce. My vás po ní provedeme už za chvíli. Počkejte si na to, to všechno je nabídka této hodiny našeho vysílání. Doplní ho samozřejmě i hudba, která vás snad také potěší a doprovodí až k obědu. Nabídnu například Krištofy, Marii Rotrovou nebo Vabyho Daňka a vašeho Patejdla, karlovarského rodáka. Tak pojďme se na to podívat, co všechno nás čeká. Ať je vám s námi dál příjemně, budeme se o to snažit i v hodině do 12.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Začíná druhý prázdninový měsíc, je sobota 1. srpna. Svátek mají Oscar a Kleopatra. Tady je Petr Jungmann. První československý automobil Škoda Rapid objel svět v roce 1936. 1. srpna před 90 lety se do Prahy po třech měsících a jednom týdnu trvající cestě vrátili cestovatelé Jan Procházka a Jindřich Kubiás. Ve stejný den roku 1936 začaly v Berlíně olympijské hry. Ty si přisvojili nacisté k propagaci Nového Německa. První mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu byl zahájen před 80 lety v roce 1946 v Mariánských Lázních. Souběžně se konal i v Karlových Varech. Tam našel později domov. Rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda téměř uhořel před 50 lety v roce 1976 při těžké havárii při velké ceně Německa na okruhu Nürburgring. Ve stejný den před 50 lety zahájila výrobu legendárních 105 a 120 mladoboleslavská Škodovka.
3: Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
2: Otík Rákosník.
4: Já nechci Turko.
2: Pan Páve.
5: Se směl narodit jako kůň původně.
2: Moudrý doktor Skružný.
6: Měl si štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A další postavičky z Křečovic rozehrály poprvé na filmovém plátně svůj příběh.
7: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
2: Před 40 lety v roce 1986 byla do kin uvedena komedie režiséra Jiřího Mencla Vesničko má středisková.
8: Senzační film. Rumunskej.
9: Je to zlato!
2: Tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková přesně před 5 lety dokráčel na tokijské olympiádě pro další zlato pro české barvy.
10: Je to bomba, je to vlastně mega to je, to úplně neskutečný, a mám úplně husí kůži.
2: Před 90 lety se narodil slavný francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent a já přeju hezkou sobotu.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: areálu Horního hradu na Karlovarsku jsou dnes k vidění ukázky práce včelařů z celé republiky. Správa hradu totiž pořádá akci Chvála medu, která k návštěvně láká nejen mladé včelaře, ale taky milovníky včelích produktů a tradičních českých řemesel. A právě proto jsme teď ve spojení s reportérem Zdeňkem Trnkou, který se na Horní hrad vypravil. Pěkné dopoledne.
1: Z Horního hradu dobrý den.
0: Zdeňku, Chvála medu má na Horním hradě víc než 20letou tradici. Co všechno nabízí program letos?
1: No, je třeba říci, že nádvoří Horního hradu se dnes proměnilo v improvizovanou základnu včelařů. K dispozici jsou tady přenosné úly, speciální pomůcky pro včelaření, jsou tu také samozřejmě výrobky z medu, od lahví s medovinou přes med až třeba po medovníky anebo medové perníky. Na akci se prezentují včelaři z celého území republiky. Je třeba ale říci, že tato akce, tedy program nazvaný Chvála medu, se odehrává v areálu, který jeho majitel obnovuje přes 20 let. Části hradního objektu někdejší zříceniny jsou už hotové. Velká část historického objektu je ale stále ve stádiu stavby, takže to propojení včelařů a starých zdí vypadá i letos vlastně velmi zajímavě.
0: Jmenoval si spoustu dobrod, ale součástí programu je taky prezentace tradičních řemesel. Které to jsou a kde přesně je zájemci najdou?
1: No, já jsem tady viděl v podstatě tři prezentace řemesel, jsou na nádvoří, je tu pan truhlář, jsou tu výrobci svíček a umělecký kovář. Pro zájemce jsou také připraveny přednášky, včetně odborné literatury o včelaření. Jak jsem také viděl, prezentují se tady také informace o strošně asijské, která je metlou včel. Mimochodem, návštěvníkům je tady teď trochu méně, protože se udělalo dusno a před chvílí začalo pršet, nicméně teplotu kolem 23 stupňů. To tady lidé spíše oceňují a návštěvníci se můžou také schovat pod nedaleké přístřešky, takže vlastně nikdo neprovlhne a naopak je to příjemné osvěžení.
0: A já vím, že včelaři vždycky říkali, že přímé slunce je nepřítel medu a jeho kvality, tak snad budou dneska všichni spokojeni. Co ale všechno nabídne doprovodný program?
1: Ten doprovodný program nabízí odborné přednášky, jak jsem zmiňoval před chvílí, to znamená povídání o včelaření. Odpoledne se tady odehraje nějaká hudební produkce, před chvílí přijeli muzikanti v dobovém oblečení, takže to bude asi nějaká dobová muzika. No a připravené jsou tady také prohlídky hradu, který je každoročně trochu jiný, tak jak postupuje oprava celého areálu. Jinak Chvála medu, tedy tradiční letní program, tady potrvá přibližně do 17 hodin. Parkovacích ploch je tady zatím dostatek.
0: Dobrá zpráva. V areálu Horního hradu na Karlovarsku je dnes k vidění tradiční akce Chvála medu věnovaná včelařům a příznivcům včelích produktů a přímo z hradního nádvoří jsme se dozvěděli podrobnosti od redaktora Zdeňka Trnky. Díky za to, hezký den.
1: Včelám zdar, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme

rozstrzeczniu rywozu po malućku wtrzew. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Dobré dopoledne a Lukáš Pochylý.
1: Agnes je moja.

0: Přírodní rezervace Smraďoch se nachází asi 6 kilometrů severně od Mariánských lázní na Chebsku. Rezervací bylo území o velikosti necelých 12 hektarů vyhlášeno už v roce 1968, a to především z důvodu ochrany unikátního lesního rašeliniště. Vstup do rezervace je možný po značených turistických cestách, které Janě Strejčkové popsala Jana Rolková ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
1: Do přírodní rezervace Smraďoch můžete vstoupit vlastně z odstavného parkoviště pro auta, buď po bezbariérové cestě, která jde po vaší levé ruce, kde je sice delší, ale rovnější cesta, anebo hned přímo, kdy přijdete přímo proti dřevěnému chodníku, ale ta není úplně bezbariérová, protože zde spousta kořenů.
2: My právě stojíme před povalovým chodníkem.
1: Je to chodník, který už tady byl téměř 50 let, respektive ne tenhle přímo, ale jeho předchůdci, protože vlastně dřevěný chodník jako naučná stezka přírodní rezervace Smraďoch je tady už od roku 76.
2: Jak je ten povalový chodník dlouhý?
1: Povalový chodník je dlouhý zhruba 70 metrů a má dvě takové větší plošiny, které vlastně vybíhají do toho rašeliniště, abyste měli několik pohledů vlastně i na otevřené jezírko, i vlastně vstup přímo nad ty mofetová pole.
2: Název Smraďoch je všeříkající. Kdy ucítíme to, co máme cítit?
1: Myslím, že už ho cítíme, jakmile přicházíme trošku blíž, protože ta vůně, to je vlastně syrovodík nebo taky sulfán, který se vlastně uvolňuje v rámci jako jeden ze dvou plynů hlavních, který se uvolňují tady v těch mofetách. Krom toho, že tady Smraďoch podle svého názvu opravdu smrdí, tak mnohem nebezpečnější a vlastně neviditelným plynem je tady oxid uhličitý, který v těch mofetách způsobuje vlastně takový pasti pro menší drobné živočichy. A když budete mít možná trochu štěstí, můžete vidět jako dneska my tady třeba mrtvého kosa, který právě přišel sbírat pravděpodobně uhynulý hmyz, který se tady v těch pastech nachytal, protože se nadýchal oxidu uhličitého, tak se vlastně omámil a otrávil, udusil, právě tady zůstal v tom místě.
2: I když je po dešti, tak je velmi sucho a to je vidět i tady. Chybí nám tu voda.
1: Chybí nám to voda v rezervaci, přestože teda rašeliniště jsou velký rezervoár vody právě i pro třeba tu lázeňskou oblast, a třeba takové rašeliníky dokážou mít až 20% objemu vlastně své hmotnosti nasát vodou. Tak je vidět, že i tady v těch rašeliničních lesích obvora ubývá, je to hodně zaklesnuté.
2: Vidíme jenom drobné bublinky právě toho plynu. Za normálních okolností je to nejenom viditelné, ale také slyšitelné.
1: Za normálních okolností ta voda docela probublává. Je to tady teda do povrchové vody, není to minerální voda, je to do povrchové vody právě dešťové, takže když není, tak ty jezírka jsou mnohem menší a vlastně vidíme spíš bublat jenom ten plyn, ne tu vodu.
3: Necelé 2 kilometry od naučné stezky Smraďoch se navíc nachází i další turisticky zajímavé místo, a to dřevěný altán s vývěrem lahodné farské kyselky. Ze Slavkovského lesa Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

obnovené tenisové kurty, konkrétně jeden tenisový kurt v Kraslicích, anebo třeba změny ve vyhlášce o měření elektřiny. To můžou být všechno zajímavosti, které vás čekají ve zprávách už ve 12 a potom písničky na vaše přání. A bude toho víc. Lukáš Pochylý přeje krásné odpoledne, dobrou chuť k obědu a těším se na vás zase ráno v 5.

Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Kraslicích na Sokolovsku obnovili tenisový kurt. V Karlových Varech dnes pořádají triatlonový závod Kybimuž. Měření elektřiny od dneška nově zahrnuje i údaje o uložené elektřině v domácích bateriích. A odpoledne bude zvětšená oblačnost, přehánky, teploty do 25 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. Kraslice obnovili zaniklý tenisový kurt. Prostor se nachází v části Zelená hora směrem na Bublavu. Iniciativa vzešla z technických služeb, které tenisový kurt v minulosti postavili. Pokračuje nezávislý místostarosta Filip Beneš.
2: My dlouhodobě jsme slýchávali poptávku po tenisových kurtech v našem městě, které se na tomto místě dříve nalézaly. Byly tam tuším 3 nebo 4 tenisové kurty. Nicméně ty zanikly v posledních 15 letech a ta plocha byla nevyužitá. A tak jsme přistoupili k obnově alespoň jednoho kurtu základního a po necelém měsíci provozu můžeme konstatovat, že o tento tenisový kurt je docela velký zájem.
0: V Karlových Varech se dnes uskuteční 35. ročník triatlonového závodu Kybimuž. Závodníci odstartují ve 14 hodin od otovického lomu Jáma, kam se start a plavecká část přesunuli z důvodu špatné kvality vody na koupališti Rolava. Pokračuje organizátor akce Jan Drahoš.
3: Plaveme 500 metrů, následně přes první depo nasedají na horský kolo závodníci a jede se 24 km horským terénem a končí se v depo. V Dalovicích, kde přezou boty na běh a Dalovickým parkem běží do cíle, který je před obecním úřadem v Dalovicích.
0: Ode dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Jde o součást vyhlášky, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta reaguje na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají tato data lépe zaznamenat a vyhodnotit, říká vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu René Neděla.
4: Vyhláška proto nově stanovuje požadavky na podružná měření, rozsah a přesnost měřených údajů i způsob jejich předávání. Tato pravidla jsou nezbytná pro spolehlivé vyhodnocování aktivace flexibility a dalších nových služeb, které budou do elektroenergetiky postupně zaváděny.
0: Ode dneška se mění i fungování elektroenergetického datového centra. To dosud sbíralo data pouze o sdílení elektřiny. Nově ale bude třeba domácnostem poskytovat informace o tom, jestli můžou do sítě uvolnit nashromážděnou elektřinu. Stovky lidí včera protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Protestující byli oblečeni v černém a v rukou drželi španělské vlajky. Davem se podle agentury AFP nesla například hesla vyzývající k obraně španělské identity. Před velvyslanectvím byly nasazeny policejní složky, včetně vrtulníku a sledovacího dronu. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Seuty na severu Afriky. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou získali na evropském šampionátu na dvojce bez kormidelnice stříbro. V italském Varese nestačily letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky. Počasí. Dnes bude oblačno, místy přehánky, odpoledne bouřky i silné s nárazy větru a kroupami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Pane, mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor na D6 na 125. kilometru u obce Jalový dvůr ve směru na Karlovy Vary. Máme hlášený předmět na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Hezké první srpnové poledne, máme 12 hodin, skoro 5 minut a začínají první písničky na přání v tomto dalším prázdninovém měsíci. Stále platí stejné kontakty, tedy telefon 221 55 37 37 sem k nám i e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Krásnou sobotu a vám všem přeje Radim Jehlík.

Za mě geniální hudební spojení. Tohle je Bruno Mars, spolu s ním Lady Gaga, Die With A Smile. 12.12 je přesný čas, milé rádio. Zahrajte písničku Za 100 let pro naši kamarádku Elišku Kunovou, která dnes slaví své krásné narozeniny. Přejeme ti jenom to nejlepší. Rádi jsme tě viděli a snad se neuvidíme za

Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, tohle byla Alanis Morissette a její verze hitu Crazy. Zahrajte prosím v sobotu 1. srpna, což je právě dnes, našemu tatínkovi panu Ladislavu Uherskému k jeho krásným 80. narozeninám písničku od Genesis I Can Dance. Tati, přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí a jen to nejlepší do dalších let. Máme tě moc rádi, synové Pavel a Miloš s rodinami i manželka Adéla. Děkujeme, tak já tady říkám, není vůbec zač, tady jsou Genesis a I Can Dance v našem vysílání.

0: Tak tohle písničku jste v uplynulých týdnech a skoro nebojím se říct měsících mohli slýchávat velmi často. Kolumbijská superstar Shakira a taky hvězda Afrobeats Burna Boy spojili svoje síly v písničce Die Die, která se stala oficiální hymnou mistrovství světa ve fotbale pro rok 2026, tedy už skončeném to šampionátu. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Richarda Millera a Emmy Smetany pro mého miláčka Oskárka, který dnes slaví svůj svátek. Přeju ti jenom to nejlepší a večer se na tebe moc těším, píše Hanka.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

Přiznám se, že bych tuhle písničku pustil za radši jiných okolností. O tomhle songu totiž byla v posledních hodinách zase hodně řeč v souvislosti s tragickou smrtí Glena Hansarda. Mimochodem upřímnou soustrast vyjádřila rodině zesnulého irského hudebníka, taky jeho bývalá partnerka, zpěvačka i skladatelka Markéta Irglová. Společně stvořili skupinu The Swell Season a získali v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. To byla ona, právě jste ji slyšeli. Přeji krásný den do rádia, to už je další e-mail. Prosím o zahrání nějakého hitu od Pokáče. Písnička bude pro nás do práce, ať nám to dneska rychle uteče. A pro všechny posluchače píšou Mirek, Lída, Petra, Jelenka. V mládí jsme se

0: Typ osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Posloucháte rádio vašeho kraje, tohle jsou Funny and Cannibals. Hrajeme na přání, ještě nějakou tu chvíli budeme, buď na telefonu 221 55 37 37, nebo taky na e-mailu, adresa je studio.vary@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Sabriny Carpenter Espresso pro naši dceru Petrušku Kovářovou k jejím prvním kulatým narozeninám. Peťulko, přejeme ti jenom to nejlepší, užij si letošní prázdniny a samé jedničky i v příštím školním roce. Písničku posílají rodiče Bráška Martínek i babičky a dědové. Tak tady je Sabrina Carpenter a Espresso.

Ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary je taky jeden z obrovských hitů zpěvačky Cyndi Lauper, ne-li ten největší. 12.49, tedy z prvních srpnových písniček na přání, zbývá už jenom 11 minut. Rozhodně je vyplníme k Sindlem X, protože tady mám další e-mail. Zdravím vás do studia, prosíme, nebo zdravíme dokonce. Prosíme zahrát písničku pro Barušku Radkovskou z Karlových Varů Staré role k jejím dnešním narozeninám. Přejeme ti hlavně zdraví, štěstí a těšíme se na společnou dovolenou. Konec konců dámy jste stylově chtěli a vybrali dovolenou od Sindla X, tak posílají a psali Zuzka i Helča.

0: než to vlastně je.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Na památkách v Karlovarském kraji lidí trochu ubylo. V blízkosti Otročína na Karlovarsku o víkendu končí skautský tábor. Červenec byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. Zemřelo 41 lidí. A odpoledne bude oblačno, místy přehánky, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. V Karlovarském kraji zaznamenali provozovatelé památek v loňském roce mírně nižší návštěvnost. Hotely ale uvádějí zájem klientů srovnatelný s předchozím rokem i přes částečný výpadek u klientů z Blízkého východu. Jak uvedl předseda Karlovarské pobočky Asociace hotelů a restaurací Jan Kronika, první polovina letní sezóny byla pro ubytovací zařízení dobrá. Méně návštěvníků zatím evidují také hrad Loket a zámek Bečov na Karlovarsku. Skautské oddíly z Nejtku a Jáchymova o víkendu ukončí společný letní tábor. Jeho základnou se stala louka nedaleko Otročína na Karlovarsku. V letošním roce se akce zúčastnily téměř 3 desítky skautů. Program byl věnovaný poznávání přírody, společným hrám a výuce tradičních řemesel. I přes náročné podmínky děti všechny úkoly zvládly bez problémů, říká zdravotnice tábora Kateřina Švarcová.
4: Děti to zvládají krásně. Studený počasí bylo týden a teď jsou zase velký vedra, tak to zvládají skvěle. I to spaní ve stanech, co je pro ně nestandardní. Musím zaklepat, nic vážnějšího se zatím nestalo. Čas nějaká teplota, ale většinou je to jenom ze stresu nebo z toho nedostatku komfortu, takže jsem na ně pyšná, jak to zvládají ty děti.
3: Do lokality v blízkosti Otročína jezdí krušnohorští skauti přes 20 let. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí. Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové, konkrétně u města Patra. Na místě je teď 22členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Pelopones v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. Hašení v uplynulých dnech komplikoval silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují.
5: Problémy jsou s dodávkou vody, problémy jsou s přístupem, ale zase na druhou stranu teplota je pod 30 stupňů. To nefouká vítr, ale čas od času, když to foukne, tak se nám to rozjíždí a doufáme, že nás ráno podpoří letadla nebo vrtulníky.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno, místy přehánky, odpoledne bouřky i silné s nárazy větru a kroupami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky. Žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
1: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
2: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
1: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
2: Co to znamená tak akorát romantický?
1: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
3: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
1: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor.

0: že když jsme koupili zámek, tak tam byly dvě expozice. Jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi třetí největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
1: Pak se někde natáhnout.
0: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že? Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit, ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde
4: před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
4: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
4: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
5: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
5: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
4: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
5: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
5: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
5: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko, tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
5: Fakt? Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Skalná u Chebu rozšiřuje vybavení dobrovolných hasičů. Ostrov u Karlových Varů opraví cestu nad městskou částí Horní Žďár. Lidé mají i letos během léta zájem o rozhlasovou tvorbu. A zítra bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Dobrovolní hasiči ve Skalné u Chebu získali novou speciální čtyřkolku. Ta je přizpůsobená na hašení lesních požárů a je vybavená navigačním tabletem. Město ji pořídilo z přeshraničního projektu Interreg Česko-Sasko. Jednotka dobrovolných hasičů ze Skalné loni absolvovala přibližně 120 výjezdů a počítá s dalším rozšířením požární techniky. Podrobnosti doplňuje nezávislá starostka Rita Skalová.
2: Pořízení ještě jedné větší cisterny. Dotace na tuto investici nám již byla schválena a na financování se bude spolu s námi podílet dotační titul Interreg a také Karlovarský kraj. Vozidlo jsme se rozhodli pořídit hlavně kvůli stále častějšímu suchu a daleko větším rizikům požárů s tím spojených.
0: Ostrov u Karlových Varů opraví starou lesní a polní cestu z Horního Žďáru do zaniklé osady Popov. Obnova téměř 1,5 kilometrové trasy bude stát víc než 10 milionů korun. Většinu částky pokryje státní dotace. Práce začnou příští rok a cílem je zpevnit starou silnici, která má dobrý základ, ale špatný povrch. Podobně jako další cesty v okolí, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí Místní.
3: Oni kvalitativně jsou dobře udělaný, ale je tam potřeba zprůchodnit ty příkopy tím, že to je v kopcích, tak které vlastně potom zadržou tu vodu nebo ji potom směrují někam do nějakých propustků. A samozřejmě se to dotkne i nějakých stromů, který lemují tu cestu, že se to tam prořeže, prostě že se ten úsek celý oživí.
0: Zájem o rozhlasové hry nebo pohádky je letos během léta opět vysoký. Podle ředitelky Centra vývoje a výroby Českého rozhlasu Ivy Jonášové je srovnatelný s loňským rokem. To měly o prázdninách četby na pokračování a podobná díla připravená pro stanice Vltava, Dvojka nebo Rádio Junior dohromady přes 6,5 milionu spuštění.
4: Vlastně nedochází k tomu, jako v jiných oborech, takové té okurkové sezóně, kdy scháníme posluchače a snažíme se ho získat pro poslech.
5: Dodává šéf-režisér Aleš Vrzák. Četba na pokračování Čelisti má premiéru 27. srpna a například Válku světů s Igorem Barešem už rozhlas představil 24. července.
6: Kniha první, Marťané přicházejí. Leč pokud by snad byly ony světy oživeny, kdo tedy pak jsou ti, kdož na nich přebývají?
5: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu prostě patří. Takřka od jeho vzniku v roce 1923. Michaela Vitešková, Český rozhlas.
0: Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí totiž podle agentury AFP do země jezdí výrazně méně turistů. Od ledna do června je pokles 60% oproti stejnému období v minulém roce. Kuba v krizi zavádí restriktivní opatření. Začátkem února mimo jiné zakázala zahraničním aerolinkám tankovat palivo na svých letištích. Kvůli tomu některé společnosti na Karibské ostrov přestali létat.
1: Sport.
0: Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Českou hráčku totiž v červnu potrestala 4letým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. V rozsáhlém textu napsala, že nezávislý tribunál měl pro hráčku pochopení a událost označil za nešťastnou. Ohledně výše trestu ale prý neměl na vybranou.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 213 mezi obcemi Vojtanov a Hazlov na Chebsku je z důvodu prací na vozovce zcela uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Po zámeckém létu pokračujeme 5 minut po 14. Opuštěných zvířat a koček v Česku přibývá. Více případů, kdy lidé po odstěhování zanechávají kočky osudu nebo je vyhazují z domovů, což útulky a spolky dlouhodobě potvrzují jako vážný problém. Podrobnější budeme v reportáži už za několik minut.
1: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborko na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Náladu pro sobotní odpoledne vám určitě zvedla kapela No Name. Kočičí útolek bez blešek v Karlových Varech začíná být přeplněný. Stará se asi o 150 koček. Nové příjmy nalezených opuštěných zvířat řeší v podstatě denně. V poslední době navíc přibývá případů, kdy se majitelé koček odstěhují a zvířata nechají na místě, bez jakéhokoliv zajištění. Podle policie může jít o přestupek, ale i trestný čin.
1: Dobrý den. Dobrý Já den. Vám vezu kočičku, jak jsme se domlouvali. Ano, jo. Ona nevypadá moc dobře, ale pán se odstěhoval, nechal tam tři chudáci
2: má
1: takový.
2: Má nějakou rýmu, trošku to v ní chrčí.
1: To je hodně pohublá.
2: No, tak ona přijede v doktorka, tak se na ní podívá hned.
1: Ještě tam máme teda dvě, bo ty se zatím postaráme.
2: No, my se nemáme místo, takže až se to uvolní, tak budete hodná, když si budete tam chvíli jako krmit a potom se taky to sem přijmou. No.
3: Paní Kamilo, co tomu říkáte, že se tohle stalo? Že se majitel koček odstěhoval, nechal je tam?
1: Vůbec se mi tohle to nelíbí, to je týrání zvířat, chudáci, co mají dělat.
3: Veronika Poulová, majitelka kočičího spolku, kočičího útulku bez blešek tady v Karlových Varech. Vy jste mluvila o tom, že byste ráda ještě ty další dvě kočky vzala, ale místo nemáte.
2: Momentálně místo není. Naopak musíme schánět i dočasný péče už pro ty kočky, co nás žádají vlastně ty nálezci. Letošní rok je úplně nejhorší za 8 let, co je, že máme nejvíc těch koček a opravdu ani já z karantény už vlastně nemám kam dát na ty pokoje.
3: Kolik koček v současné době máte tady v útulku?
2: Teď máme 150, ale máme 4 dotčaskáře, který mají ostatní kočičky u sebe zatím.
3: Čeho je v současné době hodně? Co přibývá?
2: Každý druhý den, se dá říct, máme žádosti o příjem těch koček a že buď jsou takhle nalezený, většinou ty malý koťata bez mámy. No, taky jsme měli teď případ vlastně v Jáchymově, našli nějaký menší děti, celou rodinu, kočičku se 7 koťatama v zalepený krabici u kontejneru. No a teď máme taky hodně případů, kdy majitel se odstěhuje, jako byla tato, tak máme tady z Varů 2 případy. Takže buď si ty lidi víc všímají, že tam zůstala kočka, anebo to ty lidi prostě dělají, nevím, jestli je to jako daný dobou.
4: V případě, že někdo v objektu zanechá zvíře, například kvůli stěhování, může se dopustit přestupkového jednání, ale i trestného činu, například týrání zvířat. V těchto případech a při následné právní kvalifikaci protiprávního jednání, ale záleží na různých okolnostech. V rámci uvedeného trestného činu týrání zvířat hrozí pachateli v krajním případě trest až na 6 let.
3: Doplňuje mluvčí krajských policistů Jan Bílek. Pokud lidé naleznou opuštěné zvíře, je zapotřebí kontaktovat příslušný obecní nebo městský úřad. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: technických památek. Technických památek.
1: Právě v seriálu o tajemství technických památek dnes zamíříme do karlovarských lázeňských lesů. Právě tam je možné najít historickou, více než 100 let starou lesní toaletu, kterou nechali obnovit lázeňské lesy a parky.
2: Cesta k poslední dochovalé lázeňské lesní toaletě není úplně snadná. Vede z okraje Karlových Varů za lázeňským centrem od parkoviště Kome směrem na Vítkovu horu po žluté turistické trase a zároveň po vycházkové cestě číslo 15. A po necelé půlhodině cesty je třeba na odbočce u dřevěného sloupku se stříškou z téhle cesty odbočit nahoru doprava. Po levé straně v dálce prosvítají domy v Karlových Varech. Na dohled nějakých 50 metrů od té odbočky už je lázeňská toaleta vidět. Je to v podstatě luxusní kadibudka na kamenném základu.
3: Jak stará je zhruba?
4: Konec 19. začátek 20. století, opravdu okolo toho roku 1900.
2: Poznamenává Jan Charvát z kanceláře architektury města Karlovy Vary. Zelená bouda, zhruba metr a půl široká a stejně tak i dlouhá, je stlučená z prken. Pod sedlovou stříškou uloženou na ozdobných trámech jakýsi pokus o výzdobu. Část prkének ve dveřích chybí. Dveře jde otevřít, stačí pootočit malé prkénko na hřebíku. Toaleta je nefunkční, byť tu zbyl pozůstatek sedátka, dokonce i se spodní částí prkénka, podepíranou zhruba 5 cm vysokým ocelovým pásem. Spodní část samotné toalety chybí, je tady vidět pouze díra v podlaze. V horní části nechybí jak vepředu, tak vzadu otvor o průměru nějakých 15 cm. Jan Charvát míní, že tohle odvětrání mohlo být dostatečné.
4: Asi tam ten smrad se moc dlouho nevyskytoval, s tím, že ale jsme přece jenom v lese, takže tam toho čerstvého vzduchu je spousta.
2: Můžu zavřít a toaletní budku obejít. Tady z té zadní části je jasné, že za tou budkou z prken, kde spáry překrývají svislé laťky, je jakási šachta. Jde o zděný základ, cihelné zdivo se z části rozpadá a je evidentní, že budku nikdo ani provizorně nevyužívá. Jak to bylo v minulosti s odklízením biologického odpadu, připomněl Jan Charvát.
4: Za kadibudkou je velká díra, k ní vedou schody, pracovník přišel a byl zaměstnán k tomu, aby kadibudky vybíral.
2: Budka je v současné době neprovozuschopná, ale to by se v budoucnu mohlo díky dotaci na obnovu lázeňských památek změnit.
4: Kdyby se to už opravovalo, stejně by se to vlastně uklízet muselo.
2: Poznamenává Jan Charvát z kanceláře architektury města Karlovy Vary. Lesní toaleta pod Vítkovou horou nad Karlovými Vary není žádný zázrak lázeňské architektury. To už je hezčí nedaleký skromný dřevěný přístřešek Beethovenův altán. Přesto se dá říci, že ti návštěvníci a návštěvnice lázní, kteří ji na dlouhé procházce objevili a využili, patřili v Karlových Varech k těm nejšťastnějším. Od lesní toalety v karlovarských lázeňských lesích pod Vítkovou horou, Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 1. srpna a přesně tento den před 45 lety začala vysílat legendární televizní stanice MTV. Music Television, jak zněl celý název, odstartovala v roce 1981 známým sloganem Ladies and Gentlemen, Rock and Roll, který pronesl moderátor John Legg. Ze začátku měla stanice v rotaci pouhých 250 klipů denně. Koncem 80. let už sledovalo hudební stanici pravidelně přes 85% mladých Američanů. MTV stála na počátku popularity mnoha zvučných jmen, protože fanoušci měli konečně příležitost znát kromě hlasů i tváře svých idolů. Stanice se tak velmi rychle stala oblíbenou mezi diváky i mezi interprety. Zázračných účinků vysílání videoklipů si záhy všimli i nahrávací společnosti a tak začali ve velkém produkovat ke svým singlům i videa. První roky vysílání provázely televizi rasové problémy. Na obrazovku se téměř nemohli prosadit černí umělci a MTV se kvůli tomu stávala terčem kritiky. Tuhle bariéru se nakonec podařilo prolomit v roce 1983 Michaelu Jacksonovi, který prorazil s kultovním hororovým klipem k písni Thriller. Stanice udělovala i své hudební ceny MTV Video Music Awards. Jejich předávání bylo každoročně velkou událostí. Postupem času se hlavní hudební kanál rozrostl o další žánrové sourozence. Například jen ve Velké Británii ve své době vysílalo 16 kanálů, od klasického rocku až po taneční hudbu. MTV hrála v 41 mutacích, svého času dokonce existovala i česká verze. S příchodem YouTube, ale především hudebních streamovacích platform jako Spotify, začal zájem o hudbu z obrázky v televizi opadat. Zatímco ještě začátkem 21. století tvořila samotná hudba zhruba čtvrtinu denního vysílání, o 10 let později už to byla jen osmina. MTV se totiž snažila přizpůsobit divákům odklonem od hudby a začala vysílat třeba reality show. Ani to však ale nepomohlo. Na Silvestra loňského roku se tak většina kanálů MTV po celém světě odmlčela. My se vrátíme na začátek, do 1. srpna roku 1981, když britská skupina Buggles na konci 70. přišla s hitem Video Killed the Radio Star, tedy video zabilo rozhlasovou hvězdu, netušila, že se zapíše do mediálních dějin. Právě touhle písničkou s příznačným názvem před 45 lety zahájila MTV svoje vysílání.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Děpoltovice připravují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Na Tachovsku začíná bezdružické parní léto, kromě historických vlaků vyjede i autobus. Zaměstnanec České národní banky stíhaný za krádež je ve vazbě, rozhodl o tom brněnský soud. A zítra bude oblačno, až polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. V Děpoltovicích na Karlovarsku postaví objekt pro dětskou skupinu. Půjde o kontejnerovou stavbu, která bude v prostoru bývalého škvárového hřiště ve středu obce. Kapacitu bude mít 12 dětí. Pokračuje nezávislá starostka Děpoltovic Štěpánka Luxíková.
2: V fázi to je projektové, už to půjde na stavební úřad. Čekali jsme teda, že už kopneme letos, že začneme stavět, ale úřady na všechno je strašně moc času, takže čekáme a příští rok snad kopneme a pak bychom v září příští rok teda otevřeli.
0: Stavba vyjde na 3 až 4 miliony korun. Ve Združicích na Tachovsku začíná bezdružické parní léto. Připomene 125 let od zahájení provozu na trati z Pňovan do Bezdružic, na kterou dnes a zítra vyjedou historické vlaky. Z důvodu protipožárních opatření nahradila historická motorová lokomotiva Hector původně avizovanou parní lokomotivu Kafe Mlejnek. Pokračuje spoluorganizátor a webmaster stránek o trati Miroslav Klas.
3: Výchozí stanicí našich parních vlaků je nádrží v Bezdružicích, ale můžete přistoupit samozřejmě v Konstantinových Lázních a v Košicích. Provozujeme také historickou linku autobusu z Bezdružic do Teplé přes historické městečko Úterý. Na linku bude nasazen historický autobus Karosa HL11 z muzea ve Strašicích a jízdné bude stát 60 korun.
0: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté, informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky, podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil vyšetřovatele Finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž ČNB okrádal obcházením interních pravidel. Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující z území Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo zhruba 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utopilo nejméně 67 lidí.
4: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň prohlášení na svém webu napsala, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA a chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programů světové federace.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupně Celsia, povane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Františkových Lázních na silnici 21 v Americké ulici před křižovatkou s Ašskou ulicí se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět minut po 15. tady je stále víkendové vysílání rádia vašeho kraje, tedy sobotní odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Sklený pohled nebo osmaženou sklovitou cibulku, to známe, ale existuje přídavné jméno sklený? Odpovíme v jazykovém koutku, když vydržíte další vysílací hodinu s námi. Pěkný den.
1: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: Tipy pro volný čas.
1: Karlovarská hvězdárna zve na komentovanou prohlídku. Seznámíte se s historií objektu i současnou činností observatoře. Poslední začíná v 17 hodin a každý den se taky můžete telefonicky registrovat na pozorování noční oblohy. Slavnost nazvaná Vzpoura žen připomene historickou událost ve Františkových lázních, kdy ženy musely nosit do Chebu kyselku. Program nabízí až do 21 hodin, například koncert Emy Smetany a kapely Drum for Fun. Připraveny jsou hry pro děti. A v 15.30, tedy za malou chvíli, začne v centru lázní divadelní inscenace Vzpoura žen. Hroznatova akademie kláštera v Teplé zve na mimořádnou prohlídku z cyklu Monastýrování nocí ke hvězdám. Od 19 až do 24 hodin si mohou návštěvníci projít vlastním tempem nasvícené historické klášterní interiéry. V nich se skrývá tajemství, které je možné odhalovat pomocí indicí a úkolů získaných při vstupu nebo přímo na trase. Hudebnice a zpěvačka Romana Janotová se spolu s kontrabasistou Jaromírem Honzákem představí od 19:30 večer na koncertu v poutním kostele Navštívení Panny Marie.

0: online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Pozri, čo pre teba mám, vy počúvate, čo pre vás máme. Sobotní odpolední soutěž. Dneska vám totiž nabízíme knížku z nakladatelství Kazda. Ta se jmenuje Sázka na lásku a jiné katastrofy. Může být vaše za správnou odpověď na telefonu 221 55 37 37. Budeme trošku styloví, protože dneska je 1. srpna roku 2026 a je to přesně 175 let, co byl založen archiv hlavního města Prahy a v jeho čele stál jako první jeden známý český spisovatel té doby. Kdo to byl? Když soutěžíme o knížku, tak se zeptáme na jednoho známého českého spisovatele, co by prvního šéfa archivu hlavního města Prahy. Byl to buď Karel Jaromír Erben, nebo Karel Čapek, a nebo Karel Poláček. Jeden z těchto Karlů to rozhodně byl. Na vás je vědět, nebo se trefit, který. Tady je soutěžní telefonní linka 221 55 37 37 a připomínám, že v sázce je knížka Sázka na lásku a jiné katastrofy. První volající na telefonu, Český rozhlas, Karlovy Vary, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Vary, je by pan Čapek.
0: Že by pan Karel Čapek? No. Ne, tak to vás zklamu, tento nebyl.
1: To vás můžu.
0: Tak zkuste to někdy příště, mějte se hezky. Naslyšenou. Tak Karel Čapek, jak to tak vypadá, nebyla ta úplně nejsprávnější odpověď. Zkusíme další. Český rozhlas Karlovy Vary, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Kdo se dovolal?
2: To pan Poláček.
0: Karel Poláček, myslíte?
2: Ano.
0: Nebyl. Nebyl. V té době, kdy byl založen archiv hlavního města Prahy, Karel Poláček ještě nebyl na světě. Takže nebyl.
2: To je mě líto.
0: Tak zkuste to někdy příště, mějte se krásně, naslyšenou. No a protože to nebyl ani Karel Poláček, ani Karel Čapek, tak přátelé, správně, to byla možnost první, tedy Karel Jaromír Erben. Tak si zapamatujeme pro příště, že archiv hlavního města Prahy měl jako prvního svého šéfa Karla Jaromíra Erbena. Teď už to víme, soutěžit o nějakou scén z nakladatelství Kazda, tak budeme zase příště.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: Dnes to bude samé sklo, slovo má kolega Stanislav Jurík.
2: Určitě jste už někdy slyšeli o skleněné výplni okna, nebo vám někdo mohl uštědřit skelný pohled a bez pochyby už jste někdy připravovali cibuli tak, aby byla sklovitá. Slyšeli jste ale někdy, že by se o něčem dalo říct, že je to sklené? Jestli je to opravdu tak a jestli je to možné, objasní Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slovo sklený skutečně existuje, i když možná bychom přesněji měli říct existovalo. Je zachycené v našich starších slovnících, to znamená v příručním slovníku jazyka českého z první poloviny 20. století a také ve slovníku spisovného jazyka českého, což je dílo ze 60. let 20. století. V obou je přitom označeno jako poněkud zastaralé a knižní, v příručním slovníku je pak označeno také jako lidové.
2: A co sklený vlastně znamená?
3: Významů je u něj zachyceno hned několik. Jsou u něj doloženy doklady odpovídající významu dnes běžně užívaného přídavného jména skleněný, to znamená vyrobený ze skla. Tento význam je ilustrován doklady z děl klasiků české literatury, které znějí například sklené dveře, kočár se skleným oknem nebo přiložil obličej ku skleným tabulkám.
2: Které další významy mohlo slovo sklený mít?
3: Dále je doloženo také ve významu připomínající sklo, například zahleděl se do sklené hladiny vodní nebo nad Prahou sklenula se modrá obloha zvláštního skleného lesku. Dále je tu doklad Máme na Moravě 13 sklených hutí, kde bychom v tomto významu dnes užili přídavné jméno sklářský, nebo bylo možno užít přídavné jméno sklený o zraku. Oči její měly mdlý a sklený výraz. Dnes bychom v tomto kontextu řekli skelný.
2: To byly tedy příklady ze starých slovníků. A co současnost? Užívá se slovo sklený dneska ještě vůbec?
3: V českých korpusech je slovo sklený doloženo opravdu nemnoha doklady a prakticky žádný z nich nesvědčí o aktuálním nebo zrovna současném užití. Většinou se jedná právě o citace z děl klasiků české literatury přelomu 19. a 20. století nebo z první poloviny 20. století. Když už se ojediněle najdou nějaké doklady pocházející ze současnosti, měl bych u nich určité podezření, jestli v nich spíš nedošlo k písařské nebo tiskařské chybě. Je zachycena například věta z regionálního tisku, kde se hovoří o tom, že zloděj sebral ze sklené vitríny sadu mobilních telefonů. Pro zajímavost můžeme dnešní koutek uzavřít tím, že u slova sklený kolísá jeho způsob zápisu. Některé doklady jsou s jedním n, jiné se dvěma.
2: Slovo sklený jsme dnes probrali v jazykovém koutku s Martinem Proškem. Díky za to, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Tolik Lenka Filipová ve 3:15. Po 16. hodině vás čekají historky a scénky na jediné téma lékaři. Dozvíte se, co s doktory zažili slavní herci, jak je ve scénkách stvárnili známí komici a co se o nich zpívá v písničkách. To všechno nabídneme dnes ve hvězdných návratech po zprávách. A v nich uslyšíte třeba informaci o tom, že v Chodově začala poslední etapa rekonstrukce základní školy v Husově ulici. Víme víc a řekneme vám to za 14 minut.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově začala oprava bývalého spolkového domu v Husově ulici. Na Plzeňsku je voda v koupalištích dál kvalitní. Žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je ve fakultní nemocnici Bulovka. A zítra bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Chodově na Sokolovsku začala poslední etapa rekonstrukce základní školy v Husově ulici. Práce se týkají opravy bývalého spolkového domu, kde vzniknou například nové učebny nebo výdejna obědů. Za rekonstrukci zaplatí město asi 35 milionů korun. Z toho 25 milionů tvoří evropská dotace, říká místostarosta Luděk Soukup z Hnutí místní.
2: A zároveň se vlastně zrekonstruují prostory klubu Čtyřka, který vlastně bude víc propojen se školou. Tam může docházet i k výuce hudební výchovy a dalších výchov s tím, že bychom chtěli do srpna příštího roku dokončit, tak aby od září vlastně to mohlo začít fungovat jak učitelům, tak dětem.
0: V Plzeňském kraji zůstává kvalita vody v koupalištích dál dobrá. Zhoršení zaznamenali hygienici v horní části v Hracholuské přehrady, kde přibyly sinice. Dolní část je dál ke koupání vhodná a výskyt sinic je tam malý. Velmi kvalitní vodu má pak Velký Bolevecký rybník v Plzni, říká plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
3: Bolevecké rybníky jsou naprosto bez sítového vodního květu a nedostatek vody je také příliš nepostihuje, chybí mezi 20-30 cm. Velký Bolevecký rybník je největší a průhlednost vody se pohybuje kolem 4,5-5 metrů, což je výborné pro šnorchlování, protože jsou vidět vodní rostliny a různé drobné rybky.
0: Pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je v pražské nemocnici na Bulovce. Podle ministerstva zdravotnictví žena pobývala v Ugandě. Převezená byla z fakultní nemocnice v Hradci Králové, která podezření oznámila. Podle mluvčí resortu Nadi Chatové veřejnost ohrožená není.
4: Celý postup probíhá podle předem připravených a pravidelně procvičovaných postupů za spolupráce nemocnic, hygienické služby i složek integrovaného záchranného systému. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení vysoce nebezpečné nákazy u pacientky velmi nízká. Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
0: V lavině při expedici v Pákistánu zemřel slavný nepálský horolezec. Nirmal Purja vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purja a další 9 lidí se pohřešovalo od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa Broad Peak. Purja světového rekordu ve zdolání všech 8000ových hor dosáhl za 6 měsíců v roce 2019. Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová je poprvé v kariéře v semifinále turnaje WTA. V americkém Memphisu zvítězila nad Američankou Volinecovou ve 3 setech. Další soupeřkou Vidmanové bude Mexičanka Zara Zuaová. Počasí. Noci a zítra bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupně Celsia, povane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Františkových Lázních na silnici 21 v Americké ulici u křižovatky s Ašskou ulicí se srazila 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. V Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
6: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
5: Byl to Franta Univerzál.
6: Co kdo?
5: No náš komik.
6: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
5: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
7: Já jsem doktor Vobtáhlo.
5: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
7: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
5: Ale jen si vzpomeňte, František Budín. Budín.
7: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
5: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
8: Ale že koukám jako blázen.
5: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo?
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo?
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malý blonďák.
2: To je, ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Je.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, koukám, že jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar, tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to no. Je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar, přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hrály takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je?
1: Banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano.

0: je právě ten podstatný rozdíl.
1: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
0: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
0: Vy jste z hudební rodiny.
1: No, bodeď. Táta hraje taky.
0: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná.
1: Táta je taky ladič pian.
0: Ladič pian dokonce.
1: No tak on je víc pian než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná tak trošku.
0: Vy máte syna.
1: Syna
0: máte. Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
1: No. Kluk je to.
0: No když je to syn, tak je to kluk. No tak prosím.
1: A chytrej kluk je to.
0: Tak. Jako táta, že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
0: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
0: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
0: no,
2: víte?
0: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níž, povídá. A uděláme hulála.
0: A to je ale roztomilý.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níž a že by mohl dělat hulála.
0: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
0: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
1: Co takovou brnkačku?
0: No tak
1: nějakou...
0: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
1: U koho myslíte?
0: No jak to u koho? Ukulele.
1: Ukulele?
0: No.
1: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
1: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
1: Je tak, ano.
0: No.
1: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
1: Já rozumím, ano. U toho ukulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si je ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
1: To neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
0: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám ukulele, ale ukulele.
1: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? A jak si vědět, že ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí.
1: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
1: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha, no.
3: No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte.
3: Pro Krista, pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vyděláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: No všem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem osně.
3: No, aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou, kde by to?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: No přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Tak ale je, medvědí ale... hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmanova nechápavost pak vytáčí vaší bránici.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: Nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
0: No, tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, že je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady.
0: Vlastně obrácení, tady, že jste se narodil.
1: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, ano, to je jasné, to je
0: jasné.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občprů.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F cheese občprů.
1: Zkratka, to je zkratka a přijde sem. Zkratka, ano.
0: No to číslo.
1: Ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, jich náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka? No ano,
1: to je
0: žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už jeho manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budíš, pravě, ale... divná, divná.
0: Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básni?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básni.
2: No to mě mimo toho, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No,
2: to, když
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lehnout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaším přáteli, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaším přáteli, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, jdeme. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne, dejdu, jo, odejdu stranou, naschledanou. Vidíte, že to mělo
3: hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu to smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla svěže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. zlý, ach zlý, jsem měla v noci trudy. Seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Já bych si zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Copak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale poženaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
3: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
3: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
3: Zlepšovatel, takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
3: Co?
1: Na jakém poli?
3: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no.
3: Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
3: No to, aby se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
3: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
3: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
3: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
3: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
3: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, ano.
3: A tu, když si dáte do boty,
1: no,
3: tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
3: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slas?
3: No, slas, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte, no.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, to, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. No.
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo. A
2: co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte? Ale
3: to už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mně třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? Mm. A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, no. Dneska už 3x, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je.
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
3: To bych teda řekl.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaké učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na delší turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nová ves u křižovatky na Chebsku se dočká nové kanalizace. Na zámku v Boru na Tachovsku nově ukazují původní zámeckou knihovnu. Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. A zítra bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Křižovatka na Chebsku vybuduje novou kanalizaci v Nové Vsi. Vodovod tam radnice postavila už před 10 lety. Odkanalizování vypracovala 3 různé varianty. První 2 počítali se stavbou centrální čističky odpadních vod přímo v Nové Vsi. Třetí pak s tlakovou kanalizací zavedenou do čističky odpadních vod v Křižovatce. Pokračuje nezávislý starosta Jan Strachota.
2: Rána vyšla třetí varianta, tlaková kanalizace směřovat do křižovatky. Chceme na začátku příštího roku, aby nám bylo vydáno vodoprávní povolení. Ve společnosti Chevak jsme chtěli celou akci zrealizovat a doufejme, že do 2 let bude mít tento problém řešený.
0: Na zámku v Boru u Tachova mají novou expozici původní zámecké knihovny. Vrátila se tam po víc než 80 letech. Založil ji kníže Karel z Levnštajnu a doplnil jeho syn Alois. Po válce byla sbírka knih zabavena a uložena v depozitáři Národního muzea. Teď má zámek zapůjčenou na 5 let, říká kastelánka zámku Galina Mariana Kortanová.
3: Máme tady kolem 1000 knih, pocházejí hlavně z 18., 19. a počátku 20. století. Z největší části je to katolická literatura, jsou tam misijní knihy. Ty knihy se nachází ve 2 velkých skříních, je tam okolo 25 polic a některé knihy máme umístěné i ve 2 řadách.
0: Zámek v Boru můžete navštívit denně, kromě pondělí. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
4: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Požár ve francouzském departementu Gironde se podařilo dostat pod kontrolu a už se nešíří. Informoval o tom ministr vnitra Laurent Nunez s tím, že v některých oblastech je oheň stále aktivní. Požár vypukl v borovém lese poblíž města Bordeaux na jeho západě země před více než týdnem. Plameny zničily 42 000 hektarů lesa podél atlantického pobřeží. Evakuovat se muselo 220 000 lidí a 240 domů shořilo. Jde o největší francouzský lesní požár od roku 1949. Sport. Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční triumf v short tracku. Další Češka Lucie Grohová byla 8. Zvítězila domácí závodnice Anja Grossmanová. Počasí. Noci a zítra bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povene mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou v Karlových Varech na silnici 20 na Doubském mostě. Na silnici 64 v obci Skalka u Hazlova na Chebsku se srazilo osobní auto s motorkou. Další nehoda se stala hned o kus dál na stejné silnici 64 nedaleko restaurace Na Patě v obci Skalka na Chebsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary blahopřejeme písničkou.
5: Jsme Český rozhlas, tolik zprávy a začíná pořad blahopřejeme písničkou. Následujících 60 minut je tu jen proto, abychom splnili vaše přání, která jste nám sem naposílali. Já jsem Jiří Trnka a tady je Polka.

pořadu blahopřejeme písničkou. Pojďme na přání, prosím o zahrání písničky pro paní Martu Špačkovou, rozenou Průchovou z Pačejova, nyní bydlí v Žadci, která dne 29. července oslavila 80. narozeniny. Maruško, jen to nejkrásnější, co život může dát, chceme ti při tvém 80-letém jubileu přát, ať slza bolesti ti tvář nikdy nesmáčí, žal a smutek, ať se ti zády otáčí. Ať jen zdraví, štěstí, láska a dobrota jsou náplní dalších let tvého života. Ve zdraví, v klidu a pohodě užij si v rodině s přáteli a všemi, co tě mají rádi, tento neopakovatelný den přeje Jarka a také Anuše. Moc pěkně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejeme písničkou a ještě jednou budeme hrát k 80 nám pro paní Špačkovou. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro spolužačku paní Špačkovou. Láska je ten největší dar od Marcela Zmoška. Děkuji, paní Jesová.

Každou sobotu a neděli vysíláme mezi 17. a 18. hodinou pořad Blahopřejeme písničkou. V případě, že byste od nás očekávali, že vám taktéž zahrajeme, tak

Neleňte, vstupte na stránky rádia vašeho kraje, vyplňte příslušný formulář hned na titulní stránce v dolní části, napište nějaké přání, pro koho byste chtěli zahrát, co byste chtěli zahrát, vyberte den, zdali sobota, anebo neděle, pak všechny upozorněte a poslouchejte Český rozhlas.

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Pokračujeme dál a vyřídíme další gratulaci. Vážená redakce, obracím se na vás jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas s touto žádostí o zařazení našeho blahopřání k narozeninám do pořadu Blahopřejeme písničkou, a to v sobotu dne 1. srpna. V těchto dnech oslavují svoje narozeniny dvě členky fanklubu, kterým po rozhlasových vlnách posíláme gratulaci od fanklubu kapely Atlas. Jubilantkami jsou paní Zdena Hinková z Karlových Varů a paní Marta Behenská z Holíšova. K jejich životnímu výročí oběma gratulujeme, přejeme hezkou oslavu a do dalších roků jim přejeme zejména pevné zdraví, hodně štěstí, optimismu, pohodu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas Zlatá svatba. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef.

Další chvíle v pořadu Blahopřejeme písničkou bude patřit hasičům. Pan Kenkuši Lubomír ze sboru dobrovolných hasičů Nejdek oslavil 29. července své 69. narozeniny a my mu posíláme písničku, nejenom my, ale také jeho kamarádi.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou, ten vám servírujeme na vlnách rádia vašeho kraje každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou a už za chvíli vyřídíme další přání.

šumění lesa, klapot starého mlýna, kostelní věž a dům opodál, to je a navždy zůstane můj rodný kraj.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vážení přátelé, prosím předat blahopřání a poslat písničku našim červencovým oslavencům, členům klubu důchodců Břasy a svazu postižených civilizačními chorobami Břasy. 6. července oslavil svoje narozeniny pan Miroslav Šavlík ze Stupna, 17. července paní Markéta Galbová z Břas a včera 31. července paní Jaroslava Svobodová z Vranovic. Co my vám můžeme dát, hlavně štěstí a zdraví, vám chceme přát. Písničku od Karla Gotta Být stále mlád. Moc děkuje Ludmila Vyčichlová.

Blíží se 18. hodina, tolik pořad blahopřejeme písničkou, ale neloučíme se nadlouho opět zítra po 17. hodině. Tady s ním budeme. Já jsem Jiří Trnka a těším se opět. Naslyšenou.

Schovej dopis první lásky, měj ho na srdci jako vzor. Potom můžeš něžně psáti jako duha na obzor.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Osmnáct hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Ostrově u Karlových Varů opraví hřiště u Městského domu dětí a mládeže. Kvůli riziku vzniku požáru jsou v pohotovosti i strážci přírody. Druhá španělská enkláva na marockém pobřeží Melilla po více než 36 hodinách znovu otevřela svůj jediný hraniční přechod. A zítra bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Ostrově u Karlových Varů připravují rekonstrukci umělého povrchu hřiště Městského domu dětí a mládeže. Víceúčelovou sportovní plochu bude třeba ještě v letošním roce zbavit dosluhujícího povrchu a pokrýt ho novým materiálem. Investici za téměř 1,5 milionu korun uhradí správa areálu z vlastních rezerv. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
3: Dům dětí požádal radu o to, aby mohlo vysoutěžit dodavatele na opravu tohoto povrchu. To se podařilo. Shodou okolností je to stejná firma, která dělala lehkoatletický areál, dala nejlepší nabídku. Tam se opraví všechny ty vyšlapané a poškozené povrchy, ty se vyříznou, nahradí se a takzvaným retopingem se celé to hřiště přestříká.
1: Na Českolipsku, Děčínsku a v dalších částech republiky trvá riziko vzniku požárů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která platí do odvolání. V pohotovosti jsou i strážci přírody z Národního parku České Švýcarsko, kde se kvůli výstraze nesmí procházet v noci. Požáru je víc, než by lidé možná čekali, říká požární preventista Národního parku Jaroslav Hocko.
4: Letos ani to nestačím počítat, abych pravdu řekl, ale o tom se tak jako veřejnost úplně nedozví. Ona se dozví samozřejmě o těch velkých požárech, kdy se to prostě bohužel nedaří úplně jako chytit na tom začátku, což je ovlivněno spoustou faktorama.
1: Pražská nemocnice Bulovka přijala ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci s pomocí hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah hradeckých hasičů popsal jejich mluvčí Radek Mencel.
5: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
1: Do pražské nemocnice dorazila pacientka kolem 16. hodiny. Nemocnice na Bulovce je na podobné případy vybavená a žena byla i hned přemístěna do speciálního izolačního boxu. Španělská enkláva Melilla znovu otevřela jediný hraniční přechod, který ji spojuje s Marokem. Kontrolní stanoviště Beni Nzar Španělsko uzavřelo ve čtvrtek po masivním průniku několika desítek tisíc migrantů do druhé španělské enklávy na marockém pobřeží Ceuta. Na hranici s Melillou stálo od čtvrteční noci 600 vozidel. Podle představitele španělské vlády v Melille se hranice znovu otevírá postupně. V jednu chvíli jsou policisté na vjezdu i výjezdu na hranici schopni zkontrolovat 20 aut. Pěší procházejí hranicí oběma směry plynule. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou vybojovali na evropském šampionátu stříbro na dvojce bez kormidelnice. Vyhrály Rumunky. Počasí. Noci a zítra bude oblačno až polojasno, večer skoro jasno, nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 21 až 24 stupně Celsia, povane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 64 u obce Skalka u Hazlova na Chebsku se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda se došetřuje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je 18 hodin a 5 minut, sobota 1. srpna, dnes je Světový den rakoviny plic a právě léčba této nemoci se dnes dá ušít pacientům přímo na míru. Lékařům v tom pomáhá genetická analýza vzorků plicní tkáně. My se už za chvíli vydáme do bioptické laboratoře v Plzni a zjistíme, jak taková analýza funguje v praxi. Tak buďte s námi.
2: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: Bruno Mars na Českém rozhlase Karlovy Vary. Jak už bylo řečeno, dnes je Světový den rakoviny plic. Roční v Česku onemocní podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 6800 lidí. V posledních letech pomáhá pneumologům i moderní cílená léčba. Rozhodují o ní na základě podrobného genetického vyšetření vzorku plicní tkáně. Teď se vydáme do jedné z laboratoří, kde odborníci tyto testy dělají.
1: Tenhle přístroj je mikrotom.
2: Popisuje laborantka Sylvie Vondráková z bioptické laboratoře v Plzni.
1: Krájí parafinové řezy několik mikrometrů tenké.
3: My se teď teda společně díváme na vzoreček té tkáně. No. Posouváte takovou ostrou lištu.
1: Z té žiletky, kterou to krájím, ho přemístím do zkumavky.
2: K rozkrájenému vzorku tkáně laborantka přidá chemikálie, které ho rozpustí.
1: Držím stojánek, ve kterém mám zkumavku. Tu vkládám do našeho přístroje. Vyizoluje DNA.
2: Pro vyhodnocování profilu nádoru plic se tady využívá metoda sekvenování druhé generace. Vysvětluje mi v další laboratoři biolog Tomáš Vaněček.
4: Připravili jsme si takzvané knihovny, to je reakce, které nám z té celkové genomové DNA vytáhnou jenom ty konkrétní geny, které jsou souvisí s plicním nádorovým onemocněním. To naložíme do stroje, kterému se říká sekvenátor druhé generace.
3: Je stříbrný a vypadá podobně jako velká americká lednice.
4: 25 hodin běží ty chemické reakce, který nám určí pořadí těch jednotlivých písmenek v tom genomu, tak jak jdou za sebou, a my zjišťujeme, jestli ty změny, které tam jsou skutečně a jestli jsou nějakým způsobem cílitelné pomocí cílené léčby nebo pomocí monoklonálních protilátek.
2: V sekvenátoru druhé generace se běžně analyzuje 30 konkrétních genů. Podle přednostky pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar-Vašákové pomáhá genetické testování nádorů lékařům čím dál častěji.
5: Je extrémně důležité, aby byl pacient podrobně vyšetřen stan těch cílů na povrchu nádorových

0: Současní kuřáci od 55 do 74 let, kteří prokouřili 20 a více balíčko roků. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: se teď podíváme do země galského kohouta, většinou rozsáhlých požárů ve Francii mají hasiči pod kontrolou. Jejich dohašování ale bude trvat ještě týdny. Po celé zemi oheň spálil od začátku roku přes 90 tisíc hektarů půdy a požáry se tak řadí mezi vůbec ty nejničivější ve francouzské historii. I když má to nejhorší Francie už za sebou, v některých oblastech oheň stále řádí. S jeho hašením pomáhají i čeští hasiči.
1: Dva vrtulníky Black Hawk nabírají vodu. Do jednoho bambivaku se vejde asi 2500 litrů vody, takže celkem 5000. Bambivaky jsou plné a vrtulníky teď vzlétají a letí hasit požár, který je asi 3 kilometry odsud.
2: Jsme v okolí obce Brio a teď se nacházíme u nějakého bývalého lomu zatopeného, kde máme krnící stanoviště pro oba vrtulníky střední třídy, které tady lítají. A odsud to lítají požářiště, který se nám každý den mění nějakým směrem.
3: Říká Jiří Buček z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Denně tady na jihu Francie, nedaleko Saint-Tropez, čeští hasiči vzlétnou zhruba 30krát. Podle velitele mise českých hasičů ve Francii Václava Novotného je sice zdejší požár menší, ale v náročnějším terénu.
4: U Bordeaux to mělo přes 42 tisíc hektarů, čili na evropský poměr je ohromný požár, kde ty síly a prostředky fungují trošku jinak než tady v Provence, kde to máme zatím v rámci nějakých stovek hektarů, takže ten rozdíl je ve ploše, nicméně zase my jsme byli u toho Bordeaux na rovině, tady jsme v kopcovitém terénu, takže přístup k některým ohniskům je problematický a možná i to je důvod, proč naše vrtulníky převeleli sem, protože tady můžeme přesně poskytnout vodu přesně tam, kde je potřeba, aby tam nemuseli pozemní jednotky, protože tam, kde oni mají přístup třeba v rámci hodin, tak my tam s tím vrtulníkem můžeme být prakticky okamžitě a chytnout ten požár hned v počátku a tím pádem ušetříme spoustu lidského úsilí, vlastně i paliva a času.
3: Říká Václav Novotný, podle něj se počasí neustále mění a velmi horké léto, které Francie zažívá, je ideální pro šíření požárů.
4: Počasí se nám změnilo, dneska hraje opravdu hodně proti nám, teď se vítr trochu uklidnil, ale odpoledne foukalo přes 40 km hodině, vlhkost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39, čili je to ideální počasí pro šíření takového požáru v těch kopcích. Měli jsme tady několik ohnisek, kde vlastně povolali všechny zálohy. Nás místní důstojník požádal, jestli bychom mohli urychlit naše nasazení, takže my jsme se samozřejmě snažili vyhovět. Nicméně všechno má své procedury, hlavně ty bezpečnostní, to nejde přeskočit, ale měli jsme trošku oběd ve spěchu.
3: Říká Václav Novotný, podle Jiřího Bučka je velkou výhodou to, že tu můžou hasiči brát sladkou vodu z lomu.
2: Samozřejmě to, že je voda sladká, je pro nás výhodou a hlavně pro ty techniky, protože se ten vrtulník nemusí procházet tak složitým servisem jako poté, co nabereme někde z moře slanou vodu.
5: Abyste právě nabírali slanou vodu, to už jste tady taky dělali u toho Bordeaux, tak co to pro vás znamená?
2: Je to pro nás asi o hodinu a půl víc práce večer, ale když se to nezdá, 8 hodin lítání a každá hodina potom k tomu je dobrá.
5: Kolik hodin denně tady čeští hasiči pracují? Kolik hodin mají na odpočinek?
2: Ono, ten režim se řídí spíš podle pilotů, takže ti mají maximálně 8 hodin lítání a potom musí mezi lety mít 10 hodin minimálně odpočinku, z toho 8 hodin spánku. A když tomu připočteme nějaký servis, nějaký jídla, přesuny, tak to vychází v rotaci hasit, jíst, spát, hotovo.
3: Říká Jiří Buček z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Čeští hasiči kromě hašení ohně na jihu Francie pomáhali taky likvidovat rozsáhlý lesní požár nedaleko Bordeaux. Letošní sezóna lesních požárů ve Francii je nejhorší od konce druhé světové války. Ministr vnitra Laurent Nunez uvedl, že policie v souvislosti s požáry zadržela více než 300 lidí. Některé z nich už obvinila ze žhářství. K rychlému šíření požárů přispívají a suchá léta doprovázená vlnami veder, které jsou podle vědců důsledkem klimatických změn. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jsme přesně v půlce prázdnin a extrémní počasí těchto dnů přináší i tropické noci, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů. Ve chvíli, kdy jdeme spát, máme doma častokrát ještě tepleji, zvláště v bytech, které jsou vyhřáté celodenním sluncem a nemají se jak ochladit. Existuje ale pár drobných triků, které nám můžou pomoci, abychom se i v těchto horkých dnech dobře vyspali.
1: Když je u nás doma moc velké teplo, tak určitě pomůže vlhký nějaký materiál přes okno nebo dokonce i sebe překrýt vlhkým prostěradlem. Pomůže i chladná sprcha.
2: Doporučuje doktorka Marie Born ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro kvalitní spánek o horkých nocích je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
1: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
2: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
3: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
2: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
3: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
2: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály, draslík, vápník a nebo hořčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
4: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontů.
2: Podle Kristýny Bardové z Fyziologického ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
4: Jak se přijme velké množství vody a jontů naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
2: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dva večer.

Červenec v Karlovarském kraji obešel bez obětí dopravních nehod. Budeme o tom mluvit ve zprávách v 7 večer, tedy už za 7 minut. Radim Jehlík vám přeje příjemný sobotní večer a zítra v poledne zase naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V blízkosti Otročína na Karlovarsku o víkendu končí skautský tábor. V červenci na silnicích v Karlovarském kraji nikdo nezemřel. Nově bude podnikatele podporovat jen jedna státní agentura. Dneškem vzniká Czech Business. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Skautské oddíly z Nejtku a Jáchymova o víkendu ukončí společný letní tábor. Jeho základnou se stala louka nedaleko Otročína na Karlovarsku. V letošním roce se akce zúčastnily téměř 30 skautů. Program byl věnovaný poznávání přírody společným hrám a výuce tradičních řemesel. I přes náročné podmínky děti všechny úkoly zvládly bez problémů, říká zdravotnice tábora Kateřina Švarcová.
2: Děti to zvládají krásně. Studený počasí bylo týden a teď jsou zase velký vedra, tak to zvládají skvěle. I to spaní ve stanech, co je pro ně nestandardní. Musím zaklepat, nic vážnějšího se zatím nestalo. Čas nějaká teplota, ale většinou je to jenom ze stresu nebo z toho nedostatku komfortu, takže jsem na ně pyšná, jak to zvládají ty děti.
0: Do lokality blízkosti Otročína jezdí krušnohorští skauti přes 20 let. Červenec v Karlovarském kraji obešel bez obětí dopravních nehod. V loni na silnicích zemřeli dva lidé. Jak vyplývá z předběžných statistik dopravní policie, v červenci se stalo v Karlovarském kraji 177 nehod, což je o 16 víc než loni. Při nehodách byly tři lidé těžce zraněni, 48 lehce. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou byla nepřiměřená rychlost. Dneškem vzniká státní agentura Czech Business a jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO slibuje, že spojení českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export nebo investice.
3: Je zde vždy možnost rozšiřování agentury Czech Business, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
0: Kompletní sloučení do agentury Czech Business by mělo být hotové podle Havlíčka do konce roku. 70 ukrajinských hasičů míří do Francie pomáhat s hašením lesních požárů. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové se tím Kyjev poprvé zapojí do mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Na síti X napsala, že tím Ukrajina ukazuje, že do unijních struktur patří. V rámci mechanismu civilní ochrany vyslali do Francie protipožární techniku také státy jako Česko, Chorvatsko, Německo, Slovensko nebo Turecko.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude oblačno až polojasno večer, skoro jasno, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 21 až 24, pomane mírný severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního auta s motorkou na silnici 64 u obce Skalka na Chebsku je už došetřená a odstraněná a místo zcela průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci, a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuju stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Víte, ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil. Takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a v jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku

0: Pěrtochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálku a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
1: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
0: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jiti na Blata, jiti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižní Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, když to všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na výšivku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás je hodně

0: Romanil vzal se do těch rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze, takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě moda formanů, kterou pak převzali ty roudlepští sedláci.
1: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že doudlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Doudlebsku?
2: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech v Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudleba na vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudle, pocházím z Doudleb ze Straně a vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jeho česká dudácká píseň podle vás?
1: No samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: No, určitě, to je nejznámější jeho česká písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme, Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali. No a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až dodnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend. Našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce. Snažíme se předávat tu energii našim fanouškům. Oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají. A v tom je asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete. Všichni tady ožijí. Jakoby je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klarinetu, křídlovek a baskřídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky. Ty písničky naše jsou to příběhy ze života. Jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci. A proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal. A to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No?

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme ze shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Vašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně v Babouci fungují, kdo dělá ty aranže, jak se scházíte, protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost. A opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor. Jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní. Že jo? Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, protože ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat? Děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi. Díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři. Díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemné chvíle poslechu Goránka Oljača. Naším dnešním tématem je dovolená. S letním počasím si většinou spojujeme odpočinek, klid od práce nebo studia. Někdo si neumí představit jiný odpočinek než ten ve stylu přísloví všude dobře, doma nejlépe. Jiný naopak touží po zahraničních cestách, poznávání a nových dobrodružstvích. V našem pořadu je jistě na místě i otázka, kam se vydají a jak tráví dovolenou cizinci, kteří žijí a pracují v Česku. Kde je jejich zahraničí, popřípadě nejlepší doma? Co všechno se můžeme dozvědět z vyprávění o dovolených cizinců? Liší se od domácích způsobů? Rozhovory s návštěvníky letošního Refu Festu ukázaly nejen celou paletu jejich pobytových postavení, důvodu, proč přišli žít do Česka, ale také jejich běžné starosti a přání mluvit alespoň částečně anonymně. První spolubesednici jsem potkala u stánku organizace Inbáze, což je příhodné, protože právě ona Refu Fest pořádala. Paní Katarína pochází z Ukrajiny, ale její pobyt v Česku nesouvisí s válkou. S rodinou přišla před 5 lety a tak jsem si ji hned zeptala na dovolenou. Byla nějaká?
2: Ano.
3: Kam jste jela?
2: Do Chorvatska.
3: Byly v konkurenci i nějaká městečka z Česka?
2: Ano, byla jsem v Český Budějovice, Kutná Hora, spíš Vylet.
3: Snažíte se poznat zemi, ve které jste momentálně?
2: Ano, ano. No. Moc rád Vylety má.
3: A syn chodí do školy?
2: Do přípravky.
3: Jak se jmenuješ?
4: Vadím.
3: Jak se ti vede na přípravce? Dobrý?
4: Dobrý.
3: Dobrý. A už jsi našel kamarády?
4: Nevím.
3: Ani holčičky neznáš?
4: Já se neznám.
3: A kdy půjdeš do školy?
2: Tak. Od zaží.
3: Když začíná škola. Kdo má větší trému?
2: Spíš já. Maminka vždycky.
3: Maminka vždycky. A co děláte tady v Čechách?
2: No, já pracuji jako interkulturní pracovnice v Invazi. No, ještě jsem pracovala ve škole, ale byla jsem klientka z Invaze a dal jsem jako rostla a vyrostla a teď jako jsem kolegyně. Na Ukrajině jsem pracovala jako psycholožka v mateřské škole. Přemýšlíme o tom, že zůstaneme v Česku, protože byl to náš osobní výběr a staráme se tady integrovat, líbí se nám tady a plánujeme zůstat a pokračovat tady.

0: Mluvíme dnes o tom, co dělají zdejší cizinci během prázdnin a dovolených. Jaká podtémata obsahuje naše vyprávění? Jak například skrze téma dovolených už dospělé děti vnímají zdejší rodinný život a pracovní možnosti svých rodičů? Sestry Laila a Dali to mají už poskládané. Pocházejí ze šestičlenné čečenské uprchlícké rodiny a narodili se v Česku. Na Refu Fest přišli poprvé s úmyslem sdílet svou kulturu prostřednictvím jídla. Laila studuje na vysoké zdravotnické škole a obě sestry mají k našemu tématu blízko.
1: My jako většinou zůstáváme tady v Praze, s kamarádkama vždycky jezdíme na menší výlety, se podívat do různých parků tady v Praze, doufáme někdy i za Prahu, nebo s rodinou někdy jezdíme do Karlových Var, se prostě jako rozjet. Na Kutnou horu jsme taky jeli, jako rádi ukazujeme i našim příbuzným, co sem přijedou, českou kulturu.
0: A máme ještě jednoho spolubesedníka.
2: Já se jmenuji Dali a já jsem vlastně sestra Lejly. Já jsem starší.
0: Historii nuceného útěku své rodiny z Čečenska znají jen z vyprávění. Rodiče se rozhodli odejít kvůli pokračující válce. Na cestě do Francie se zastavili v Česku.
2: My jsme měli tetu, co žila tady. Rodiče zůstali, tak se jim to moc líbilo a přivítali je dobře.
0: Jaké práce vykonávali?
2: No, moje mamka byla housewife, takže byla spíš doma s dětma a táta jako podnikatel.
0: A byli spokojení tím?
2: Mamka moc nemohla si najít práci. Ona udělala kurzy z české kuchyni a pak oni táta otevřeli restaurace a pracovali v restauraci, vlastnili. Teďka už vlastně taky svůj podnik, kde prodává naše čečenské jídlo, jsou mražené a můžete si objednat a dovezeme vám taky naši kulturu i domů jako jídlo.
0: Co vy děláte?
2: Já jsem teďka právě dokončila studium. Na vysokou jsem jela do zahraničí, do Anglie. Teďka tady pomáhám mamce, ale taky chci otevřít taky svůj podnik.
0: A co jste vystudovala?
2: Návrhářství, jako fashion design.
3: My a oni.
0: My se teď bavíme o dovolených. Mohla jste během studia v Anglii někam na dovolenou jet?
2: No, já jsem jezdila zpátky sem do Prahy o prázdninách, abych byla více s rodinou. Jezdila jsem i po Anglii. Já jsem tam našla taky jiné kamarádky v Kazu z Čečenska a my jsme si dělali skupinový výlety po Anglii.
0: Jak vás přijímali v Anglii a jak tady v Čechách?
2: Jasně.
0: Je to těžké téma?
2: Trošičku potřebuji být asi úplně upřímná. Já jako Čečenka ne úplně všichni nosí šátek. Ne, ale ne úplně všichni chtějí být muslimé nebo chtějí nosit šátek, že jo?
0: Kde? Tady v Čechách nebo v Anglii?
2: I v Anglii, i tady zpátky. V Čečensku ne úplně všichni nosí šátek. To není jako, že nuceno. Když jsem tady v Praze byla asi do 11 let, já jsem nenosila šátek. Zkušenosti byly v pohodě. Ale až jak si dá šátek na hlavu, taky se to trošku mění, protože už se lidi na tebe koukají trošku jinak. A ne úplně všichni jsou přivítaví tady. Bylo to hodně trošku těžké, a protože u mě je to i vidět, že mám šátek, takže to není něco, co bych mohla skrýt, že jsem muslimka. Ale v Anglii to bylo úplně trochu jinak, protože tam je hodně více muslimů, hodně více imigrantských skupin. Tam bylo více možností, úplně se na tebe jinak koukají, žádný problém si najít práci vůbec. Tady například v Praze hodněkrát se říkalo i mně, i mý mamce, aby jsme sundali šátek, jestli chceme jít na práci. Takže to je trošku horší zkušenost tady s tím, ale a vidím, že poslední pár let, 2-3 roky, už se to hodně mění. Je víc muslimů, že moje sestra taky dostala práce a neměla s tím žádný problém. Takže doufám, že to v budoucnu se to bude takhle potrošku lepšit.
0: A jak se cítíte ve chvílce, když vidíte, že vás nepřijímají se šátkem?
2: Pro mě asi a pro moji rodinu taky víra je asi nejdůležitější a jako je to jako trošku smutný, že jenom kvůli tomu mi můžou říct ne, ale jinak já jsem ani jednou nepřemýšlela, že asi sundám šátek kvůli práci. A já taky rozumím, protože je to trošku jiný. A jako všichni chtějí, o, tak je to naše země, tak se musíte přizpůsobit k nám. Jako já si myslím, že starší musíte být více jako open, jako otevřený k jiným kulturám. Tím jako nemůžete někoho donutit do ničeho, že jo?
0: Jsme prostřed Vltavy. Líbí se vám na Štvanici?
4: Určitě jsem tady poprvé. a doufám, že dneska plavat nebudu.
0: No.
4: Já pocházím z Běloruska a bydlím v Česku už přes 16 let.
0: 16. Co vás přivedlo sem?
4: Studium. Studovala jsem Euroculture, evropskou kulturu v Olomouci. Bavilo mi to. Jsem strávila v Olomouci 7 krásných let. Pracovala jsem jako učitelka v mezinárodní škole. Ta komunita lidí mě přijala a vlastně pomohla najít tady ten druhý domov. Tak když zpívám, kde je domov můj, tak opravdu zamyslím na tohle otázkou, kde je.
0: Říká paní Palína a jistě by nerada komentovala přísloví všude dobře, doma nejlépe.
4: Nejezdím domů, nemůžu se bezpečně vrátit a tím pádem pro mě teď Česko ten jediný domov, který mám. Mám jenom ty nejlepší zkušenosti s Českem. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem začínala na Moravě. Lidi na mě měli čas a opravovali třeba i moje nějaké chybičky v češtině nebo vysvětlovali, že to je indiánek, je to marokánek, je to špička. A pokud jsem to neřekla správně, paní prodavačka v kavárně mě to nedávala.
0: No, to se dobře učí potom. Kde pracujete?
4: Teď pracuji s grantama a je to v jedné z těch společností. Pracovala jsem jako učitelka ve škole a školce. Vlastně učila děti angličtině a právě češtinu mám spíš neakademickou, takovou, která jsem se naučila od dětí. Proto u mě vždycky všichni spinkají nebo papají. Taky ráda poslouchám rádio, Český rozhlas nebo Českou televizi.
0: Zaměstnanci mají obvykle dovolenou a vybírají většinou to v létě.
4: Já už několik let snažím se naučit plavat. Každý rok jezdím na plavecký pobyt s plaveckou školou. Na to se strašně těším, protože to vždycky je v nějakém jiném městě. Třeba tento rok jedeme do Domažlic. Strašně miluju v Česku, že máte tolik hradu a zámku, protože v Bělorusku po válce nic po jakoby komunistické vládě nic jakoby nezůstalo, skoro nic není zachovaného. Proto mě to strašně fascinuje a přemýšlím, jak to být princeznou.
0: Doufám, že vás naše dnešní téma bavilo, že bylo v souladu s vaším očekáváním nebo že vás některé z příběhů překvapily a otevřely další migrační podtémata. Skromně řečeno, naše rozhovory měly jen doplnit obraz migrantů o detaily, jak a kde tráví dovolené. A samozřejmě také o to, zda letos využili příležitosti lépe poznat Česko. Na příští vydání pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na novou výši superdávky v Česku dnes přechází téměř 240 tisíc domácností. V Ostravské Rudné ulici začínají opravy, řidiče čeká výrazné omezení. A počasí zítra polojasno až oblačno, přeháňky jen ojediněle a maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pro více než 238 tisíc domácností v celé České republice právě dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, tedy příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
3: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Motoristé v Ostravě se musí připravit na kolony v Rudné ulici. Silničáři tam právě dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jedním pruhem v každém směru.
4: Tak to mám radost teda.
5: Jezdíte pravidelně Rudnou nebo?
4: Každý den několikrát. Takže to bude zase mázec asi, jo.
5: Říká mi jeden z řidičů na čerpací stanici v Zábřehu. Pracovat se bude od křížení s Plzeňskou až po sjezd u Korýtka u Svinova.
6: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní.
7: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Výměna asfaltu na zhruba 6-kilometrovém úseku vyjde zhruba na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z jednoho hektaru sklízejí podle informací ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a více než 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo hlavně květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv, říká Jiří Teplý z agrární komory.
8: Cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy. Sport.
2: Česká juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol v cross country bronzovou medaili. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční výhru v short tracku. Další Češka na startu Lucie Grohová byla 8. Vyhrála domácí Grossmanová.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přeháňky, místy také bouřky, nejnižší teploty mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle přeháňky, zejména v oblasti hor, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Ostrava směr Brno je uzavřený sjezd na Porubu a Klimkovice. Je to exit 349, srazila se tam dvě vozidla, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
9: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze. A mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam. Tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal. Hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo

0: bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
1: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
0: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
2: Pak se někde natáhnout.
0: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme... My
3: a dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, z toho manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověžit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové, oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, ve vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
6: Na Nirvánu, na Olymp, na nebe.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je teď v pražské nemocnici na Bulovce. Hladina Vranovské přehrady na Znojemsku je kvůli suchu výrazně nižší než obvykle a počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pražská nemocnice na Bulovce dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v poslední době bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
3: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
4: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
3: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
5: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
3: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Vranovská přehrada má teď kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle Povodí Moravy zhruba na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování také tím, že z ní voda odtéká, upřesní mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
6: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
2: První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letošních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu letních prázdnin hygienici zkontrolovali celkem 50 táborů. Nahlášeno jich mají téměř 200, říká mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
7: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů.
1: Sport.
2: Fotbalisté pražské Slávie a Teplic jsou po dvou kolech nejvyšší domácí soutěže 100%. Pražští obhájci titulu vyhráli na stadionu ostravského Baníku hladce 4-0. Teplice zvítězili v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s brněnským Artisem 1-1.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, ojedinělé přehánky, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, vítr zpočátku jen slabý, přes den místy mírný od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se už rozjela kolona před Humpolcem. Na 90. kilometru ještě ale pokračuje úklid po požáru převážených balíků slámy. Už je to ale v odstavném pruhu a kolem se projíždí docela plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc. Takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichoře řišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabluňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu

0: dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká správně, stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: No, je to pravda, tuším v roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit ji dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopny vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobbyredaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima, kde je pak to léto. A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Pražské taxíky od dneška mohou účtovat až o 6 korun na 1 km více. Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. A počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Maxima kolem 29 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobrý večer. Lidé v Praze si ode dneška zřejmě připlatí za jízdu vozidlem taxislužby. Pražský magistrát totiž navýšil maximální sazbu 42 korun za 1 km z původních 630 a takzvaná nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70.
4: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
5: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
6: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonných hmoty plus 50%.
5: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
7: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
5: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. Ta by podle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti měla být 600 porodů ročně. Navzdory klesající porodnosti ale společnost Krajská zdravotní, která v regionu spravuje celkem 6 porodnic, neplánuje žádnou z nich uzavřít. Potvrdila to mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
8: Pokud bychom navíc vycházeli striktně z čísla 600, znamenalo by to například přímé ohrožení porodnice v Děčíně, která tohoto počtu nedosahuje. A její případ neuzavření by ale představovalo kritický problém. Zcela bychom tím ztratili schopnost zajistit dostupnost porodnické péče pro obyvatele rozsáhlé oblasti Šluknovského výběžku.
3: Restaurátoři dokončí opravy sloupu Nejsvětější trojice v Olomouci s předstihem. Lešení začnou sundávat do konce letních prázdnin. V říjnu pak z horního olomouckého náměstí odstraní celé staveniště. Následovat ještě budou práce na obnově osvětlení této památky. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín dokončení rekonstrukce stanovený na prosinec.
9: Více než dvouletá rekonstrukce sloupu Nejsvětější trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovaly i obnovu kovových prvků a zlacení.
0: Sport.
3: Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál počtvrté klasiku San Sebastián. V počtu vítězství se zároveň stal novým rekordmanem tohoto slavného závodu.
0: Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech jen kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a ojediněle přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor na dálnici D5 v Králově Dvoře ve směru do hlavního města. Na kilometru 21,5 pokračují noční práce na dálnici. Projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
2: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
10: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
11: Co zrovna? Vypnule pro autna.
10: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
2: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
10: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
2: Ježiši, Maria,
10: ale tak... co je, furt, tak se aspoň pojď, když to není pojistka.
11: Já ji nemůžu najít.
2: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém, ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiňu chorošo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše
3: a
2: připravená.
3: A že mupy
2: mup. A mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkal, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já se vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A někam, no, ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, co to rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hrůza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga, wow, jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel. A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Patočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Patočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být, já to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.

0: se píchnout, mě jde o tu stovku.
1: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
2: Já se ani nekoukám.
1: No právě.
2: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
1: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
3: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
2: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týden půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
0: No jo, ale vždy to všichni zatloukli a vy jste...
2: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

paní, já bolím celá. Kdybych já začala o svých nemocech, tak tu ten hadr ani nevyžnívám. Ale co pak by vás dneska někdo

0: Lemmerk.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve

Ve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: Doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já si dcinky nechám jméno Anka Urbanová, ale ne bezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. To mu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. A posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžela. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Tak to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já staj pésem, jeďte, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš toho? Všichni v pozoru a slyším, můžu jít, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000, a platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom odevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on odevřel dveře, já vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Říkám, továrišči, kde vy? Bys viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vejvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chču vidět. Už to lítalo. Takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než největší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem říkal, generál Korona, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii Trhák.

0: nechápeme. Chlapi sa zatracení.
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve Svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě.
5: Já jsem švagrová děda vševěda.
4: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
3: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
4: Kde je Klika?
5: Není, aby nikdo neutekl.
4: Hej,
5: jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Ode, ode.
4: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
5: Ne. A dají se tady hrát kuličky.
4: Jestli máš džůle, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala a navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Co pak?
6: Helkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Hobelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Teda, já nic, ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
7: by vy jste bylo kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no, to je pravda. A nače teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy jste mi teďkon to místo nabízel.
8: Ale milá paní, Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz v téhleté vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou.
7: S čím?
6: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
7: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
9: prosím, ano?
6: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
9: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
9: No.
6: Pozor!
9: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
9: Vždycky musí být dvě.
6: Správně. A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
10: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku hlubata.
10: Roubalka.
6: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
10: To víte, paní Roubalová, láska to je... co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
10: A dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
10: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě okrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, všech si od huby utrhne, sami přinese a mi právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovíj, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mi neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby krenici, šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si nešupla do huby. Či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Té!
2: To je čestný slovo, vždycky se nám potom poslal.
3: Prosím, že nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct? Já vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No, já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Když se někdo ožralá, jste to mi ožralá. Taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A vopalažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopalažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, Seno, tedy Slunce, Seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď
2: to musí, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece. Jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já se říká, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, tak já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, no co bych dělala s peníze, kolik že dostanu?

0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod, těstoviny, ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
1: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, takhle. Když zpívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
2: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
3: Nic.
2: Ne? Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
3: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
2: Pro čí požitek?
3: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
2: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
4: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
2: víte,
4: by...
2: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
3: Na co si mám dát závazek?
4: No, na co, na co? Na papír.
3: Klidně. Pište.
2: Já píšu.
3: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
4: Já bych ho vzala vařečkou.
2: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
4: Jak?
2: No jak? On je dost mazaný.
4: To je,
2: no,
4: to je.
2: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí 1.8.2027 vysílá Praha, karlínské studio, Český rozhlas. Honza Macon ve studiu s dobrou náladou. Pravda, ještě mi trne trochu jazyk. Ne tím, že by byla nějaká obava, co se bude dít až do 1 hodiny ráno. Ono je to hlavně na vás. S vašimi příběhy, i když může se zdát, že to dnešní vyprávění by mohlo být takové mrazivé. Víte co, aby to bylo vyvážené, což se od nás, od Českého rozhlasu chce, tak to musíme nějak zvládnout a třeba si i pomoci písničkou z archivu. Víte co, narazil jsem na ní v průběhu tohoto týdne. Jedna z prvních, která nám otevře dnešní vysílání na téma zmrzlina. Ono, zmrzlin je dost, tak pojďme zvolit tu nejlepší. Mimochodem ve studiu u technického pracoviště Čudlíku. Hele, jak už si pouští mikrofon. To je Petr Kubala, tak pípni. Dobrý večer. I vám všem, kdo jste napřímo v síti regionální stanic a stanice Český rozhlas Pohoda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Takže stížnosti, já jsem se nedovolal, ale volal jsem, nebo ta písnička se zadrhla, nebo tamto. Za to může on. A ne Josef Laufer, který teď vlastně v písnice odrazí to, co se odehrává v těchto dnech venku. A víte co? Připomenu vysílání Českého rozhlasu, noční linky, když už víkend, tak odpočinkově. A právě i se sluníčkem, k těm stupňům, kam se dostaneme, těžko říct, ale Josef Laufer nám řekne.

0: Plus.
1: Josef Laufer v rámci vysílání na počátku noční linky, to je sobotní, s datem 1. srpna 2027. Dnes probereme téma zmrzlina jako slabost. To znáte. A teď to budou teda opravdu mety. Peťo, opust své pracoviště a rychle doběhni do kuchyňky do mrazáku. Rychle, rychle, běž. Utíkej a snad to stihneš. Mám tam připravený něco, co pochopí úplně každý, že má vzít, přinést, pokud možno co nejrychleji. Já se budu ptát, doufám, že se pobavíme společně a doufám, že nám řeknete, která zmrzlina je ta úplně nejlepší. Jak velká je vaše posedlost zmrzlinou? Dáváte si ji i v zimě? Stačí vám jeden kopeček nebo jedna točená? Kupujete si nanuky do zásoby nebo vedete spor o vanilkovou? Milujete šmoulovou? Ta zmrzlina vrací vás do dětství, pamatujete si první kopeček nebo kam jste s rodiči chodili na zmrzlinu? A mimochodem, máte výrobník zmrzliny a děláte si zmrzlinu domácí. Tak prosím pěkně, Peťo, tady to odlož a pojď k mikrofonu popsat rychle, co tam je všechno. Posluchači, kteří koukají i šmírují na naše webkamery pohledem do studia, tak vidí mísu a v ní je co?
2: V ní je úplně všechno, celý mrazák.
1: No ano, ale obsahově tedy, co to je? Paní doktorka Kateřina Cejdamlová by neměla radost.
2: No já, jestli jsem dobře viděl, tak určitě je tam nanukáč.
1: Ano.
2: Máme tam nějaký nanuky?
1: Ano.
2: No paráda, je tam...
1: Je tam i dřeň jehodová, je tam taky kornout, je tam taky polárkový dort.
2: No to jo, a já nevím, jestli můžeme dělat reklamu.
1: A to je reklama, polárkový dort?
2: No to ne, ale jsou tam některý... A to by člověk řekl název a to bude ta reklama.
1: Prosím vás, o zmrzlinách to bude v průběhu dnešního vysílání. Pojďme taky zvolit tu nejlepší a kde jste ji jedli, to nás taky zajímá. Pokud možno bez reklam, ale já vím, že v některých případech to nepůjde, i když budeme v minulosti a tam by se to možná dalo zkousnout. Mimochodem, pamatujete na jeden zvuk, který už jste slyšeli, ale je to zvuk, který vlastně přivolával všechny děti z okolí a především velmi rychle taky peněženky našich rodičů a prarodičů. Mami, co si to koupím?

0: No, řekněme si, na rovinu jsou taky zmrzliny, které to ve svém životě, ve svém průběhu vlastně lety nemají vůbec jednoduché. Kdo by to řekl, že vlastně dneska už se neprodává ruská zmrzlina u nás? Ne, ano, se můžeš přesvědčit sám, protože ty oplatky dvě a ten krém mezi tím tam je, ale jmenuje se jinak. Tak my jdeme mlsat, lízat a čekáme na vaše vzpomínky na líznutí, anebo případně, kdo má chuť a jde hned připravovat, protože máme léto, z toho aktuálního ovoce, třeba třešňovou, tak prosíme si vzorky zdarma, ale to asi budete muset nějakým mrazícím vozem dovést. No, mochovské mrazírny nás jako nesponzorují, už dávno, dávno nemrazí. Nevadí, tak o zmrzlině a ten nejlepší dneska v noci.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekněme si na rovinu, že dnešní vysílání bude o zmrzlinách, pokud možno těch nejlepších, taky můžeme se případně shodnout, které jsou lepší, jestli točené nebo kopečkové, na kterých se dá třeba dost vydělat nebo prodělat. Umíte vůbec třeba natočit zmrzlinu? Byl to někdy váš sen si sednout k tomu stroji, nebo nejlépe mít ho i doma, že? A pustit si ho, kdy budete chtít. Máme sezónu zmrzliny. To znamená, myslím, že každý se čas od času nechá pěkně schladit třeba i touhle dobrůdkou. I když existují i speciální zmrzliny, třeba bůčkovou jsem jedl, koprovou, potom se nabízí taky i zmrzliny pro pejsky. Máte ty zkušenosti také? Dáváte pejskovi zmrzlinu? Vyrábíte si vy doma zmrzliny? A vůbec jsou lepší smetanové nebo sorbetové? Na všechno se budu ptát. Pište, volejte 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání sobotní noční linka na téma zmrzlina jako slabost. Kdo otevře dnešní vysílání, kdo jako první bude přepojený do vysílání a Peťo, je to na tobě, už to tam máme, koho tam máme, kdo startuje, muž, žena, které město, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Ludmila.
0: Ludmilo, moc prosíme na úvod vypnout rádio, ať neslyšíme ozvěnu, tak je to v pořádku a povídejte, zmrzlinu milujete, máte ráda, nemusím.
1: Jak je to? Ujíždím na zmrzlině.
0: Jak moc jste ujíždíte na téma zmrzlina?
1: Ujíždím, že když si koupím vaničku, tak jsem schopná snět celý ten litr.
0: Počkejte, to myslíte vážně? Že až tak?
1: A to mám cukrovku.
0: Ježiš, to já nikomu neřeknu samozřejmě. A pán Bůh teďka neslyší. A doktorka Kateřina Cajdamlová spí, ale litr zmrzliny. Co to dělá s vaším žaludkem?
1: Dvakrát, to je pravda. Ale nedělám to často.
0: No jo, to už nevadí.
1: Ale teď vám teda povím, když jsem byla dítě,
0: ano,
1: tak si pamatuju, že jsme měli cukrárnu u Jelínku,
0: ano,
1: a tam jsme chodili z rodičeva a tam prodávali zmrzliny ovocní, vanilkový, čokolády, a to byl takový kupiček a to se dávalo ne do kornoutku, ale to byla taková opratková mistička. A potom to začali dávat do papírových košičků, ale to byly takové košičky jako silnější, než se dává třeba cukroví.
0: Jo.
1: A potom začali teda Eskýma, no ale ta zmrzlina stála 50 dolarů.
0: No jo, jeden tak tenkrát stálo taky všechno jinak, že to je jasné, ale
1: jako
0: jeden kopeček nebo jeden nanuk zkrátka do života vás zkrátka nestačí, jinými slovy.
1: No jiný nevím, Potom začali teda Eskýma, to stálo taky 50 dolarů, potom korunu, to už nebylo tak 13.
0: Ano.
1: A potom teda začali normálně točený, to už jsem byla velká holka.
0: No a velká holka radši zhodnotíme, měla tu točenou nebo kopečkovou, anebo polárkový dort?
1: Ne, polárkový dort mě strašně byl sladký, to mě nechutnalo.
0: Já taky neměl
1: ale
0: rád.
1: Ale moje děti milovali ten sníh, no to mě teda taky nechutnalo.
0: A víte, jak se dneska...
1: No
0: právě chci říct, víte, jak se dneska jmenuje ruská zmrzlina?
1: No, jo, taky si občasko.
0: Zmrzlina na oplatce.
1: Jo.
0: Nebo v oplatce. No, my tady máme teďka s Péťou co dělat, jdeme mlsat. Dala byste si sorbet anebo smetanovou?
1: A teď to mám v oblibě sorbet. A ten mangový,
0: jahodovou tady citronové máme teďka.
1: Teďka prodávají v nejmenovaným obchodě.
0: Ano, nejmenuji.
1: Co mě vozí nákupy. tak to si dávám. Já nemám ráda moc sladký.
0: Ano, tak moc sladký tady vidím ještě takovou tvarohovou, klasickou, kornout čokoládový. No pane jo, Peťo, my se máme. No, o, my se máme.
1: No, kornouty taky mám ráda.
0: Tak,
1: ale to s ním teda jeden.
0: No, no to chápu, to chápu.
1: To s ním jeden, to s ním jeden. Ale to, jak si vezmu to, teďka jsem zrovna právě zřešila předevčírem, že jsem si vzala celý ten, ten
0: litránek,
1: misku.
0: Ano.
1: No, ten, a měla jsem tam tři druhy, byla to jahodová, třešňová a citronová.
0: Ano.
1: A tak jsem si to, no nejedla jsem tak škaredě, že bych to jedla z celého. To ne, dobrala jsem si to po žličkách, po velkých. A tak jsem to snědla a říkám, tak jsem jeden takovou misku snědla a říkám, a nebuď mi dušo nenažraná, jde to
0: spadně. Klidně, to nikomu neřekneme a já bych se taky o zmrzlinu nedělil. Ludmilo, řekněte mi, poslední otázka. Jaká, ano, nebo která zmrzlina je podle vás nejlepší příchuť?
1: Nejlepší příchuť? No tak si myslím, že je to jahodová.
0: Ano, děkujeme pěkně, my se jdeme pustit do mlsání jahodového sorbetu a kdyby jsme měli náhodou přeřeky nebo nějaký technický problémy, to máme zmrzlé prsty nebo ústa. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, hozdičko, mějte se hezky.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: No nám přichystal jahodovou, jo, sorbet. Máme na to i lžičku. Dneska se... Oh, ježišmarja, no tak to bych nebyl já. Pardon. Mám to na oblečení, zkrátka. No to je. Nejlepší zmrzlina podle vás. Příchutě. Nebo... Co si budeme nalhávat, ne vždy jahodová je jahodová, že to nešlo ani přibližně kolem jahodového pole. Navíc dost častokrát se směju tomu, když vidím někde sorbet z českých jahod. Jo? To přece není možné. Pamatuju si ze svého mládí, když byla sezóna jahod, tak se dělaly takové tyhle ty jahodové dřeně. Maminka to dávala do kelínků, do mrazáku. Ale pak se jednoho roku urodilo hodně rybízu. A jestli Honzík něco nemá rád, tak je rybíz. A rybízová zmrzlina, no cokoliv rybízového. Jako kolečky, jako dubliky, ano. Ale ne, aby to byla rozhodně hlavní složka. Nebo většinová, třetinová, ne. No a protože maminka věděla, že mi rybíz ne, tak udělala podfuk. Normálně to míchala dohromady. Jahody a rybíz. No víte, jak to chutnalo? Divně. A neměli jsme v to léto rádi ani maminku za tenhle ten způsob, jak vychovávala své děti. Pravda, byli jsme rozmazlení a některým z nás dětí, teda ono, říkám, jako kdyby nás bylo víc, jsme jenom dva, ale nám to i zůstalo. Každopádně my už si tady pochutnáváme to, co bylo připraveno, aby to bylo stylové v rámci nočního vysílání, jestli máte možnost si někam doběhnout, si koupit to, co potřebujete, nebo máte ten stroj, který umí tu zmrzlinu vytočit. No, tak to vám závidím a těšíme se na návštěvu. Doufejme, že pozvanka dorazí, protože je to můj odedávný sen, ten stroj mít doma. Aleš napsal, nevím, proč by zmrzlina měla být slabost. Za minulého režimu byl výběr naprosto žalostný, přesto na tu dobu vzpomínám rád. Počínaje třetí třídou navštěvoval jsem školu s rozšířeným vyučováním jazyků v centru města a maminka mě v každém letním dnu vybavila korunou 40 na dva kopečky zmrzliny. A když jsem po absolvování vysoké školy nastoupil do prvního zaměstnání, kupoval jsem si nějaký nanuk po každém obědě v závodní jídelně. A byl-li jsem služebně vyslán do Prahy, plánoval jsem si jednání tak, abych mohl navštívit vyhlášenou italskou cukrárnu a navštívit po příjezdu a před odjezdem vlaku poháry pojmenované po italských městech, z níž jsem neměl šanci navštívit žádné, mi z paměti nevymizí nikdy. Dnes je výběr zmrzlin neskutečný, jenže kopeček dnes stojí víc než litr čerstvého mléka, takže ačkoliv chuť na zmrzlinu je permanentní záležitost, ochutnávám, když to peněženka dovolí. No podívejte se, pojďme si to vzít po pořádku těch zmrzlin, jakože by byl žalostný výběr. Úplně si to nemyslím.
2: Mana Nanuk Jumbo, rodinné balení dvoubarevného mraženého krému Duo nebo polárkový dort Rondo. Jen při té představě se nám zbíhají sliny. Tyto pochoutky dodává na náš stůl nový mlékárenský závod Lactosu v Praze Kijích. Jejich vysoce výkonné plnící a balící linky, které jsou řízeny počítačem, mají kapacitu 75 až 80 tisíc kusů za hodinu. V letních měsících stoupá spotřeba mraženého zboží a tak od května, kdy byly ukončeny zkoušky, pracují v Kijích na dvě směny. Jen za červen byly 6,5 milionů kusů těchto žádaných mražených pochoutek.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vidíte, tady nás ani nemusím nic říkat a už je to všechno tak, jak má být. Tady je spoleh na kolegu. Tak halo, halo, kdo nám volá do noční linky? Tady Honza.
4: Ahoj, to je Jítě.
1: Jítě, zdravím vás. Odkud nám voláte?

0: Říčami.
1: Je tam nějaká velkovýrobna zmrzliny, nebo máte ji doma?
0: Mám doma mrazáku, ano. Jahodovou, jako. Čokoládovou, karamelovou.
1: Takže usuzuji, že jahodová je podle vás top?
0: Citronová ještě. Citronová nebo karamelová.
1: Dobře, radši teda zmrzlinu jako na tyči nebo v kelínku a zmrazáku, anebo točenou, kopečkovou nebo škrábanou taky existuje?
0: Asi točenou, takovou tu smetanovou.
1: Klasickou, smetanovou. A příchuť chemická, anebo čistě jahodová?
0: Teď jsme měla, já jsem nedávno měla modrou ostružinu, ta byla výborná.
1: Věřím, věřím. Je nějaká zmrzlina, nějaký druh, který byste nepozřela? Už nejenom to, že to má divnou barvu, ale třeba i divný název. Taková šmoulí mě napadá, promiňte.
0: Tam byla to dobrá, ale to mi chutnalo.
1: Fakt, jo? Tak to teda nevím, nevím. Koprovou jsem teďka viděl nedávno, koprovou.
0: To bych asi, koprovku mám ráda, ale to bych asi jako zmrzlinu asi nedal.
1: Já bych tam na to plácnul ten knedlík. Možná, že by to potom jako vyšlo, nevím, nevím. Kde jste jedla úplně nejzásadnější zmrzlinu v životě? Kde vám nejvíc chutná?
0: Nevím, jestli se to ještě jako nejvíc jako v nějakým, nějaký cukrální nebo...
1: No, nebo
0: jako...
1: třeba v zahraničí něco, nějaký...
0: V zahraniční jsem měla tutti frutti v Chorvatsku, to byla výborná. A tady bych mohla doporučit točenou zmrzlinu v Ořiňovce.
1: Děkujeme za pozvání na točenou, takže točená vede, jo?
0: Točená vede asi.
1: Jířo, ano.
0: Já chci říct, že ještě ruská zmrzlina existuje, my ji prodáváme.
1: Jo, jo, jo, já jsem říkal, ano, ano, ano, ale jenom, že se to nemenuje ruská, nebo aspoň já jsem teda zaznamenal, že už se to...
0: Ruská. Ano, máme tam přesně ruská napsaná.
1: Fakt, jo, no, já jenom, že jsem zaznamenal změny názvu a že už to je jenom tak, jak jsem zmiňoval, ale tak, dobře, to se nebudu prát, já totiž stejně tyhle ty čistě smetanový úplně nemusím, i když někomu chutná ten základ jako takový. Ono víte co, když se to potom rozteče, tak je potom člověk celý do toho. No ne, upatlaný. Takže tak a nedej bože, když člověk má tu točenou, víte kolikrát mi v životě spadla na zem?
0: To bychom se mohli vyprávět.
1: Že jo, no. A víte, jak je z toho šťastná moje Bára, když jde se mnou a přesně,
0: no,
1: jako kdyby do mě...
0: No taky pejska. Kočku jsme měli, koče taky moje zmrzlinu.
1: No tak tady Barunka, ta, jakmile člověk se dostane ke prvnímu křupnutí do kornoutku, tak zbystří, i kdyby chrápala sebe víc. A okamžitě začne slinět to Pavlovův reflex jako blázen. Jako a otravuje do té doby, dokud nedostane ten kornout.
0: Ano.
1: Myslím, že to... Ano, ano, ano, ale víte co, neobyčejné je v tom aspoň ještě jedna věc, to dávám jako k bonusu do přidané hodnoty, ona je schopná i tomu nebohému dítěti v té tříkolce tu zmrzlinu jako vzít a dělat jakože nic. Akorát to dítě samozřejmě prozře a začne řvát. No dobrá, děkuju vám. Jiře, zdravím vás. Ať se vám daří a dobrou chuť k zmrzlinám, lízání anebo zachraňování, aby nám nepopadala na zem.
0: Mějte se krásně.
1: Taky, naschledanou, dobrou noc. Dobrá.

0: Řekněme si na rovinu, že bez Celty mě taky svět zavál po několik let, několik letních sezon i do města, které se jmenuje Poděbrady, teď mi to úplně vypadlo, Poděbrady Nymburk, dejme tomu. A to město, vlastně Lázeňská kolonáda v Poděbradech a výletní loď Král Jiří. Řeknu vám, měl jsem možnost si to město nesčetněkrát projít sem a tam, v kteroukoliv denní i večerní, podvečerní, noční dobu. A mohu zkonstatovat, že jestli existuje město s největším počtem cukráren na metr čtvereční, tak je to právě tam. Máte možnost si koupit zmrzliny všech možných druhů, všech možných výroben, ať už z domácích, opočenských, z nojemských, ale taky těch chorvatských, naštěstí bez těch chorvatských grotesek, které dělají Chorvaté, když si přijdete koupit kopeček zmrzliny, to než vám ho dají do toho kornoutu a 30 tisíckrát vyndají zase z té ruky ven, tak to už je pro zlost, protože já si rovnou totiž kupuju hned dvě ty zmrzliny. Jo, buď dvakrát dva kopečky, nebo dvě točené hned do zálohy, protože jedné málo, co si budeme nalhávat. Historie zmrzliny začíná dávno před vynálezem mrazáků. Už ve starověké Perzii a dalších částech Asie lidé uchovávali led ve zvláštních podzemních stavbách a připravovali z nich chlazené nápoje a sladké ovocné směsi. Ale to tenkrát ještě nebyla úplně zmrzlina, jakou známe dneska. Ta se v Evropě začala objevovat až v 17. století. Dnes v noci v rámci noční linky volíme tu nejlepší zmrzlinu. Tak se prosím přidejte do naší party, budeme moc rádi, třeba jako Lukáš. Tak nedávno jsem si vyndal zmrzlinu čokoládovou a dal jsem si ji, byla dobrá. Ale trochu mě vytekla z té misky do klávesnice. Jinak zmrzliny mám rád čokoládové, vanilkové a citronové. Zdravíme do Klatov. Peťo, nahoď další telefon a je tam. Honza u telefonu, hezký večer.
1: No, dobrý večer, tady je Ina.
0: Milá Ino, zdravíme vás. Zdravím.
1: Já vás zdravím. Chtěla jsem se vás zeptat.
0: Povídejte.
1: Honziku, vy jste nějakej posunutej v čase, ne?
0: Já? Proč myslíte?
1: No, protože hned ze začátku jste hlásil, že 1.8.27.
0: Vidíte to? A to jsem řekl dokonce i dvakrát za sebou. Ježišmarja. No, tak no. Zaplať pánbu, nejsou umělá inteligence. Tak...
1: Já jsem si říkala, kdo se toho všimne, no tak jako já to poslouchám, já mám ostříží sluch,
0: no,
1: tak jako
0: vidíte,
1: jsem si říkala, musím zavolat. No, no ale
0: omlouvám
1: kvůli té zmrzlině.
0: Hlava se mi vypla právě kvůli té zmrzlině, víte?
1: Nejlepší je pistáciová.
0: No tak to ne, to nemůžeme souhlasit.
1: Mám ráda, ta je fantastická.
0: Ano.
1: V jednom obchodě nemenuju.
0: Ano, děkuji.
1: Prodávají v takovým větším kelímku.
0: Kyblíku.
1: Jsou tam tři druhy.
0: Ano.
1: Pistáciová je na vrchu. Jmenuje se to Copacabana a je to mana nebeská.
0: Jo, počkejte, a to jako opravdu je to taková, ne, ta chemická pistáciová, nebo opravdu pistáciová s pistácí?
1: No tak to jako zase takovejhle odborník přes zmrzliny nejsem, já jsem odborník přes pejsky, ale je to mana nebeská.
0: Jo, dobře, tak jinými slovy takhle. Když si rozumíte s pejsky, tak pejskové taky lížou s vámi?
1: No.
0: Já nebo nedáte?
1: Jasný.
0: Takže
1: ne,
0: ano.
1: Tak jako oni koukaj a žebraj, to se nedá vydržet.
0: No já to chápu. Jako v naší rodině je dobré být psem.
1: No, tak já říkám, tady to máš i s kornoutem a běž.
0: Jo.
1: No.
0: No děkuju pěkně teda, děkuju za vaši pistáci, tu si znamenám, omlouvám se za rok 2007, ale to víte, tak jsme
1: no,
0: lidé.
1: No jsem právě chtěla říct, když jsme byli jako malí děti, tak to jsme lítali celý den venku a vždycky... Takhle po třech hodinách vždycky jsme přišli k baráku a křičeli jsme, mami, hoď mi korunu na zmrzlinu. Máma to vždycky zabalila do části rudého práva, hodila to z okna,
0: ano.
1: Abych to viděla. A já jsem si za tu korunu šla koupit dva kopečky jahodový, taková jako vodová, ale ta byla fantastická, jako jo.
0: No.
1: A jinak jako dřeň. jo, miluju.
0: Jo, jo, máme ji tady
1: jako
0: ještě nedojedenou.
1: Jako která ta taky vede.
0: Taky si myslím, že jo, to já se jdu do ní zase pustit, Peťo, ty už jí máš snědenou.
1: No, ale jsou to samozřejmě kalorie.
0: Ne, v žádném případě.
1: Já jsem taky diabetik, takže kdyby mě viděla moje doktorka, tak by mi asi utrhla hlavou, no, když se nikdy nedovolala.
0: Ne, ona neposlouchá hlavně. A zase vemte si, že i doktoři
1: ale
0: stejně jako my.
1: Ale čas od času musí člověk zřešit.
0: No jistě.
1: Když je horko, jistě. Tak to je jediná věc, čím se schladíte
0: přesně,
1: zevnitř.
0: Přesně. No. Takže v tom případě tady to zase nikdo nevidí a do zdravotního stavu se to nepočítá.
1: Ne.
0: Takže já myslím, že tady je to dobré. Děkujeme pěkně za telefon, posíláme pozdravení. A dobrou noc, nashledanou, Peťo, tak musíme písničku rychle. To jsem vážně řekl, 2027. La pardon, prosím.

0: Plíšková.
1: A pistáciová taky, tady byl požadavek na pistáciovou. Děkujeme, jsme rádi, že i zmrzlináři mají svoji v uvozovkách hymnu anebo písničku, která jim potom pomáhá lépe k práci. Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macovna. Dnes v sobotní noční lince volíme zmrzlinu, tu nejlepší zmrzlina, jako slabost jsem to nazval, ale ve své podstatě uchopte si to, kde chcete. Třeba i vy, Dane, nebo Danieli. Dobrý večer.
2: Ano. Dobrý večer. Já mě ta zmrzlina, jako mě vzalo, tak mě 68, ale na prvním takovým bandru bylo, když mě bylo 14, 15.
1: Ano.
2: A v Chodce Radej u tu řeky,
1: u Sázavy,
2: tam byl nějaký hotel a tam byl takový víčko, otevřeno, kde dávali zmrzlinu.
1: Uhum.
2: A já jsem člověk, který jako cestoval po celém světě a v podstatě jako jsem tady jako náhodou a dělali tu meruňkovou zmrzlinu.
1: Ano.
2: Ale z vlastních asi meruňek, nebo já nevím. Ale to vám byla, od té doby jsem nic tak dobrýho nejel.
1: Že si na to ty chuťové pohárky vzpomenou i po letech.
2: Ano. Ano.
1: Já stále říkám, že na výbornou zmrzlinu se nezapomíná.
2: No. Jo. Takže no jenom to jsem chtěl říct.
1: Takže jako meruňková.
2: Tohle nevím, jako já.
1: Jestli to byl hotel a bylo to u dálnice, jako nebo tak.
2: Ne u dálnice, ne. U řeky.
1: U řeky přímo to bylo.
2: Přímo Chodce Rady.
1: Dobře. No. Třeba někdo vzpomene, někdo z místních nás tam teďka poslouchá, jako třeba řekne.
2: Ale je to do teďka. To byla nejkrásnější zmrzlina v mém životě.
1: Já si to píšu, Daniel Chodce Rady, ano. Pro slovenské poslouchající Marhulová.
2: Tak, ano.
1: Děkujeme pěkně a dobrou noc.
2: Dobrou noc, mějte se moc hezky.
1: Taky.
2: A všem přeju to nejlepší.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Maruška napsala, já mám zmrzlinu spojenou hlavně s tatínkem, když jsem byla malá, chodili jsme v neděli po obědě na procházku a on mi vždycky koupil vanilkovou. Ne proto, že by nebyly jiné příchutě, ale protože vanilková pro něj byla ta poctivá. Pamatuji si, jak mi ji podával v kornoutu a vždycky říkal, ať jdu pomalu, že mi upadne. Samozřejmě mi občas upadla. Dneska už si zmrzlinu dávám málo kdy, ale když si koupím vanilkovou, úplně ho vidím vedle sebe. V hnědých kalhotách s kloboukem a s tím svým klidem. Pro někoho je to obyčejný kopeček, pro mě je to vzpomínka na člověka, který mě celý život držel za ruku. Až mi z toho zvlhly oči. Vanilkovou ano, tak existují různé druhy vanilkové. Chemická, vanilínová, taky potom mixarová. A ta, jako tu si pamatuju já zase, že jsme ji měli a věděli, kam si pro ní máme jet. Z pravé vanilky, no. Takhle to nemusím úplně mít, ale ta mixerová, ta mi chutná. Prodává se to ještě někde, protože tohle bylo v Kardašové Řečici a ta cukrárna už tam dneska tuším není, ale byla výborná. Kterou zmrzlinu zvolíte vy jako tu nejlepší?

0: zmrzlinou.
1: Zase, že?
0: Ano, stává se mi to často i v zimě. A jestli, já jsem to vlastně chtěl říct před chvílí v tom vstupu, já mám rád vanilkovou, nevadí mi, vlastně mi nevadí, ale vadí mi, když je točená a vanilková a čokoládová. To prostě jako, já chápu, že to je jako jedno a druhý, že to jde k sobě, ale já mám rád, když ten, kdo tu zmrzlinu vyrábí nebo ji tam vkládá, takže nad tím přemýšlí, kombinuje, protože tuhle kombinaci si můžete koupit všude, ale třeba točenou čokoládovou a višňovou, to už chce taky zapojit hlavu. Halo, halo, Jiřinko, zdravím vás.
2: No, já čokoládovou mám.
0: No, už si to tady píšu. Čokoládová. Čokoládová hořká, až jako ahoj, taková temná, anebo...
2: Ano, čokoládová hořká.
0: Kolik jí tak sníte? Točenou kus, nebo na kládě, no, jak se říká, kornout?
2: Když je dobrá čokoládová, tak s ním opravdu jako velkou čokoládu.
0: Počkejte, slovo velké v rámci dnešního vysílání už tady na začátku vlastně našeho povídání v noční lince odstartovala paní posluchačka, která vlastně takový mini kyblík. Jo, tak to je jako velká.
2: Ne, to nesním, mini kýblík. Ano. Ale mám ráda čokoládovou a když jako někde je, tak si ji určitě vždycky dám.
0: A jako točenou?
2: Točenou.
0: Točenou, samozřejmě. Kterou zmrzlinu byste si do úst nevložila?
2: Kterou bych si nedala?
0: Která vám jako úplně jako není pochuti?
2: Ovocné nemám ráda.
0: Jo, tak to, ale tak v tom případě se musíme rozloučit v tuto chvíli. Já miluju ovocné, ale je fakt, že o některé ty ovocné, jak by řekla paní doktorka Kateřina Cajdamlová, brýle, lupa, nestyďte se za to, přečtěte si ta Ečka, abyste věděli, co do sebe dostáváte. Takže rozumím tomu.
2: Takže možná, že to není dobré jako ta čokoládová, ale tak jako ovocnou moc ne.
0: Takže smetanová, čokoládová, tady si to znamenám. Jedla jste i v zahraničí nějaké zmrzliny, a nebo ne?
2: Ne.
0: Takže tady u nás.
2: Teď jsem nebyl v zahraničí.
0: Děkuju pěkně i vám. Zdravím vás. Kde nás vlastně posloucháte vy?
2: Ano, poslouchám vás.
0: Ale kde?
2: Město,
0: jak obec, říkají? Tak nějak přibližně.
2: Obec je v Brumu Pilnice.
0: Ano, já jsem tam slyšel to ju, tak jsem vás tam taky tak jako směřovala, ale jenom jsem si to chtěl poznamenat. Jiřinko, váš vás neznám, tak třeba se uslyšíme za přítomnosti čokoládové příště.
2: Jo, Brumu Pilnice, mají tam velmi dobrou zmrzlinku.
0: Děkujeme za pozvání, za vyznání. Jo, dobrou noc.
2: Ano, mějte se taky. Dobrou.
0: Mám to tu, ano, ano, Jiřinka čokoládová, no to mi je sympatie. Co vy, točená, nebo na kládě, jak se říká, nebo v kornoutku, nebo jedli jste třeba takovou tu, jak se škrabává, jak se vyrábí, jakože hned. Pistáciová u nás a v Itálii, pocítíte rozdíl? Nemyslím teď ten finanční. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo nám volá další? Kdo je teď v našem vysílání?
3: No, dobrý večer, Tero.
0: No klidně, dobrý večer. Kdo je na druhé straně?
3: Tady je Jana.
0: Milá Jano, povídejte, máme téma nejlepší zmrzlina.
3: Jsem
0: nebo...
3: ráda, že jsem se dovolala. Mám ráda zmrzlinu slaný karamel.
0: Ano, slaný karamel, to je móda.
3: Ta je dobrá a pistáciovou a... Točenou mám taky ráda.
0: Takže točenou obecně, ten slaný karamel, ale to není dnes moc dlouho, jak se u nás prodává, protože to dřív si nepamatuju.
3: No, je výborná teda, zkuste ji, Honzo.
0: To já zkusím, to není problém, ještě s čím to zkombinovat. Máte v mrazáku zmrzlinu?
3: No, dělala jsem domácí zmrzlinu z tvarohu toho míšu.
0: Ano.
3: No, ale jinak máme snězené zmrzliny. Koupíme a hned to sníme.
0: Že jo? No, zatímco tady teď...
3: Já miluji zmrzlinu celý rok i v zimě ji.
0: Taky, přesně taky. Dokonce se za to nestydím, že kdybych měl ty peníze...
3: Jo, a jak mě všichni naštvou, tak máme v garáži mražák a minule, když mě všichni vytočili doma, tak jsem tam sežrala celou bednu z mrzliny.
0: Dobře, takže
3: to
0: máte...
3: To bylo super, nikdo mě nerušil, no. Hezky jsem si to vychutnávala.
0: Ježiš, těch kalorií, fakt, no toho cukru, no co jste dostali.
3: Já taky, jen ano,
0: přesně,
3: jednou.
0: Já si to myslím taky. A já už jsem to zmiňoval jednou, pambu to nevidí.
3: No a ne,
0: a jak
3: jako
0: přežít
3: já
0: nekoužím,
3: nepiju, tak se aspoň tu zmrzlinu dopřeju. A chodíme taky do cukrany, do Paskova, do cukrany Fantazie, tam mají úžasnou zmrzlinu.
0: Ano.
3: Obsluhuje nás dokonce i sam pan majitel. Mají tam točenou a na zakusky tam chodíme. No teď mám nemocenskou, takže.
0: No není lepší čas tam vyrazit.
3: No, až budu, mám vycházky, ale kamarádka dělá pokličkou.
0: Ano.
3: A musím počkat, až bude mít volno.
0: Mhm. No, abyste jí snědla zmrzlinu.
3: Ale dneska jsem upekla ještě večer piškot s kokosem, ten byl taky dobrý.
0: Jo, kokosová zmrzlina taky, tam je taky jeden.
3: No a kokosovou, tu jsem ještě nejedla.
0: Teda. Já jo.
3: Fakt, a je
0: ano,
3: dobrá?
0: Výborná.
3: Tak tu vyzkouším teda.
0: Zkuste.
3: Ale jsem neviděla nikde kokosovou, že?
0: Dá se. Jano, ať vám zdraví slouží, ať budete mít co nejdřív po nemocenský.
3: No, už má letní jsem měla okolo těch 60 let, no.
0: Popřeju.
3: Potřebuju si a půl roku ještě
0: ano,
3: odjel do důchodu. No.
0: A pak budete kupovat v důchodu zmrzliny od rána do večera.
3: Jo, já dělám městská nemocnice Ostrava a tam je taky zmrzlina a my tam chodíme na zmrzlinu. Ještě mají výbornou. Tam stojí kopeček 40 korun.
0: To necháme být.
3: No, tak jako je dražší. U nás v Paskově stojí jenom 25. Ale jako pivo je dražší než zmrzlina.
0: No samozřejmě, tohle to je jisté. Takže loučíme se heslem. Kdo nelíže, je proti nám. Dobrou noc.
3: Ano, správně. To nejvíc lízat a užívat si života, dokud to jde.

0: Zmrzlina, nebo zmrzlináři stůj s tím svým pojízdným božským výrobkem, nebo druhý výrobků, které tam máš, protože to se musí. Přiznám se, že bez zmrzliny by ten, aspoň můj život, byl poněkud smutný. Ale řeknu vám, že v Poděbradech opravdu, kde na metr čtvereční nejvíc cukráren snad na světě, tak to byl trest pro mě. To byl takový trest, jako já přesně věděl, kde prodávají tu chemickou jahodovou, tu sorbetovou, tu tamtu a tu. Já jsem schopný sníst mnoho litrů té zmrzliny. Samozřejmě taky je to na mě vidět, že lepší se nevážit. Naposled, co jsem se vážil, váha, už jsem skoro na ní neviděl, ještě navíc vybité baterky, jak jsem říkal, nevidím dobrý, a ona mi to mrcha za chvíli řekla, kolik vážím. To ještě ze sebe vysoukala, takže už jsem jí pak vyndal baterky a je schovaná přesně vedle rotopedu, protože ten se taky dal úhledně schovat pod postel. No, říkali to v teleshoppingu tenkrát. No, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlinu na světě, kde jste jí jedli, případně které vám chutnají, točené, kopečkové nebo nějaké jiné, speciální, třeba cvrčková, nevím, šmoulí. Svíčkovou jsem taky viděl, čabajkovou, uherskou. Já bych se asi možná držel těch klasik a rozděloval to na bodovou a smetanovou. Tak která vám je víc při chuti? Ale no tak, teď nemáme čas. Je třeba přivítat nový den, protože přichází půlnoc, tak ať to má nějakou fazonu, je potřeba udělat tomu důstojný vstup, pokud možno pravou nohou.
1: Noční linka.
0: A je neděle 2.8.2027, 26 samozřejmě, tady to vidím správně. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Pohoda. Máme léto, máme parné dny, tropické, subtropické. Je potřeba si dělat taky s něčím radost a nejen se trápit s tím, co je. Tak zaprvé s tím asi teď nic nezmůžeme, ale když mrazák dá nákupy a peníze, kapsy dovolí, tak si do toho mrazáku můžeme vložit takovou tu sladkou věc, která vám, jak to bylo v tom Peče celá země, mana v hubě. Ano, přesně, tohle to mám na mysli. Pojďte zvolit nejlepší zmrzlinu. I vy dnešní oslavenci podle příjmenáře slaví Šrámkovi a v klasickém kalendáři, jmenem kalendáři, Gustáv. Takže všem nejlepší, to zdraví, štěstí, spokojenost a hodně zmrzliny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a pozor, Nanuk se hlásí o své dřívko.

0: měla to být radši zmrzlina.
1: Moje závislost na zmrzlině nezná hranic, dám si ji klidně i v lednu, když venku mrzne a často i místo oběda, návrat do dětství, kdy jsem po škole běhal s kamarády natočenou, prostě miluju. A pravidlo 5 sekund beru naprosto vážně, když mi zmrzlina spadne na zem, nezajímá mě to. Zvednu ji a jdu dál, Michal. No dobrý, a dál? Jako vážně? Líznout? Pravidlo 5 sekund? Teda vy jste stejné jako já? No nic. Mimochodem, na výběr té točené zmrzliny bylo dost příchutí nebo dost druhů takové zmrzliny. Víte, ono bylo takové období, kdy si lidi stěžovali na všechno. Ne, že teda dneska by se nestěžovali, ale dokázali si koncem 80. let postěžovat právě i na to, že té zmrzliny, těch druhů je nějak málo.
2: Zmrzlina není mezi potravinami rozhodující artikl. Je to, řekněme, mražený výrobek pro osvěžení. Ale nevěřili byste, jak může přispět k ekonomice obchodní organizace. Jen považte, že z jedné koruny je čistý zisk 50 haléřů. Tím spíše nás zajímá, proč bývá v prodeji pouze jeden druh zmrzliny. Naši turisté, kteří vyjíždějí za hranice všedních dnů, bývají překvapeni a přímo nadšení, kolik všude se prodává druhu zmrzliny. Je to proto, že byste si nechtěli přidělávat práci?
3: Ne, to bohužel ne, to bychom byli špatní obchodníci.
2: Tak nemáte dostatek suroviny?
3: Nemáme dostatek surovin.
2: Tak v čem to tedy je?
3: Je to v podstatě v tom, že máme výrobníky zmrzliny pouze z dovozu z NDR, kde je možnost vyrábět pouze jeden druh zmrzliny, takže zákazník má možnost zakoupit pouze tu zmrzlinu, která v tom výrobníku je, na nejvýš 2 druhy, to znamená, že si mohou koupit na nejvýš zmrzlinu míchanou.
2: A to nejde, abyste to z toho výrobníku vyndali, dali třeba do nějakého zásobníku do mrazícího pultu?
3: Ne.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ne, nejde to. Takhle to bylo. Honza u telefonu, pěknou noc přeju, kdo otevírá telefonicky 2. hodinu vysílání noční linky. Zdravím vás.
5: Zdravím vás, tady je David. Volám ze Zlína.
1: Ano, zdravím, Davide. Povídejte.
5: Nejlepší zmrzlina, co jsem kdy měl v životě, byla fialková.
1: Fialko, počkejte, jako vysloveně takový ty fialky, jako jak vonějí ty fialky, tak...
5: Jestli, nevím, jaký jste ročník, já jsem 73.
1: Ano.
5: A za dob socialismu se prodávaly fialkové bombony.
1: Ano, přesně, na pouti. Schroupat celý pytlík najednou.
5: Teď už jsou jenom na pouti, vidím to opravdu sporadicky. Mm-hmm. A přesně takovouhle chuť měla ta zmrzlina. To geniální a bylo to v Bulharsku a myslím, že jsem to měl i snad jednou v životě v Maďarsku.
1: Fakt, v Bulharsku a v Maďarsku rostou fialky taky, tak to teda...
5: To nevím.
1: Asi jo.
5: Údajně neměla homologaci pro Českou republiku.
1: To zajímalo by mě, jak ji pojmenovali teda v Maďarsku a Bulharsku.
5: To dnes asi nepamatuju, to mě bylo málo let, hrozně.
1: Ale utkvěla vám v paměti, teda to je zásadní.
5: Byla fantastická.
1: Děkujeme. No tak dneska se prodávají i zmrzliny taky, jsou druhy, fialkovou bych ještě bral, ale takhle, kdyby vám někdo naservíroval olomoucko-syrečkovou třeba.
5: To bych asi nedal.
1: Já taky ne. Já většinou to, co mám spojeného s něčím jiným, to nejím.
5: Ještě... No, zase... Co mi naservíruje moje paní, tak to si dám vždycky. Takže...
1: No to je jasný, my pod pantofláci nemůžeme si stěžovat, protože pak bychom si to museli vařit sami a to se nám zase nechce. Co vaše paní zmrzlinuje?
5: Jo, určitě.
1: Víte, třetím nejzbytečnějším domácím přístrojem je zmrzlinovač. Co si o to myslíte?
5: To nevím, ale zmrzlinu si dokážeme udělat doma sami jiným. Uh-huh. Jako klasicky. Prostě v mixéru,
1: ano.
5: Je na moc postupů, ale řekl bych, že tak možná jenom 1/10 funguje, která je zřeněna na jakoby, aby nahradila tu chuť klasické zmrzliny.
1: Takže je hodová, zásadně.
5: Třeba.
1: Jo, my jsme taky připravovali, co si pamatuju, rozmixované jahody, teda do těch jahod dát lžíci cukru, rozmixovat, zalít s kondenzovaným mlékem slazeným a to stačilo. Až trochu citrónu a stačilo. A bylo to naprosto famózní.
5: To není pořád ta klasická jako zmrzlina
1: ze zmrzlinou. No to je jasné.
5: Tam je složitý postup, hodně složitý postup, neřeknu vám to teďka, nepamatuju si to přesně, mm-hmm. ale tady to s tím kondenzovaným mlékem, to je jeden z těch postupů, který není správný. Mm-hmm. Jako na tu chuť není to ono. Mm-hmm. Tam myslím, že se to dělá někde z vajíček, musí se to vyšlehat ten sníh, a je tam spousta dalších ještě kolem toho procedur, a on to každý vám to neřekne. Jo. To je něco, teď odbočím, to je něco podobného, jako nevím, jestli jste někdy měl gofry.
1: Mm-hmm. Jo, vím, o čem mluvíte.
5: A to bez éček není křupavé a nenabublá to. Všechno to potom, ta sušenka, ta základní, na kterou se to dává, potom chutná jako amoleta, která jakoby je těžká, taková hodně masná, ale to, aby to nabublalo, napěnilo, tak jsou potřeba do toho dát nějaký kypřící prášek a nejenom ten, a taky to jenom tak někdo nezveřejní, jakože neřekne vám to, aby to takhle chutnalo.
1: Chápu, ale aspoň teďka o důvod víc miluji Ečka. To se k tomu přiznávám, protože a jelikož.
5: Asi neřeším.
1: Asi tak. Moc děkuju za zavolání. Popřeju do Zlína, dobrou noc. Výroba byla náročná té zmrzliny, to už tady teď padlo. Co jsem si tady našel, potřebovala led, sůl, smetanu, cukr a spoustu ruční práce. To tenkrát, ano, tenkrát z Anglie z roku 1665. Jo, tam je jeden z prvních dochovaných receptů na smetanovou zmrzlinu, takže Evropa od té doby může slavit. Matematika nebyla moje silná stránka, takže pojďme si to odpočítat, přepočítat, určitě to bude nějaké skoro půlkulaté výročí. 1665. Jinak v 19. století přišly ruční zmrzlinové strojky a později průmyslové chlazení. Zmrzlina se tak dostala mezi... Čajová mi chutnala, pardon, teď jsem si vzpomněl. Čajová, kopečková, to si pamatuju, prosečnice, moje mládí. Pokračuju, kornouty se výrazně rozšířily po světové výstavě v americkém St. Louis v roce 1904. Z někdejšího luxusu se postupně stala jedna z nejoblíbenějších letních pochoutek světa.

0: Řeknu vám, že se zmrzlinou to mám v životě tak asi jako s jídlem běžným. Nedělím se. Nedělím se, já vím, existují smutné oči, třeba Bára tady, která nám pochrupkává tady pod mixážním stolem, tak nedělím se ani s ní. Co pak ona se mnou podělí? Nepodělí, v žádném případě. Volíme nejlepší zmrzlinu, ta nejlepší příchuť, nebo případně, kde jste jedli tu nejlepší zmrzlinu, která vám utkvěla v hlavě, a vzhledem k tomu, co jsem tak nějak jako poznamenal si tady a co jste zatím zmínili do vysílání, řeknu vám, že vás téma za A zaujalo, za B máte takové zmrzliny, které vás doprovázely mládím a dnes v pozdějším věku, taková fialková z Maďarska, Bulharska, řeknu vám. No, je to rarita, je to zážitek, je to mana, je to nebe v hubě. Kdo nám volá dál, dobrý večer nebo pěknou noc, kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Helča z Chocerad.
0: Zdravím vás, Chocerady. Tak řekněte nám to, kde se tam prodávala ta Meruňková?
1: No, je to bývalý hotel Ostende, který teda bohužel už asi 18 let nejede. Býval to nejlepší hotel ze šlapadlama u řeky a zmrzlina byla mňam.
0: Takže nejenom ta Meruňková, jo, i další.
1: Ta Meruňková, no.
0: To počkejte, jako fakt, že tu Meruňkovou i vy si ji vzpomínáte?
1: No jistě, já už jsem za Zenit.
0: No ne, tak jsem to nemyslel, to jako, tak, že byste, máte, víte co, tak zase jste moudrá na zmrzlinu, že jo, jako oproti dnešní mládeži, ale zajímá mě opravdu, jako to byla vyhlášená zmrzlinárna v tom hotelu?
1: Vyhlášená zmrzlina široko daleko. Byla tady i cukrárna v obci a ta jako ta zmrzlina, sice tam prej měli dobrou zmrzlinu, ale protože já nejsem vyznavač zmrzlin, já je nejím. Ale tuhle tu Meruňkovou jsem asi třikrát měla.
0: Vidíte?
1: Ale to jste měl pocit, že máte utržený, vonavý, přezrálý Meruňky.
0: No celý sad v ústech, ano. A byla to smetanová nebo sorbetová? Jako taková ta ovocná šťáva. Smetana. A to tam prodávali jenom tu Meruňkovou.
1: Jenom tu Meruňkovou.
0: Ty blaho.
1: On tam byl, pan šéf hotelu byl na to velice šikovný.
0: Vidíte, milí posluchači, ani mě nevadí, že tady paní posluchačka nemá ráda zmrzlinu a že se teda nemusí a že vlastně by nemusela ani zavolat, ale jak poslouchá, vnímá a hned se připojí, tak se mi to líbí, spolupráce na 100%. Tak vám děkuju.
1: No po 22 nepřijatých hovorech.
0: Já za to nemůžu.
1: No a pak další výborná zmrzlina byla v Sázavě Černé Budy. Já už se přesně nepamatuju jméno majitelů té cukrárny, ale vím, že když jsme s babičkou jako děti chodili do Sázavy do kostela, tak odměna byla teda 2 kopečky zmrzliny. A protože já tu zmrzlinu nemusím, jo, tak já jsem dostávala takovou tvrdou čokoládovou placku s oříškama.
0: Takhle ta zmrzlina by byla lepší.
1: Ano, tak hele, je to dneska 10 let, co mi umřel muž a ten teda byl přímo požírač zmrzlin, no. No, to jsme jeli třeba do Benešova a kde, kolem kterýkoliv cukrárny, tak si musel zmrzlinu dát.
0: No jo, tak to je můj člověk, to já musím taky. A teďka ještě, když si uvědomím, a není to snad ani zas tak dlouho, třeba když se jede směr jižní Čechy, tedy dobře projedeme Benešovem, tak se dostaneme přes Bystřici, přes ten kopeček, přes Čapák, pozor, jsme u Votic. A když byste otočila na Vrchotový Janovice a Sedlčany a nedojela do Votic s tím pádem, tak vlastně tam hned vás počíhá jedna zmrzlinárna, vlastně nechci to, nebudu říkat ani název, ale taky výborná. A paní se bojí Báry tady. Mám vždycky z ní respekt velký, takže se jí rozklepe ruka, natočí toho víc.
1: No, jinak teda mám 2 pejsanky a vnouček si rád kupuje tu ruskou zmrzlinu do mrazáku. Nicméně minulý týden si dal ruskou zmrzlinu na talířek na konferenční stolek a šel si pro lžičku.
0: A tady někdo lízal jiný.
1: A než se otočil, tak bylo po zmrzlince. Zůstaly pouze oplatky.
0: No, mají vaši pejskové výběrový jako vkus, jako zanechat oplatek, no tak stejně rozblemclý, že jo?
1: No je rozblemclý, ale to si s tím přeci nebudou zalepovat zoubky a pisky a tak dále.
0: A taky házeli potom ten pohled, jako kdo tam byl, jako kdo to udělal?
1: Ano, tak oni v tu chvíli teda dají ocas mezi nohy a zalezou si každá do svého pelechu.
0: Jo, a ukazují,
1: oni tam nebyli.
0: A ukazují zuby? Ještě mezi tím. Bára, když něco udělá blbě, a nebo ví, že se mi to nebude líbit, tak hned ukazuje zuby a má ocas úplně schovaný. A dělá, já jsem to nechtěla udělat, ale udělala jsem to, protože pán Pří to tak chtěl.
1: No jinak zmrzenáři nechte si chutnat. Ať vám ty zmrzenky chutnají a zkrátka jednoduše pokračujte v krásném pořadu. A jinak teda chod se rady opravdu Ostende Hotel byl vyhlášený dlouhý léta.
0: Děkuju pěkně. Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Moc příspěvku na téma zmrzliny, příchutě, druhy, koukám, tady to vidím, třeba Inka, dobrý večer, pane Honzo. Já miluju zmrzlinu a nejvíce ovoce.

pizzerii u Itala, tam se dá vybrat. Ital to tam potom dá do kornoutu sladkého nebo klasického nejlepší zmrzlinu. Má citronovou příchuť. Ta, co dává křídla, vanilkovou, čokoládovou. Já mám rád jahodovou, citronovou. S pozdravem Ondra Sušice. No, myslím, že skupina Marcias taky k tomuhle tématu má něco říct.

Miluše z Ostravy, hezký večer, přeji všem. U mě vítězí vždy vanilková, této podobná stračatela, je vylepšená čokoládovou drtí. Pane Honzo, zavřete oči a představte si, že bydlíte v domě, kde se sejdete jedno patro, jste v cukrárně. Tak to je moje dětství. V létě každou neděli po obědě jsem jako dítě s termoskou. No jo, my jsme chodívávali taky s termoskou, sloužící pro zmrzlinou. Se běhla to jedno patro a za pár minut jsme mlsali. V zimě to probíhalo obdobně, ale byly i to zákusky. Koncem 60. let nám cukrárnu zavřeli a už nebyla nikdy otevřená. Dobrou noc, Miluše, děkuju. Eva, poslouchám, připomněli jste mi zmrzliny v zahraničí, kdy si v Bulharsku jsme si kupovali sladoled. A jednou jsme se nemohli nějak domluvit, protože Bulhaři mají obráceně ano, ne v pohybu hlavy, nakonec z toho vyšlo sladolec Niama. Zmrzlina nebyla, protože došla. V Tallinnu jsme chodili na zmrzlinový pohár, kdy nám zmrzliny posypali oříšky a polili karamelovou polevou, moc dobré. Pak si vzpomínám na zmrzlinu, když jsme byli po sametu v Benátkách, přesně si pamatuji na malé městíčko, na náměstíčko, kde jsme si kupovali, to ještě platil italské liry. Loni jsem byla v Římě a průvodce nás zavedl do

0: gelaterie a tam měli 200 druhů zmrzliny, opravdu někde poblíž Panteonu. Dala jsem si dva druhy, temnou čokoládovou a asi kokosovou, byly mňam, mňam, mňam. A kopečky tak kornout nandané, že zmrzlina kornout bohatě přesahovala a nespadla. Nebyla ani nějak zvlášť drahá, jinak mám ráda čokoládovou. Nedávno jsem si dala na pouti točenou, byla dobrá. Všechny zdravím, Eva. Evo, je pravda, že v zahraničí nějak úplně nekoukáme možná na ty ceny, ale když ono je to tak mrazivě dobré, že? No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá další? Ano, už je třeba vybrat dalšího volajícího posluchače, posluchačku, třeba vás. Halo, halo.
2: Dobrý večer.
0: Ano, taky zdravíme. Koho a kam?
2: Zuzana, Rumburg.
0: Zuzano, v Rumburku máte jaké chutě?
2: Různý.
0: Jako...
2: ovocný, ano. Metanový, ale já jako holka, teda od malička, tak miluju točenou zmrzlinu. Dřív to se říkalo vodový zmrzliny, takže ovocný.
0: Ano.
2: Ale byly i výjimky, když jsem teda milovala, to byla Brusel, se tomu říkalo, ta je s alkoholem.
0: Mm-hmm.
2: Tak to jsem hrozně měla ráda. Potom teda ty family frošťáci, jak my jsme jim říkali, tak ty měli výbornou oříškovou zmrzlinu. Potom teda jsem milovala, a to už snad se nedělá, byly jahody v cukru, mražený. To nebylo takový klasický rozmixovaný pyré zmražený, ale opravdu kusy jahod. No a co úplně nejvíc miluju, tak je palačinka s ovocem, se šlehačkou a se zmrzlinou.
0: Je vidět, to jste mi teďka ještě taky připomněla, že jsem si dával, nevím, jak se to jmenuje, ale smažená zmrzlina, že měla těstíčko a vevnitř to bylo krásně takové napůl rozteklé, ale i zmražené, chuťově výborné. Ale to zase... klasická zmrzlina, na tuto stejně nemá. Kolik tak zmrzliny sníte za rok?
2: Já jí moc nesním, jako v létě, jako si občas dáme, tak miluju teda citronovou nejvíc, a pak, jak už tady jednou zazněl, tak teďkon slaný karamel, tak to je úžasná.
0: Citronová a slaný karamel, moc krát děkuji, mám to zapsané. A že zdravíme i průměrného spotřebitele nebo konzumenta zmrzliny. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: No, koukám se ještě tady, točená nebo kopečková, jo, to je důležité. Jo, nikdo to neřeší, já to teda řeším, já radši točenou. Točená zmrzlina vzniká přímo ve stroji, který připravenou směs současně chladí, promíchává a vhání do ní vzduch. Proto bývá měkčí, lehčí a obvykle se nabízí jen v několika příchutích. Kopečková zmrzlina se vyrábí předem, skladuje se v mrazících vanách a obsluha ji porcuje nabíračkou. Může být hutnější a zmrzlinárna díky ní nabídne podstatně více příchutí a taky... Promiňte, já vím, že se vás to netýká zrovna té vaší výrobny nebo prodejny zmrzliny, ale na kopečkové se docela dost dobře vydělává. Jinými slovy. A nedej bože, když koncem 80. let v Praze otevřeli a prodloužili otevírací dobu italské.
3: V těchto dnech zahájila svůj první víkendový provoz také italská cukrárna ve Vodičkově ulici. Jde tedy o další provozovnu v centru města, jejíž pracovníci jsou ochotni poskytovat služby i o volných dnech. Vybrat si zde můžete ze 7 druhů ovocných zmrzlin a nejméně 20 pohárů, z nichž některé lákají již samotnými exotickými názvy, jako například Amoretto, Monza nebo Oria. Během května by zdejší sortiment měla obohatit novinka, připravovaná zmrzlina kiwi. Takže italská cukrárna, kterou můžete v sobotu navštívit od 10 do 16 a v neděli od 12 do 18 hodin, má od nynějška otevřeno bez zavíracího dne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bavíme se o zmrzlině, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlina jako slabost, no někdo to tak má. To je fakt. Zmrzlina, taková malá lidská slabost. Někdo má rád klasiku vanilkovou, čokoládovou nebo jahodovou. Jiný zkouší slaný karamel, mango, pistáci, levanduly, šmoulu nebo příchutě, které spíš možná zní jako takový chemický pokus. Pro někoho je zmrzlina jen rychlé osvěžení v horku, pro jiného je to vzpomínka na dětství. Prázdniny u babičky, frontu před cukrárnou, točenou do papírového kornoutu nebo nanuk z mrazáku na koupališti. A někdy stačí jedno, nestačí, jako jeden kopeč, tak to bych, až, no, jeden je málo. Pojďme radši k dalším volajícím sem k nám, koho vybrat, třeba vás. Halo, halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je Květa z Táborska.
0: Zdravím vás, Květo.
1: A já celou dobu čekám, jestli někdo vzpomene na výbornou zmrzlinu v Kamenném újezdu. A zatím se nikdo neozval.
0: No.
1: Já to mám spojený, když jsme jezdívali z Tábora vždycky takhle v létě na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na Divadlo, tak se stavělo za Budějovicama je kamenný újezd a tam v tom kamenném újezdu tam byla cukrárna a byly to jako v 60. 70. letech soukromí nějaký cukráři a ty tam měli opravdu výbornou zmrzlinu, tam stavěli všechny autobusy, které jeli.
0: Ne na čurání, na lízání.
1: Ne, tam stavěli kvůli té zmrzlině a všichni si tam dávali tu zmrzlinu. Když se někdy trefilo, že tam před náma přešlo několik jako autobusů, tak taky jsme třeba museli čekat, než zmrzlinu udělali.
0: No.
1: Protože to měli všechno vypotřebovaní. No a měli tam asi 5 druhů jenom, ale oni si tam pekli i ty kalíšky, takový
0: wafle, nebo
1: nebyly kornouty,
0: ano.
1: Ale takový jako kalíšky.
0: Ano, takové mističky, mističky třeba, dejme tomu.
1: Takový mističky to byly. Jako, no. No a ty byly ještě lepší než ta zmrzlina. Jo.
0: No, když si představím, že jsem měl autokarovým zájezdem do Českého Krumlova, no tak to je ale i cesta zpátky, rozumíme se. Jenom tam.
1: No, cesta zpátky, potom to už bylo pozdě večer, to už cukrárna
0: nefungovala. Jo, tak to věděli, kdy zavřít. Tak to jo. A čím byla ještě zvláštní ta cukrárna? Jako měli tam originální příchutě, nebo byly nechemické, nebo byly, jaké byly ty zmrzliny?
1: No, oni měli jen asi tak 5 druhů, tehda se nedělalo tolika druhů, jako bývá teď, ale byly opravdu výborný a já většinou jsem si dávala čokoládovou a smetanovou. No a pak tam měli ještě taky, myslím, že teda už bývala tam ta zelenkavá, taková ta pistáciová, ale no zase jsme museli, aby jsme tam nestáli dlouho, no tak jsme si každý dával tak většinou ty dva kopečky, oni měli takový jednokopečkový nebo dvoukopečkový ty kalejšky, jo. Takže jsme si dávali ten dvoukopečkovej a honem, aby jsme to jako slízali, než aby zase jsme nezdržovali ten autobus.
0: Já mám zavřené oči a sním u toho, jaké to vlastně by bylo, kdyby tam projížděl Honzík a kdyby si dával zmrzlinu kopečkovou. Fuj, pistáciovou úplně ne, ale kteroukoliv jinou ano. A klidně vlastně to zmrzlina je prostě obecně pro mě božská.
1: No, My jsme tam opravdu jako vždycky se tam muselo zastavit, protože to už jako jsme se těšili pomalu víc na tu zmrzlinu, než na to divadlo.
0: No, samozřejmě i divadelní bůh to tak chtěl, tak to bylo jasné. Musel si vás nějak naladit a jinak než Kopečkovou to nešlo. No, je pravda, že výborným takovým ochutnávačem nebo člověkem, který miloval zmrzlinu, tak to je režisérka Věra Chytilová.
1: No, já z vyprávění ano. Pana Doležala, že jo?
0: Donutil, Miroslava Donutila.
1: Donutila, pardon, já jsem to
0: spetla. Ne, nevadí, všichni víme, o čem, co myslíte a vlastně o čem by se mohlo teď i mluvit, takže dobrou noc a děkuji vám.
1: Já taky, dobrou noc, děkuji, nashledanou.
2: Jednu ostružinovou, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou, jednu karamelovou, jednu stračatelu, jednu bavkovou.
3: No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale to by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala,
2: to vůbec není ostružinová to. Má tak otřesnou chuť. Jak ze švestek nebo z čeho. Bo tady tato čokoládová, to je z nějaký náhražky nebo z čeho. To je tak příšerný.
3: Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím.
2: Aby ses neposral.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, voláte tak, že z toho mám jednu pomerančovou v očích, jo, protože to, že k nám někdo volá, tak tady vidím šestkrát a oranžovou barvou. No, tak někoho zvolit. Kdo je na druhé straně? Tady Honza.
5: Tady Michal, Jižní Plzeňsko, dobrý večer.
0: Michale, dobrý večer. Jak velký jste milovník zmrzliny?
5: No tak, velký rozhodně jsem, jsou i mé děti,
0: ano, tak to je po vás.
5: No, je to asi genově založené.
0: Jistě, to se přenáší, to je jasné.
5: No a co se týká jako příchutí, tak u nás vede třeba maková zmrzlina.
0: Jo, to by se maková. Předtím Američan pokřižoval, protože by řekl, to není možné, to není I love you.
5: A oni tomu nerozumějí.
0: Jasně, já chápu.
5: Takže u nás vede maková, potom samozřejmě takové ty víceméně vodové, jako okurkové a z jiného ovoce udělané.
0: Ano.
5: Ale byli jsme v Lošticích, to je meka tvarušku, takže u mě vede i tvarušku.
0: No já jsem ji záměrně zmiňoval, to zrovna jsem teďka nějak zaznamenal nějakou reportáž v televizi, že právě cukrárna tam nabízí tuhle tu příchuť. Takhle smrdí ta zmrzlina stejně tak jako ty tvarušky, teda voní.
5: Ne. Tvarušky voní a zmrzlina mohu jako doopravdy odpřísáhnout, že vlastně to nebylo cítit pořádně. Já bych jich tam snesl mnohem.
0: Jako málo vyzrálá byla teda, jo, jinými slovy.
5: Málo vyzrálá, ano, přesně tak, že jste to Honzo úplně dokonale.
0: No, teda... Teď si zrovna přemýšlím nad svokrou tchýní, která dorazila do Prahy a ona miluje rum, takový ten, ale ten český, jo, který se vlastně nesmí jmenovat rum. A myslím, ano. Že jí by potěšila taková umová zmrzlina, aha. Aby, jo, že jí, ona říká, děkujem velmi pěkně za dárky, obzvlášť ty, které cinkají. A doufejme, že i příště přivezete ten nízkopercentní, lebo iba tak já můžem vypít celou flašu, a nič mi nie je.
5: Jo, takhle, no tak to už moc o alkoholu asi zřejmě tedy není ta flaška.
0: No, to je to. Ne, ona to sice tak jako drobí, nechci říkat, že alkohol, ne, vůbec ne, tak jsou cvičený, jo, a já se učím jenom, a nejde mi to samozřejmě. A nechci se zase učit na starý kolena úplně všechno. Ale děkuju za srdečkovou, teda olomouckou srdečkovou, doporučujete, jestli mi nebude chutnat. Tak nevím,
5: tak
0: ale...
5: Tak si mě najdete.
0: Já si vás najdu, Michale. A tu makovou ruším. V ten daný okamžik makovou ruším. Děkuji moc.
5: Je dopravit taky dokonalá. Mějte se moc hezky a všem posluchačům krásnou noc. Na shledanou.
4: V mládí jsme...

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě do grilova, někdo píše statusy.

0: Koukám na příspěvky, teď mi tady skočil příspěvek Originál Gangster píše. O čem je tento pořad? Dobrá zmrzlina je mražená, špatná je rozteklá. Tam, co se neprodává ruská zmrzlina, určitě dělají Ukrajinci a tam, odkud volala ta paní, evidentně ještě žádní nedorazili. Pane jo, vy máte starosti, Originál Gangster. Samozřejmě ne každému dnešní téma v noční lince mohlo vyhovovat, ale v soudě podle toho, jak voláte, jak píšete, myslím, že se klaním k tomu, že vás to bavilo, protože jste taky dost zavzpomínali u zmrzliny a to fajn, že člověk si vzpomene na něco, co ho provázelo životem nebo provází životem, protože vzpomínky nám nikdo neveme. Pravda, vzpomínky někdy mohou zabolet, ale o tom je taky noční linka, máme i jiná témata, takže myslím si, že Evu potěším tím, která píše, že a po delším čase začala poslouchat noční linku, kterou moderuje pan Macon. Opětovně na začátku 13-minutový rozhovor sám se sebou, přihlouplé řeči, ani dnešní téma není zajímavé, možná tak do dětských vysílání. Počkám se na tu zítřejší noční linku, snad tam nebude znovu. A za chvilku vám řeknu, kdo bude vysílat a jaké bude téma a kde se společně zase příště uslyšíme, ale je třeba to uzavřít, to dnešní povídání. Kateřina píše: zdravím všechny příznivce zmrzliny, jako malá holka jsem si zapadíka kupovala Eskimo. Dneska stojí 17. Vyrábí se sice u nás v východních Čechách, ale největší fór je, že ten klacík v něm se vyrábí a dováží z Itálie. Zdravím. Vidíte, to by mě ani nenapadlo. Taky tady třeba mám tady Eva, zdravím vás Honzo, i noční linku. Zmrzku odmala mám ovocnou, vanilkovou, vanilkovou nemám ráda, pamatuju ze školky kopeček 80 halířů za takovou malou hranatou mističku. Mám ráda jahodu, meruňku, malinu, kokos, mango, ořech a karamel, tu si kupuju za odměnu, když jdu na nákup. Zdravím z Krakonošova. Evo, jak často chodíte na nákup, by mě zajímalo teda, jak často si gratulujete a dopřáváte. Mám tady i třeba příspěvek od koho ještě. Dobrý večer, pane Honzo, za mě nejlepší zmrzlina italská, kterou kdysi dávno točili u bývalého priory v Chomutově. Nikde už jsem ji pak neviděla, nechutnala až jednou na filmovém festivalu ve Varech, ale ta cena, ale nelitovala jsem, byla smetanovo-čokoládová nebo jahodová. Jana, no i vám děkuji. Taky od vás telefon, to musí být, kdo se k nám přidá, 731 800 900, ať to máme komplet. Halo, kdo jste? Představte se nám, tady Honza.
1: Dobrý večer, tady vaše věrná posluchačka Jitka z Brna.
0: Zdravím, Jitko, do Brna. Jaké tam máte chutě?
1: Vy jste mě tak vyprovokovali, protože nemám zmrzlinu, tak jsem si vzala studený jogurt z ledničky, trošku sirupu do toho a snědla jsem to z chuti jako zmrzlinu.
0: Ano, vážení posluchači, teď jste slyšeli smutný příběh z Brna, který vlastně vyřešil chutě, ale nenahradilo to úplně na 100%.
1: Ne, ale tak trošičku, no.
0: Jakou zmrzlinu máte ráda? Točenou nebo kopečkovou, případně domácí nějakou svou?
1: No, mám ráda ovocný.
0: Vodový, smetanový?
1: No, smetanový raději.
0: Smetanový, takže máte nějakou konkrétní jako na mysli, že si jako ji pohlídáte až je v akci, až je levnější, že si ji dopřejete, že si dáte celý ten kyblík třeba?
1: No tak to ne, to jsem si ani nikdy nekoupila takovej kyblík, jenom vždycky točenou. A mám ráda ty jako citronovou a takový, no.
0: A jste ten ovocný typ, který rozmazluje své děti nebo případně vnuky, vnučky tím, že kupuje třeba polárkový dort? Já to třeba neměl rád. Polárkový dort.
1: Já to taky nemám ráda.
0: Takový jako vlastně
1: takže
0: nic.
1: Takže to nekupuju.
0: No tak zaplať pámu, správný názor.
1: A já naštěstí mám vnučky tady na neštěstí až z Anglii, vnučku a pravnoučata. A ty druzí jsou taky daleko, no takže vidím jednou za čas a to musím dát na maminku, co by jim dovolila, nedovolila, takže to jsem omezená tady v tomto.
0: Dobrá, jakou příchuť si mám napsat, že je úplně podle vás ta nejlepší?
1: Tak já mám ráda ovocný, citronovou a jahodovou, nebo jaký jsou takový nějaký ty ovocný.
0: Uhum, píšu si to tady, citronová, jahodová. A že vám děkujeme pěkně za zavolání.
1: Mějte se krásně, ráda vás poslouchám a držte se a mějte se a moc zdraví.
0: Taky, děkujeme, dobrou noc.
1: Naschledanou.
0: Já myslím, že čas si dát Hanu Zagorovou. Víte, ona má písničku velmi smutnou, tklivou, líto, je mi to líto, můžeme jí pustit tu písničku. Veťo, kopni to tam, ale zároveň pust vyjádření paní Hany Zagorové z Nebes o tom, jak ráda jezdila do zahraničí. Z jednoho jediného zásadního důvodu, protože tam mohla se zmrzlinou dělat, co chce, protože Hana Zagorová byla tak jako my, smrtelníci, úplně normálním člověkem a taky se někdy pokydala.
2: Když jsem venku, kde mě nezná ani pes, třeba já nevím, někde v nějaký Americe nebo kdekoliv, tak to je úžasný, tak jdu a dám si zmrzlinu. A víš, že si můžeš to zmrzlinu dát?

0: Posloucháte Český rozhlas, zdravíme vás, přejeme krásnou dobrou noc. Vysílání s Honzou Macounem na technickém pracovišti s Petrem Kubalou. Řekněme si na rovinu, že všechno má mít svůj konec, tak budeme moc rádi, když to ještě s námi strávíte těch pár minut. A kdo bude poslední u telefonu? Halo, halo, Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Ano, stručně, prosím, pěkně. Kdo je tam?
1: Ano, tady Ignác. My vás posloucháme každý rok takhle na dovolené. Já jsem moc rád, že se dovolal. Tak já to zvemu z rychlovka. Když jsme jezdili na takové pivní čundry, tak je to Podštejn. A tam je skvělá zmrzlinárna, kde mají strašně vtipné takové slogany. Přistupte blíže, tady se blíže. A proletáři všech samý, vylište si a teď tu poštejskou zmrzlinu. Tak to jsem vám chtěl říct a ještě jednou děkuju pan Macron, že jsem se vám dovolal a měl vás rádi ty vaše pořady.
0: Děkujeme. Děkujeme moc, byl jste poslední, dobrou noc.
1: Díky, dobrá.
0: Já ještě vlastně to tak jako shrnu všechno, jak to vlastně dneska dopadlo. Nejoblíbenější chutě vás, volajících a vy, co jste psali v posluchačském hlasování, vlastně zvítězila jahodová zmrzlina, kterou uvedlo nějakých 6 lidí. Za ním skončila čokoládová, citronová. Další posluchači obecně dali přednost ovocným zmrzlinám nebo zmrzlinám, které vašem pohárkům vyhovují vanilková, kokosová, taky slaný karamel se tady objevil, ale největší vzpomínání bylo přece jenom na tu meruňkovou. Řekněme si na rovinu, meruňková, ta z těch chocerat u toho neexistujícího, to, víte co, já jsem to vlastně za A, tam jsem ji nikdy nechutnal, za B, přišlo mi to stejně tak zvláštní, že tam vyráběli jenom tuto zmrzlinu, jako když se chodívávalo do Světozoru, že na pohár tady v Praze a tam vám natočili tu jahodovou, banánovou. No ale je to v dnešní době, když poodhlédnu od ceny, chutná stejně, ale mám pocit, jako kdyby se tam vysypal celý cukrovar do toho. Ale děkuju pěkně, zmrzlinové štěstí tady bylo. No předělíme a rozloučíme se. Končíme. Já se ještě podívám, kdy se uslyšíme příště, nebo kdy, kdo vysílá. Všechno tady pro vás mám, opouštíme zmrzlinu, děkuji pěkně, na koho se nedostalo, koho jsem nepřečetl do vysílání, omlouvám se, bylo vás opravdu moc. Třeba se k tématu zase někdy vrátíme. Mimochodem, další vysílání pro vás bude mít Borek z Brna a téma Takhle jsme si hrávali. No to je docela fajn, vzpomínání v noční, už dnešní lince, hodinu před půlnocí. Já se ještě podívám, kdy se společně uslyšíme příště. Nebude to dlouho trvat, nebude. Tady jsem si to poznamenal na svém profilu na sociální síti Facebook. Ano, Jan Macoun, pomlčka moderátor. Prvně v životě jsem tam přidal témata na celý měsíc. Ano, už to tady mám. Uslyšíme se v úterý 4.8. hodinu před půlnocí a téma podstatně složitější, vážnější. Život za katrem. Tak se budu těšit na případné příspěvky bez vás, bez posluchačů, přispěvovatelů do noční linky, by to totiž nebylo ono. Těším se na slyšenou, Petře, děkuju za techniku, vám, že jste poslouchali a že jsme vás teda možná takhle před ulehnutím nebo už v posteli, kde jste ne a ne zabrat, taky dost navnadili, protože teď už víte, co máte v těch tropických následujících dnech dělat. Lízat dobrou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
1: Byl to Franta Univerzál.
2: Co kdo?
1: No, náš komik.
2: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
1: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
3: Já jsem doktor Vobtáhlo.
1: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
3: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
1: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
3: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
1: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
4: Ale že koukám jako blázen.
1: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malej blonďák.
2: To je, ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Je.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvíz snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, koukám, že jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A ano. Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: No, ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, kde je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prostě. Ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je v mládě.
1: Banjo a basa,
2: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo
1: housle
2: tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna má.
1: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě,
2: v té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níž, povídá.
1: Jděte.
2: No. A uděláme hůlála.
1: Aha, to je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níž a že ano by mohl dělat hůlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: No, já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No, neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak, no, jestli chcete...
2: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No ovšem.
2: Aha, no.
3: No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste chcete nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc? Papoušek, no. Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem ho sněl.
3: Tak abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
3: no. Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.

0: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
1: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ti zajíci nesmějí střílet.
0: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
1: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
0: No tak to ani nevím.
2: No jo.
0: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
1: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička.
0: No. A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
1: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
0: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
1: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
3: František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holcmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holcman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holcmanova nechápavost pak vytáčí vaší bránice.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, takže jste to neřekl ne, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
0: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je. Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: jenom, ale já rozumím, ale takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady.
0: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
1: Ještě, vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa, co je dost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je
0: jasné.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občprů.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov, ečvíčov, zkrátka, to je zkratka a přijde sem, to je zkratka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.

0: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
1: Tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
0: Co?
1: Družka.
0: Družka?
1: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
0: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
1: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
0: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
1: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
0: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
1: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
0: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, jo?
1: Jak to sem a nejsem?
0: No já jsem to, víte? Já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
1: Jo, vy
0: rozvodu.
1: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
0: No, no už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
1: A proč se dáváte rozvádět?
0: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
1: No jo, no tak to je pravda, no.
0: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád, no.
1: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
0: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
1: A kvůli tomu se rozvádíte?
0: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
1: Ne.
0: A přijde manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
1: Prosím vás, ona tolik pije?
0: Ne, ona mě hledá.
1: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
0: je
1: budíš,
0: pravě.
1: Ale...
0: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
1: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mě mimo to, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou básně jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No,
2: to,
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, já to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lehnout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vážení přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vážení přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, demet. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný?
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. zlý, ach zlý, se měla v noci trudý, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měli jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: No, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás. Takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí. No.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete.
1: Cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No to různé věci jsem vynalez, ano, všelicos. No teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no. Nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé. No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo.
2: A co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně vysel nějak. A nebo jste nějakej cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo. No,
3: buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný bodí, že víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: A no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no, a jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych no, teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je víte, pravda. Naschledanou.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na delší turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.